0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

piece of little sodium like my head was steel. Loki death.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, máme chviličku po 8 hodině, posloucháte Radio Wave a Jiří Klečka dnes přináší dnešní první zprávy.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností, nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firm z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečně zabezpečení objektů kamerovými systémy. Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Na pražském letišti Václava Havla začala působit nová speciální jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících nebo zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by také pomohla útvaru rychlého nasazení. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné týmy působí taky v elektrárnách v Dukovanech a v Temelíně. Brno si nechá zpracovat akční plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. Na vypracování bude spolupracovat s nadací partnerství i dalšími odborníky. Náklady se podle města nepřesáhnou 350 tisíc korun. Plán bude hotový příští rok na jaře a platit by mohl od léta. Nový akční plán by měl například navrhnout konkrétní opatření a postupy, jak město přizpůsobit extrémním teplotním podmínkám. Safari park Bůr Králové nad Labem má vzácné mládě madagaskarské poloopice Makiho trpasličího. Narodilo se 26. června a je v pořádku. Zřejmě je to samec. Zoo jednou z mála na světě, kde Makaje chovají. Zástupci safari parku označili přírůstek tohoto druhu za pozoruhodný. Makej trpasličí připomíná malou myš s velkýma očima. Podle odborníků jsou to velmi vzácná zvířata chovaná na světě pouze asi ve 20 zahradách, z nich 16 je v Evropě.
1: Sport.
2: Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiálním webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně Fotbalové asociace České republiky.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, pozdě odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: jít FKA 8WiX k tomu a kdyby vy jste chtěli někam jít, tak můžete, ale prosím vás, pořád poslouchejte Radio Wave i takhle při pátku. Ahoj.
1: No, jde to i při chůzi, potvrzuju, ahoj, zdravíme vás, snad se vám dobře vstává, nebo dobře chodí, nebo dobře běhá, Bůh ví, co teďka děláte.
0: Ježíš, to
1: jo?
0: Už takhle v 8:10, no, tak
1: nevím,
0: to jste
1: tak
0: fréři.
1: Jako existují takový lidi, já mezi ně rozhodně nepatřím. Za chvilku třeba Bad Karma Boy, taky Joy Valence and Bray, nejprve si ale spravíme karmu trochu temnoty.
0: Chelsea Wolf nás čeká, nás čeká, už já už z toho štěkám úplně. A od mikrofonu vás zdraví Tereza s Filipem.

0: opět Karma Boy a iba mesiac, tak iba mesiac nám zbývá do konce prázdnin, což je zároveň i ten termín, v kterém si možná užíváte nejrůznější letní aktivity a mnoho z vás třeba jezdí na tábor, ať už jako vedoucí, nebo prostě si to pamatuje jako nostalgickou skvělou letní aktivitu, ze které má spoustu zážitků a kamarádů. No a teď nás tady čeká kauza, kterou přibližují třeba novinky.cz o takovém jednom dost nepovedeném táboře, kdy se spolek Tábory Aurora rozhodl vzít na nejrůznější tábory děti z dětských domovů, což zní jako skvělá bohulibá aktivita. Nechal si od dětských domovů zaplatit ten pobyt těch dětí, ale potom, co vybral 100 000 korun, pobyty zrušil. No a teď dětem z dětských táborů vlastně zbyly oči pro pláč, i klidně 1. července, kdy měli odjíždět, a nevědělo se, co s nima.
1: Máme tady třeba výpověď ředitelky dětského domova v Jemnici na Vysočině. Ta říká, že všech 12 dětí, které měly jet s tímto spolkem Aurora tedy, má už v tuto chvíli zřízený jiný tábor, to znamená ty letní zážitky z tábora si bez tak užijí a nakonec to dobře dopadlo. Podobné zprávy hlásí i z jiných dětských domovů, který musí být podle těch výpovědí opravdu docela dost, protože 100 000 korun a to různé vybírání skrz různé kraje opravdu jako je docela rozsáhlé. Jenom třeba v jednom kraji to mělo být škoda okolo 700 000 korun a vlastně přibývají ta trestní oznámení směrem na tábory Aurora a v tuhleto chvíli už by to měli začít řešit kriminalisté, co ale samozřejmě té situaci pomohlo, jak to rychle řešit, aby ta hromada dětí z dětských domovů měla kam jet, tak byla ta vlna solidarity, která se strhla a pomohli s tím nejen prostě běžní lidé, ale taky třeba jeden konkrétní filantrop.
0: Ale zároveň právě opravdu si lidi skládali na platformě třeba z Nesnáze částkou 2,6 milionů korun, podpořili právě velkou skupinu, početnou skupinu dětí, protože si každý umí představit, jak je takový tábor zábavná věc. Navíc, když je to pro vás třeba právě dost často ta jediná opravdu zábavná věc, kterou si můžete dopřát. A takže pokud vás zajímá víc, tak koukněte na nejrůznější servery, protože kauza zatím docela čerstvá.

0: James Blake a Death of Love, tak to prostě je tak jako docela melancholický oslý můstek k pocitům, které sdílí naše autorská trojice v Questu, protože občas se ponoří do takové melancholie Jarda, Šárka i Lukáš a mají pocit, že už se prostě nedělají dobré hry.
1: Do takovéhle melancholie se ponořili dokonce před živým publikem na letní podcastové scéně a tenhle díl, pokud jste nebyli na místě, to znamená v pražské Troji, si budete moct užít v našem vysílání už dneska po 18. hodině. Nebude to ale zas až tak jako přílišně depresivní, bude to třeba i takový jako nadějeplný v tom, že mají docela barvitou představu o tom, jakou hru by si užili, kdyby taková vznikla. Takže jako není ještě všem dnům konec a třeba ty jejich tužby se někdy vyplní.
0: Takže taková melancholie, ze které se najednou ale může stát kreativní hub prostě přání a nějakých vizí lidí, který hraní rozumí hodně. Dneska po 18. hodině se tím pádem podíváme zpátky na letní podcastovou scénu u nás ve vysílání.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na Rádiu V.

0: Ty naše a Crash Out, tak to je stále ještě novinka, kterou jsme se tady ve středu nasadili. No a éra alba Popstar se naplno rozjíždí. Americká zpěvačka, herečka, taky tanečnice, právě Ty naše otvírá singlem, který jsme aktuálně slyšeli, doposlouchali. No a ten navazuje na takové období, kdy po odchodu od velkého labelu znovu převzala kontrolu nad vlastní tvorbou, a to bývají jako ty zajímavé momenty v kariérách.
1: Kolik ještě těch desek s tímhle názvem vyjde? Já myslím, že u Kelly na to skončí, prostě Popstar, ale ne, Ty naše tuto čeká taky, ale minimálně se dá říct, že zatím všechny ty dosavadní ukázky z toho chystaného alba jsou dost slibný a vlastně asi název Vem čert, že jo, prostě to zní dobře.
0: Přesně tak, já myslím, že to je taková jako linie názvu Popstar prostě všeho a že na to každý někdy jako nalítne a chce si to vyzkoušet. Teď už nás čekají Billow nebo Rosalie a taky Audrey 0 za chvilku.

0: Rosalía a za chviličku třeba Tamara nebo Simi Livin' Life a tohle teda takový jako vlastně připomínka toho, že jsme fakt v půlce prázdnin, no.
1: Opravdu jo, Conal Tura společně s ní El Guincho, no a za 10 minut bude 9. a to bude znamenat další zprávy Rádia Wave.
2: To je jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Sim Living Life a do těba za pár vteřinek 9. hodina a do vás teď pustíme zprávy, konkrétně je přinesl opět Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Teroristické hnutí Hamas potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Agentuře AFP to řekli dva vysoce postavení činitelé hnutí. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jim ustanovená Rada míru dosáhla dohody, na základě které Hamas a další palestinské skupiny postupně odevzdají zbraně. Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to řekl britskému deníku Financial Times. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil. Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékařské komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměřuje do konkrétní lékárny. Veřejná knihovna v australském městě Kiama dostala po asi 150 letech zpátky knihu. Pokuta za opožděné vrácení by v současnosti s příhledem k inflaci činila přibližně 28 000 australských dolarů, tedy asi 400 000 korun. Instituce ale nemá žádnou možnost, jak vypátrat neukázněného čtenáře. Dílo starožitnosti z Athén z roku 1858 vrátil muž, který jej během nedávné rekonstrukce domu našel v čajové bedně zazděné v uzavřeném krbu.
1: Sport.
2: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se ruský svaz v květnu úspěšně odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a uvedla, že zákaz pro nadcházející sezonu zůstává v platnosti. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: There's a party at my place. Zavěřzo based a party at my place. Myslím si, že pokud jakoby plánujete na víkend party u někoho doma, tak bude hodně záležet na tom, jaký má jakoby dispozice ten byt, protože třeba u nás doma nad sklepem je teď jako moc příjemně, jo? Neříkám to úplně třeba přes zimu takovýhle věci, ale prostě na léto je to super. Takže party u lidí, kteří třeba mají okna na západ, obrovskou vyhřátou terasu a celý den se tam pouští horko, bude malinko víc připomínat třeba takovou jakoby garáž ve 4 ráno na Creepy TP. Nicméně teplotní mapy je to, co nás teď bude zajímat a prostě budeme se dívat směrem k místům, která ve městech kumulují nejvíc tepla, jsou před ním nejméně chráněná a tím pádem je dobré se třeba zamyslet nad tím, než někam cestujete po městě, jestli se takovým místům případně jde vyhnout, anebo jestli je vůbec ve městě jde nemít.
1: Takže podle těchto teplotních map, takzvaných heatmaps prostě na serveru iRozhlas vyplývá, že třeba doktor z 58G se aktuálně hodně zapotí, protože Jihlava je jednou z těch oblastí, která jsou teplem nejvíc zatížená. Mluvčí města to shrnuje slovy, nejvíce se zahřívají především hustě zastavená území a rozsáhlejší plochy tvořené střechami, komunikacemi, parkovišti a další nerozpustnými povrchy, což třeba jako není úplně tak překvapivý, ale v teplotní mapě konkrétně třeba v areálu jihozápadu města právě v té hlavě, tam je to nejhorší, jo. Tam je třeba areál společnosti Kronspan na severovýchodě a nákupní parky či okolí základní školy Otokara Březiny. Tam všude se povrch města rozpaluje i na 50 stupňů Celsia.
0: A tedy říkáš jako, že to má být jako že se to nemůže roztejkat ten povrch, tak to znamená teda, že to neodvádí vodu. Není to ten asfalt, který se 100% roztejká, když tam je 50 až 60 stupňů Celsia. Takže propustné povrchy, to znamená dlažební kostky, ideálně teda hlína s trávou třeba v parku, tak ty zadržují srážkovou vodu a taky vás můžou ochladit. Takže samozřejmě velká nepropustná plocha zastavěná, která je plná asfaltu a třeba obrovských hal, tak ta je samozřejmě většinou teplotně na tom úplně nejhůř. Na serveru iRozhlas máte teplotní mapy konkrétních měst, takže se můžete podívat, jak třeba v Plzeňském kraji to teď vypadá a podobně.

0: Ghost of You, All My Fault. My tady ještě navážeme na to, že nejrůznější města mají svoje taková jako centra veder a to jsou prostě prostory, které jsou zastavený a nepropouštějí vodu, nemají žádný stín a vy byste se měli možná zamyslet nad tím, jestli se do nich v těchto teplotách přímo vydávat, pokud nemusíte. Můžete kouknout na teplotní mapy právě na serveru iRozhlas. No a teď ještě jedna taková připomínka rizik, které jsou spojené právě s horkem a horko není nebezpečné jenom proto, že můžete mít třeba úpal úžeh nebo skončit dehydratovaní, ale vedra dokonce zvyšují i riziko infekcí.
1: No, navíc takové ty třeba základní hygienické návyky, které máte v kuchyni, tak mohou platit trošku jinak, když je tak vysoká teplota. Jo? Když jsou venku taková vedra, tak si musíte opravdu dávat pozor na omytí ovoce, zeleniny nebo dodržet správnou teplotu, úpravu masa. Stejně tak skladování může být mnohem náročnější, než když je prostě venku chládek. No a k tomu navyšování populací bakterií, tak to může způsobit třeba vibriózu. Pozor byste si měli dát hlavně při konzumaci mořských plodů, taky ale třeba pokud se jdete koupat, schladit se prostě tak opatrně, pokud máte nějaké zranění, jo, řezné třeba nebo otevřené rány, taky ale třeba piercingy nebo škrábance.
0: No a další riziko, které zvyšuje přenos infekcí, je samozřejmě drobný hmyz, který přenáší nejrůznější nebezpečné nemoci a vyšší teploty právě zvyšují přítomnost třeba komárů v regionech. Takže na sebe buďte prosím opatrní.
1: Repelent.

0: Robert, can we? Our lines in the elections. And,
1: Nikep, ty vám sice na žádném letním festivalu úplně v našem regionu neslíbíme a nepozveme na ně, ale máme tady pro vás dva festivaly, je pátek a je celkem ještě dobrý jako zvážit, jestli přece jenom nevyrazíte, pokud to nemáte v plánu na nějaký hudební festival. Není všem dnům konec, není každý festival nutně vyprodaný prostě 14 let nebo dní dopředu, takže ještě pořád se můžete spontánně rozhodnout a na náš popud vyrazit na Bučení 9 třeba. To probíhá v Lubné u Poličky ode dneška do neděle a je to festival experimentální elektronické hudby a taky audiovizuálního umění. Probíhá od roku 2017 právě každoročně v té Lubné u Poličky. No a letošní ročník se poprvé odehraje na třech různých místech ve vesnici, takže si ji krásně i můžete projít. Takže třeba můžete na zahradě spolku přes polní se potkat nebo taky v místním kině, anebo novým místem je také kaple svaté Anny. Takže 20 hudebních a AV vystoupeních, nočních DJ setů a zvukových instalací zní jako úplný sen pro všechny, kdo chtěli trochu exteriéru, trochu festivalu. Bučení 9, Lubná u Poličky.
2: No a festival, který svým letošním ročníkem vstupuje do Kristových let, je Beseda v Tasově u Veselí nad Moravou. Pozor na to, těch Tasovů je trochu víc. Tohle je ten na Moravě. Festival, který startuje dneska a končí tuto neděli, nabídne koncert třeba pražské pětice Market, kterou jste mohli před pár dny vidět na naší Riviéře, taky ale Mateášovi kamarádi, Media Service, Palma, něco, Anna Vaverková, Taige třeba ze Startéru, nebo klasickou Duklu tam můžete zažít, taky ale americká jména, bude tam raperka Lady Likes, na své si přijdou i fanoušci a faninky tvrdých kytar, protože vystoupí Liturgy, no a nebudou chybět taky třeba experimentátoři House Lords, takže tohle všechno v Tasově u Veselí nad Moravou na Besedě. Začínáme dnes, končíme v neděli.
3: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
3: Rádia Wave.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na

0: Cringe Prince a Who Did, no a tahle ta novinka teď bude vystřídena ukázkou God of War, Zaklínač nebo Assassin's Creed Origins. Všechny tyhle videohry mají společného to, že se v nich objevují duchovní, magické a nebo spirituální motivy.
1: Ano, je to možná překvapivé, ale teď nebudeme pouštět ukázku z Questu, ale z Hergotu. Obliba těchto her, které mají spirituální tématiku, čím dál tím víc roste, no a zabývá se jimi Veronika Herníková z Univerzity Palackého v Olomouci. Jak jinak by se mohla jmenovat?
0: Jakože jmenuji se Herníková, tak budu se, počkej, zamyslím se, věnovat hrám.
1: Poslechněte si ukázku a celý nový Hergot najdete už teď na našem webu nebo v podcastových aplikacích.
2: Řekla byste, že celkově vlastně díky těm náboženským prvkům ve hrách, co ti lidé hrají, jsou třeba obecně ti lidé otevřenější spiritualitě, že například třeba předtím o ničem takovém vůbec nepřemýšleli, spiritualita je vůbec nezajímala a vlastně díky té hře se tomu tématu jako obecně otvírají, anebo třeba vyloženě, jak jste zmínila tu hráčku, že mají třeba už nějakou svoji spirituální příslušnost a skrze tu hru ji vlastně proměňují. Dokážete to nějak zobecnit?
3: Jo, tak pokud jde o ty hráče, jak vlastně k tomu náboženství přistupují v těch samotných hrách, tak vlastně vyplývá, a nejenom jsme ho výzkumovali z jiných, že ti hráči jsou poměrně jako té tematice jako otevření, a což mi připadá jako hodně zajímavé a jedná se například i o jedince, kteří už mají například nějaké kdyby odlišné právě jako náboženské zázemí, náboženskou identitu odlišnou než tu, která je právě vyobrazená v té videohře. A z těch dat vlastně vyplývá, že jsou tomu poměrně otevření a rádi jak kdyby vidí ten pohled někoho jiného na něco jiného, ale vlastně zažívají to skrze sebe sama, skrze vlastně toho avatára v té videohře. Úplně kdyby na otázku, zda tomu inklinují nebo ne, tak ta odpověď, dejme tomu, v tom tradičním slova smyslu ne, ale netradičním slova smyslu ano. Protože moji respondenti, dejme tomu, ne všichni, ale kdyby neprošli úplně takovou klasickou konverzi v tom klasickém slova smyslu, ale ta hra pro ně fungovala jistým způsobem jako nějaký katalyzátor a přechod vůbec k té náboženské tematice, aby se právě o tom jako začali zajímat i v reálném životě. A dejme tomu, ten přechod vedl nebo vyústění nějaké uvědomění si nějaké vlastní identity, takže ti jedinci si potom jako začali stavět nějakou svoji alternativní individuální spiritualitu na základě právě těch zkušeností s hraním jako těch videoher, kde ta tematika náboženství byla pro ně jako velice důležitá. A já osobně jsem to jak kdyby nazvala takové jak kdyby transmediální rozšíření, kdy v podstatě je to jak kdyby proces, který jako ten hráč projde skrze jako to médium té videohry. A s tím, že kdyby on samotný, když dohraje tu hru, tak nezaklapne počítač nebo prostě notebook, nevypne ten PlayStation a kdyby je konec. Ta zkušenost pro něj byla tak důležitá a tak v podstatě kdyby nosná, že si to vlastně převedl i do svého reálného života a začal se v podstatě tomu náboženství věnovat. Takže jako se o něm začal jako více zajímat a začal kdyby vyhledávat i jedince například v nějakých jako online skupinách, kteří se té tematice taky věnují, aby se s nima mohl bavit na tu téma tak.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Klip, my jsme se taky tady zjevili, voila, prostě zpátky voila. U mikrofonu.
1: Zpátky u mikrofonu a za chvilku sonicky trošku na Slovensku, protože si zveme tady pozvánkou na fest Maringota, taky budeme pouštět Sophie and the Giants i Karolínu Beranovou, no a pak už přijde 10. hodina.
2: Důležité hlásení zo Skalických Vinohradů. Počas víkendu 7. a 8. augusta se tu očekává zvýšený výskyt dobrej hudby. V přírodním areáli bývalého pěskoucového lomu se bude konat už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Rádio

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Paceyko 808, Cypress Hill společně s Hugo Toxem a teď už nás čekají dnešní poslední zprávy, které nám opět přináší Jiří Klačka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česká města zavádějí opatření kvůli horkům, v ulicích instalují mlžítka a otevírají jinak nepřístupné prostory, aby se lidé mohli schladit. Například v Praze k tomu poslouží klimatizovaný Škodův palác v Jungenově ulici. V Brně jsou otevřené v prostory v historicky nové radnici na Dominikánském náměstí. Ukrajinské drony v noci na dnešek útočily na ruský Volgograd. Vzdušné údery podle tamních úřadů způsobily požáry na energetické infrastruktuře a komerčních skladů. Agentura Reuters uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Naprosto od největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku tohoto měsíce. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky. Kvůli přílivu migrantů informoval o tom španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka připlovili nebo přešli více než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Ve Blumkově dnes začíná Mezinárodní folklorní festival Horalské slavnosti. Zahájení už 79. ročníku začíná v 16.30 ve venkovním amfiteátru v Městském lese. Organizátoři připravili vystoupení kapel a souborů na celý víkend. V neděli je pak na programu přehlídka všech vystupujících na Jablunkovském náměstí.
1: Sport.
2: Poprvé po 5 letech neplánuje vedení NBA žádné předsezonní zápasy na Blízkém východě kvůli válce Spojených států s Íránem a konfliktu v regionu, by se na rozdíl od minulých sezon hvězdy zámořské basketbalové ligy neměly představit Abu Dhabi. Ve hře byla i katarská metropole Dauha.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave. Pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Dang. Dang. Dang.

0: Happy money a fake, pokud se před vlnou veder chcete schovat v nějakém interiéru a prostě zůstat v co fyzicky nejklidnější a nejstabilizovanější poloze, než to přejde, tak možná na takový trávení času a klidně i celého víkendu vám může přispět audiokniha, protože ta opravdu jako nevyžaduje žádnou spoluúčast, nemusíte na ní tancovat, nemusíte kvůli ní nikam jezdit, prostě si hezky lehnete, sednete a můžete poslouchat. No a teď máme pro vás audioknihu Gabriely Brázdové s názvem Hody a podíváme se taky opět do takového vlastně docela vysluněného moravského regionu. No ale čekají nás tady starobylé tradice, hudba, víno, rozpálené léto a k tomu ještě křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentiny.
1: Během nácviku tance tihle dva přijdou k nějaké vlastní přitažlivosti, vyvstane i řada neodbitných otázek, nakolik jsou třeba folklorní tradice a rituály živou formou a nakolik vyprázdněným zvykem. Tomu se věnuje aktuální audiokniha. Dlouho si nepamatuju audioknihu, která by měla takhle málo dílů, vlastně je to na 5 částí, to znamená, že to máte sfouknuté poměrně rychle, ale zároveň na to máte spoustu času, to znamená, že klidně v případě, že by se vám poslech líbil, to můžete stihnout i několikrát, protože 52 dní bude audiokniha Hody od Gabriely Brázdové k dispozici na našem webu.

0: Jako musím říct, že na konci tady té písničky od Jelany Blackman Secrets se docela hodí. Je to takový jakoby docela dobrá předehra před tím, co nás teď čeká za ukázku. Budeme zjišťovat, z čeho všeho se skládá takzvaně dobrý sex.
1: O tom.
0: O tom mluvila Lucie Zajda prostě v nové epizodě podcastu Nádech se sexkoučkou Julií Gájou Poupětovou.
1: Proč je užitečné vědět, jaký typ sexuální touhy máme a co je třeba vědomé erotično? Tohle všechno se dozvíte, pokud si pustíte aktuální díl Nádechu na našem webu wave.cz, taky v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Před námi krátká ukázka právě teď.
2: Ale taky jedna z klíčových komponent jakoby spokojenosti se sexuálním životem. Jednoznačně schopnost komunikovat o sexualitě, dovednost, kterou rozvíjíme, která se prostě vyvíjí s věkem. A další důležitý atribut je se učit. Být ochotní se cítit trapně, být ochotní ustát nejistotu, která je strašně moc lidem v sexualitě nepříjemná. To je number one, prostě nepříjemný pocit. Ale být schopni ustát nejistotu znamená být schopni se učit. Jo, protože tam já se začnu ptát a nevědět je v pořádku. Tady jde určitě o to si říct vlastně sami sobě možná nejdřív, udělat takový jako vnitřní revizi toho, proč vlastně ten sex dělám. Když vím, proč to dělám, tak jako si můžu líp říct, dobře, jak se k tomu můžu dostat. To, co mi vlastně u toho sexu dává smysl, tak jak se k tomu můžu dostat. A já můžu zjistit, že tradiční pojetí sexu, že oba dva jsou ve stejnou chvíli vzrušení, oba dva by měli dospět k orgazmu, ideálně ve stejnou chvíli, no tak to je hodně jako těžký akrobatický cvičení. Má smysl si to říct mimo, co se mi líbí. Chce to uvolněné prostředí, neutrální prostředí, mít nějaké začínací věci, mám pro tebe prostě pár věcí, které bych s tebou ráda sdílela. To je první věc. Druhá věc. Připravit se na to, že to bude složitý rozhovor. Je potřeba umět vést složitý rozhovory. Jo? A třetí věc. Já učím svoje klienty, vytvořte si vhodné podmínky, za jakých se vám o tom bude dobře mluvit. Existují krásné studie i dlouhodobé, že mindfulness přístup, jako vědomý přístup, jo, k intimitě zvyšuje sexuální spokojenost u vztahu, takže rozhodně. A vědomé erotično je něco, co dělám s tím, že experimentuju, že zkouším, že rozšiřuju a zároveň mám nějaký jako funkční stereotyp. Jo, já vím, jak inovovat, já vím, jak vypadá můj funkční stereotyp. A já občas vím, jak vypadá to, že si šáhnu pro nějakou jako lepší biochemickou polívku, jak prostě si vytáhnout ten svatý grál. A to jsou tři klíčové jako pilíře, na kterých stavím já teda s klienty intimní štěstí.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Máme tady pro vás ještě takovou snůšku nabídek, jak trávit čas, pokud se nechcete úplně upéct, tak třeba zajít do galerie by mohlo být dobrý nápad. Galerie můžou být často klimatizované, anebo jsou tak nějak přírodně klimatizované, když jsou třeba v kapli. Jako ve Valašském Meziříčí, tam právě v galerii Kaple, která doopravdy je v kapli, na vás čeká výstava Pavola Trubena Utopický mýtus. No a Pavol tady představuje fiktivní rekonstrukce různých historických procesů, situací, ale taky vizí budoucnosti a zaměřuje se na právě okolnosti vzniku nových a takových mýtických příběhů. Takže si můžete simulovat archeologii médií a nechat se trochu mystifikovat a vlastně se položit do nejrůznějších podob kolektivní imaginace a trochu si rozšířit svoji vizualitu. Takže ochlazení, ale taky zároveň hodně inspirace na vás čeká v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí.
1: No a případnou druhou variantou, jak se schladit při takovýchto vedrech, je třeba počkat do večera, než to slunce zapadne, což v aktuálním konci července bývá třeba ve 20:50. No a právě od 9 večer, pokud se budete pohybovat v Praze, tak kasárna Karlín nabídne projekci kultovního hororu a thrilleru Hitchcocka z roku 1960. Jedná se o snímek Psycho, který si můžete užít dokonce i s takovým tematickým terapeutickým úvodem v režii platformy Therapio. Takže Psycho v kasárna Karlín od 9 večer.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: plus one equals zero společně s Jasonem. Možná už je to prostě moc, tady to naše tematizování horka, ale jako občas, když já třeba jsem někde jako typicky v obchodě nebo prostě v nějakém jakoby uzavřeném prostoru a venku je horko vevnitř taky, tak si připadám jako že jsem fakt jako zavřená v nějaký jako plastový nádobě. Je to fakt jako nepříjemný. Myslím si, že svoje o tom teď ví Katy Perry, která se zasekla v obří plastové lahvi, což fakt nechápu, jako proč k tomu vůbec došlo.
1: V podstatě se ocitla v takovém plastovém vězení. Ona to měla být velká průhledná plastová lahev, ve které Katy Perry měla vlastně jakoby crowdsurfovat, jo? Protože tu lahev fanoušci a faninky měli posouvat dál v rámci toho areálu koncertu. Celé to souvisí s takovou sérií vystoupení, které ta fanouškovská základna zpěvačky často označuje za ambiciozní nebo dokonce šílené. Asi bychom souhlasili, zní to tak. Při jednom z předchozích vystoupení v rámci Live Times Tour v americkém San Francisku zpěvačka na chvilku ztratila rovnováhu, když se mechanický motýl, na kterém se nesla publikem, náhle propadl ve vzduchu a naklonil se. To znamená, plastová lahev není první takovýhle incident, ale prostě naštěstí byla ta lahev nafukovací, to znamená, že asi když tak stačí přijít se špendlíkem a prostě jí jako prasknout, ne?
0: Zároveň to se jako nepodařilo, takže se tam nechala zavřít a čekala, že jí ty fanoušci jako eventuálně narolujou zpátky na stage, což se ale úplně jakoby nedostalo. Divákům přišlo super vzít to prostě na opačnou stranu a rotovali Katy Perry prostě v uzavřenou v plastovém vězení až na konec toho davu, což se jí teda možná už nemuselo ani líbit. No a ona se snažila zevnitř té lahve jako rukama i hlasem dirigovat ten dav, což jako víte, kdo jste někdy zkusili dirigovat dav, že to není úplně nejsnažší věc na světě. No a snažila se dostat k brčku, což bylo vysvobození.
1: To znamená, brčko bylo to přemostění zpátky na stage.
0: Katy Perry už ví prostě, jaký to je být vosa v létě, když se prostě dostanete do petky, jo.
1: Ale udělala si to sama tak trochu.
0: Udělala se to trochu sama, ale po 5 minutách se vrátila na stage, všechno dobře dopadlo, prostě vyndali jí z limonády, ona si osušila křídílka, prostě letěla si po své.
1: Co mohla pokračovat.

0: terorem tady zakončujeme naší společnou tříhodinovou vysílací jízdu, bych řekla, dneska dokonce páteční. S náma ve studiu už Martina, ahoj.
1: Ahoj. Venku je docela teror, je tam vedro.
0: Venku je taky teror, no, ale my teď ještě, než odejdeme, tak tady využijeme naší předávku k takové pietní události, bych řekla, ale zároveň se promítá i do našeho playlistu, takže zmíníme, vzpomeneme na francouzského DJ, který pod jménem Kavinsky brázdil nejenom náš playlist a vy ho můžete znát mimo jiné třeba díky tomu, že se podílel na soundtracku k filmu Drive, jo. To je už vlastně zní jako dneska hrozně dávno.
2: Vlastně už je to oldies jako trochu.
0: Co byl Ryan Gosling prostě zajímavý, že jo, v
1: tomhle
0: filmu.
1: Víte, co je to za rok?
2: 2011.
1: 2011.
2: A on navíc teda dával hodně oživnout ty osmdesátky, že jo, ta estetika prostě nejenom v těch vizuálech, ale i v tom zvuku byla prostě hlavně o 80. letech. No a taky byl specifický tím, že měl tu svoji podobně jako Gorillaz třeba mluví těmi vizuály, že mají svoje postavičky, jak on měl takovou zombie postavičku DJe, který měl zarudlý oči a vlastně zemřel fatální nehodou ve svém sportáku Ferrari Testarossa, jo, a potom vlastně ožil, aby vyprávěl příběhy s prostřednictvím elektronické hudby, což nás trošku jako takovým oslým můstkem dostává i k jedné další hudební ztrátě v těch uplynulých dnech, a to byl Glenn Hansard, a ten vyloženě měl bouračku.
0: Tak já doufám, že minimálně Kavinsky teda ožije do své DJské zombie polohy a třeba nás ještě jako nějakým EPčkem překvapí ze záhrobí. Já bych se jako tomu nebránila. My se každopádně loučíme nejenom s vysíláním, ale taky právě s tímhle francouzským DJem a producentem, jeho hitem právě z roku 2011 s názvem Night Call. No a potom už Martina a její čtyřhodinovka. Čau.
2: Ahoj.

0: 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Reperka hudebnice MC Jala s trackem Yalla Baby teď na vlnách Rádia Wave. Nedostavila se jen do playlistu Rádia Wave, stihla tuším i dvě zastávky v České republice v časech minulých. No a v těch časech aktuálních je pátek 31. července, minutka po 11. dopolední a ze studia Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovi. Už vás zdraví Martina Foldinová.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Tolik hudebnice Ray na vlnách Rádia Wave. Je pátek 31. července, 7 minutek po 11. dopolední a já mám tu velkou radost, že hnedka takto z kraje mé vysílací směny je se mnou ve studiu Jirka Klečka. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: My spolu koukneme na web Rádia Wave do naší sekce Wave News, tak nějak tradičně. No a tentokrát se budeme bavit o dobře míněném daru, který ale vlastně tak nějak nikdo nechce. V posledních letech totiž matky a otcové čelí, řekněme, novému utrpení. Pokud jde o pohádky na dobrou noc. Je to vlastně docela nekvalitní literatura vygenerovaná umělou inteligencí, ve které nevědomky ale hrají hlavní roli jejich vlastní děti. Tak pojďme si to trošku víc rozebrat, co to přesně je.
1: Popsal časopis Wired a píše, že třeba před 3 měsíci jeden z uživatelů na diskuzním fóru Reddit si postěžoval na dnes už běžný problém, to je především v Americe nejspíš. Jeho matka se proti jeho vůli pokoušela vytvořit dětskou AI knihu o své vnučce, kterou jí chtěla dát k narozeninám. A nespočetněkrát ale ten uživatel údajně své matce zopakoval, že nepodporuje umělou inteligenci a jasně vymezil hranici, že v žádném případě nesmí nahrávat fotografie do AI jeho nebo jakékoliv rodinné fotografie nebo osobní údaje. Přesto ta matka, ta babička vytváří tyhle příběhy na základě zážitků s dítětem, se svojí vnučkou, moduluje postavy tak, aby měly podobné rysy jako ta uživatelova dcera a používá křestní jména, aby reprezentovala dítě a údajně, aby to dítě vidělo v knize odraz své rodiny. Další 31-letý otec ve svém s dětmi ve věku 7 a 3 roky ze středozápadu USA popsal, že obě jeho děti dostaly personalizovanou knihu generovanou umělou inteligencí, tenhle uživatel se ale nepřál být jmenovaný.
0: Tak to je několik konkrétních příkladů vlastně možná toho, jak reagují nebo co si o tom myslí rodiče, rodinní příslušníci, ale co ty samotné děti, jak reagují na ty knížky?
1: V těch případech, které popsal ten časopis Wired, ty knihy u dětí neměly úplně úspěch. Jeden ten uživatel řekl, že to dítě o té knize řeklo, že je dlouhá a upovídaná a po prvním přečtení obě ty děti řekly, že by si radši měli přečíst Malý modrý nákladák. Odborníci, které Wired oslovil, uvádí, že děti nemilují pohádkové knihy jen proto, že jsou v příběhu nebo že se tam objeví jejich jméno nebo obrázek, ale že mají knihy rádi, protože samotný příběh je zajímavý, rozhodující a také jsou také postavy, zápletky a imaginativní světy. Ve srovnání s knihami napsanými lidmi postrádají verze generované umělou inteligencí podle těch odborníků často humor a zapamatovatelné postavy nebo dramatické napětí.
0: Úplně si vzpomínám na svoji oblíbenou Veverku Zrzečku. Jakoby vzpomeneš si na nějaký takovýhle knižní titul z těchto dětských let?
1: Ty jo, já se přiznám, že ne, mě babička četla staré řecké báje a pověsti a potom ještě
0: kvalitní literatura.
1: Staré pověsti pražské, nebo tak nějak se to jmenovalo. Takže my jsme takhle brousili do historie a mytologie doma.
0: Historie a mytologie, to zní moc hezky. Tak tam jsem začala brousit až ve škole, musela jsem to dohánět teda postupně. Veverkou zrzečkou jsem to moc nedala si edukaci vlastně jako dopředu do svých budoucích let, ale to vůbec nevadí. Za mě to byla teda velmi kvalitní literatura. Myslím, že doteď někde máme tu knížku doma, kdo ví, třeba se to dostane potom ještě k dalším generacím někdy do budoucna. Dost o Veverce Zrzečce. Zajímá mě, nabízíme ještě nějaké další zajímavé téma dneska, nebo budeme v rámci dnešního dne u nás na webu?
1: V rámci Wave News tam bude ještě newska o tom, že jedna nadnárodní americká společnost se rozhodla do vesmíru poslat zrcadla, aby mohla svítit světlem tam, kam bude zrovna kdo potřebovat, a bude to takové světlo on demand, takže si člověk může zaplatit v přepočtu desítky tisíc dolarů za to, aby mu to někam posvítilo. A další věc, které se budeme v sekci Wave News ještě dneska věnovat, je elektrárna Paks v Maďarsku, která kvůli suchu na Dunaji musí omezovat svůj provoz a nejspíš to ovlivní dodávky elektřiny v Maďarsku.
0: Takže vlastně samé technologie dneska.
1: Dneska je to tak, ano.
0: Sakumprásk, od začátku do konce. Jirka Klečka ve studiu Rádia Wave. Moc si děkuju, ahoj.

0: Trocha rakouské němčiny na vlnách Rádia Wave. Gola Gianni s trackem Zwei Handys teď na vlnách Waveu. No ale my už si teď pustíme redakční obsah, který nám tentokrát poskytnou naši chudáčci. No a chudáčci takzvaně nahlednou pod pokličku sami sobě a odhalí ty nejvíc bláznivé nabídky, které jim přinesla herecká práce. Do jakých situací dostala Adama a Petra jejich herecká profese? A obstáli se ctí? Poslechněte si nový díl našich chudáčků, kterým vás provedou milovníci, kaskadéři a myslitelé Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest. Před námi je krátká ukázka.
1: Se mnou do posilovny.
2: Chodí Benito Rosso?
1: Ne, chodí, protože já chodím rád do takový jedný jako zapadlý a chodí tam v ten čas většinou taková partička tří autobusáků, kterým je v průměru 45 třeba a vejš. A já, aby jako oni věděli, jakýho tady intelektuála mají vedle sebe, tak jsem si vedle toho, vedle té lavice, na který jsem cvičil, položil ten časopis otevřený směrem do té posilovny.
2: Ne.
1: A říkal jsem si, že když půjdou kolem,
2: stará škola, jo.
1: No ale no přesně, to hlavně. A říkal jsem si, že pak budou třeba říkat.
2: My tady máme takovýho fakt blázna do kulturistiky.
1: Jo, přesně, ale já přitom nejsem jako blázen do kulturistiky.
2: No
1: ale
2: ten
1: zkrátka,
2: den chtěl být.
1: Ten den dneska jsem chtěl být a chtěl jsem, aby si oni, až půjdou, ty normální, víš, ty jasně. Normální chlapy z práce,
2: jasně.
1: Až půjdou k těm autobusům řídit ty naše životní dráhy, tak aby si říkali, mimochodem chlapi, všimli jste si, s čím cvičí ten herec? On nečumí do mobilu. On má nějaký starý kulturistický časopisy. Tyjo, to je skvělý, to už se dneska nevidí. Hele, takový už dneska nejsou, možná to s tou jeho generací
2: není tak špatný.
1: A abych se přesvědčil, jestli si to opravdu říkají.
2: Tak jezdíš autobusem s nima.
1: Tak jsem si vypnul sluchátka, i přestože jsem měl v uších.
2: To je tak ubohý, ale já to tak znám.
1: A zjistil jsem.
2: Já to
1: jsem.
2: Taky dělám. No.
1: A zjistil jsem, že jsem jim úplně
2: že to vůbec
1: ne,
2: nezajímá.
1: Že podle mě si ani nevšimli za těch x let, že se potkáváme.
2: No.
1: Ale jako, ano, tohle jsou ty skupiny lidí, ke kterým já tak jako lnu.
2: Jo, a chceš udělat dobrý dojem před nimi.
1: Ano, přesně.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tolik domácí formace Good Times Only a taky máte 213 na společném triku, treku, ano, to je to slovo, které hledám, terapie, potom smích, tak to bych mohla podtrhnout dozajista. Je pátek 31. července, 11 hodin, 31 minut k tomu a my se společně koukneme na divadlo, na divadelní scénu, no a tentokrát společně zamíříme do Olomouce, na olomouckou divadelní scénu, protože právě umělci, umělkyně nezávislého divadla Tramta teď aktuálně dokončují přípravy svého tradičního open air festivalu Olomoucké nejen Shakespeareové léto. Začne tedy příští týden, no a úplně poprvé se uskuteční v tamním letním kině. Je to tedy nová výzva, nový prostor, taky větší kapacita a pro divadlo Tramtárie je to velmi důležité, protože to se právě potýká už dlouhodobě s finančními problémy. Festival Olomoucké nejen Shakespeareovské léto je proto velmi důležitou součástí provozu a taky vylepšením finanční bilance. Abych to předestřela, tak vlastně Tramtárka je velmi komorní divadlo, kam se za normálních okolností na běžné představení vejde zhruba 80 diváků, divaček. No a na představení v rámci festivalu teď může přijít 500 nebo 600, takže je to diametrálně velký rozdíl. On vlastně celkově za celý rok potom do Tramtárie přijde 20 000 lidí, ale 5 000 z nich dorazí jenom v rámci té letní scény, v rámci festivalové letní scény. No a snad bude mít divadlo Tramtárie nějaké lepší výhledy do budoucna, protože z důvodu nedostatečné kapacity se teď stěhují ze slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren. Tam teď vlastně pracují na rekonstrukci prostor. No a pokud by vás zajímalo, co k tomuto tématu říká sám ředitel divadla Vladislav Kracík, tak koukněte na server iRozhlas.cz do sekce Kultura. Tam si můžete o divadle Tramtárie a taky o jejich letním festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto počíst trošku víc, dozvědět se třeba i nějaké podrobnosti k tomu aktuálnímu programu. Já jenom připomenu, že na tu přehlídku si v rámci léta můžete zajít v letním olomouckém kině mezi 4. a 16. srpnem, takže času máte spoustu.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.

0: domácí hudebnice Kaja, skladba Last Time That We Spoke, kterou můžete pamatovat i ze starteru Radia Wave z naší hitparády neobjevených. No a před námi už teď nějaká ta kultura.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V tom aktuálním Kulturistánu se pro vás zaměřím na pozdní večerní hodiny, které se dotknou dnešního a zítřejšího dne, protože pokud máte náladu na elektronickou muziku, máte náladu na tanec, máte náladu na party, tak se můžete vypravit do pražské Ankaly, a to buď dnes anebo zítra, anebo třeba oba dny, protože právě dnes od 11. večerní tam vypukne akce s názvem United. Je to tedy vlastně takový klubový víkend v Ankaly, Planetě Za a taky Plutu, kurátorovaný kolektivy Amphibian, Harmony, Extravaganza, Lunch Meet nebo Radio Labe. Dneska v pátek na line-upu jména jako Alfred Cital, Terminus Technicus, Long, Medlin, Jan, Chaotic, DJ Poppers, Fembot, je tam celá řada paleta jmen, které můžete kompletně v kompletním programu najít na stránkách, webových stránkách Ankaly. Já jenom připomenu, že ten hudební program bude právě dnes probíhat od 11. večerní do 7. do rána, no a potom v sobotu od 4 odpoledne opět do 7. do rána. Takže víkend strávený v Ankaly taky možnost.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Britská zpěvačka, producentka, tohle je Nia Archives, producentka, která si libuje ve zvuku zlomených beatů. Boys in Blue teď na vlnách Rádia Wave v poslední den července letošního roku, roku 2026, ano, je pátek 31. července, tedy poslední den tohoto měsíce, zároveň je to den, kdy slaví svátek všichni s krásným jménem Ignác, takže pokud některý z Ignáců poslouchá v tento okamžik, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího, no a znáte to, ještě do 12. hodiny nějaká ta muzika u nás v playlistu, no a putuje právě Ignácům, patřit mezi ně bude třeba i australská hudební scéna, konkrétně pak hudebník Troy Sivan.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+.

zpěvačka, herečka a taky velká TikToková hvězda, tohle je Američanka Addison Rae se skladbou High Fashion. Vysoká móda, tedy teď aspoň na pár minutek v playlistu Waveu v pátečním odpoledni, teď už můžu říct, protože máme 7 minutek po pravém poledni, takže jsme vstoupili do té odpolední části dnešního dne. Pokud jste Wave naladili až teď, tak i vás zdravím, Martina Foldinová za mikrofonem až do dnešní 15. hodiny odpolední. Co nás každopádně čeká dnes po té 12. No krom výtečné muziky, ať už to budou starší nebo novější kousky u nás v pravidelné rotaci, nějakým těm kulturním tipům na tento víkend, případně týden následující, no tak se můžete těšit taky na živý telefonát a to už za chviličku, za pár minut, tak jak v pátek tímto časem bývá zvykem, tak na horké lince bude můj kolega Jaromír Mévald, tedy jeden z moderátorů herního podcastu Quest, no a společně tentokrát budeme probírat aktuální epizodu, kterou můžete na vlnách Waveu poslouchat dnes od 18. hodiny. No a bude to epizoda v skutku speciální, protože to bude záznam živého natáčení podcastu Quest, našeho herního podcastu z letní podcastové scény. Co se rozebíralo na Pražské troji, tak to se dozvíme už za pár minutek společně právě z daného telefonátu. Do té doby ale několik hudebních zastávek. Patřit mezi ně bude třeba domácí hudebník David Lindovský, ale teď už míříme za ukázkou z mé letos asi nejoblíbenější desky. Stále ještě pořád bude řeč o Madoně. Ano, Madonina deska Confessions 2. Za mě osobně klenot elektronické muziky, co se týče toho letošního roku. Pojďme si pustit ukázku. Denseteria míří k vašim uším.

0: pátečním odpoledni na rádiu Wave. Alvaro Díaz, Naty Peluso, společný track teď na vlnách rádia Wave v pátečním odpoledni. No a jak už tak bývá zvykem, po tom pravém pátečním poledni na řadu přichází jeden speciální telefonní hovor. Bývá to zvykem téměř naprosto vždy. No a dnes nebude žádná výjimka, protože se mnou už teď na horké lince Jaromír Mévald z našeho podcastu Quest. Moc tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a dneska je to dozajista velmi horká linka, a to skoro doslova, protože je to velmi horký den. Jaký ho zatím máš?
1: Martino, ty jsi na mě myslela, mám škytavku.
0: Rozhodně. Posledních 15 minut je to přesně tak.
1: Nevím, jak budu schopen odpovídat, ale budu se snažit odpovídat v krátkých větách.
0: Hele, je to taková vtipná situace, co se týče moderátorského světa. Párkrát se mi to taky stalo ve studiu Radia Wave a taky jsem moc nevěděla, jak si s tím mám počít, ale my teďka budeme vědět, když tak, co jsou ty podivné zvuky, takže v pořádku, moc se tím nestresuj prostě a já se rovnou tím pádem zeptám, protože dneska od 18. hodiny uslyšíme novou epizodu našeho questu, která bude v skutku speciální, tak čím bude speciální?
1: Protože to je živák, je to záznam živáku z pražské Troji, ano, škytavka úřaduje. A je to z minulého týdne, byli jsme tam ve třech, ale myslím si, že jsme to takzvaně zaplnili, tu místnost, protože to lidi si pochvalovali a měli jsme vyprodáno.
0: Měli jste vyprodáno, no tak to jsou krásné oficiální čísla. Zajímá mě, co je tam tak přitáhlo, o čem jste tedy mluvili?
1: My jsme se bavili o hrách, které neexistují. A to je docela kůšť, protože hry, které neexistují v rámci i žánrů, které neexistují, a je to těžké vymyslet, protože těch žánrů je milion, her, kterých vyšlo jaký milion, a trefit se do něčeho, co jako tady ještě nebylo, to je docela jako oříšek, musím říct.
0: To zní jako docela oříšek vzhledem k herní historii, tak zajímá mě, co tam padlo, jak už to bylo, ať už je to žánrově, ať už je to výběrem kýmkoliv z vás, co si třeba ty vybral a vymyslel?
1: Já teďko vymýšlím hru na škytavku, ale vymyslel jsem hru, ve které hrají za rozhodčího, za fotbalového i za hokejového. A to tady prostě ještě nebylo. Takže tohle je třeba můj
0: krátké věty,
1: rozumíš?
0: Krátké věty, rozumím. Tak zeptám se, co vymyslel Lukáš?
1: Lukáš tam? Popravdě, já se to nepamatuju, Martino. Ono už je přece jenom dávno, my jsme to natáčeli opravdu před týdnem. A teď už máme v hlavě úplně nové díly questu, no.
0: Nové díly questu. Tak já tě stejně ještě potrápím malinko. Tak
1: jo, to je nejlepší, potrápit člověka se škytavku.
0: No. Co máš ve výhledu před sebou, tedy, když říkáš, že už máš v hlavě nějaká další témata?
1: Prosím tě, budeme mít speciální sérii. Celý srpen bude v questu série českých her. Mm-hmm. Tady to poprvé oficiálně odhaluji.
0: A tada!
1: Bude to pět důležitých českých her, které otřásly světem, nejen Českou republikou. A my jim věnujeme pět speciálních dílů.
0: Pět speciálních dílů a tím bych to ukončila. Nebudu tě trápit, Jaromír Mévald se mnou. Děkuji. Na telefonu. Doufám, že to brzo přejde, tak se měj hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Toro i Mua a Kenny Beats na společném treku Daria, teď na vlnách Waveu. No a já mám pro vás další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát tedy přináším dvě pozvánky na koncerty, které se uskuteční tento víkend, tedy konkrétně zítra v sobotu 1. srpna. Mám pro vás dva tipy na velmi zajímavé koncerty. Ten první směřuje do Radvanic a tamní kaple svatého Josefa, protože už od 18. hodiny si můžete zajít na mou velmi oblíbenou výtečnou táborskou kapelu Kale. Kale, o kterých se říká, že mají severskou duši, já to podtrhuji dvakrát dozajista. Je to formace, kterou tvoří zpěvačka, hudebnice Veronika Zemanová, dříve tedy Burjánková, no a taky kytarista, hudebník David Zeman. Je to tedy manželské hudební duo, které po čase vystoupí a ještě na tak originálním místě. Kaple svatého Josefa, 18. hodina, zítřejší den a Radvanice. Teď jsem se dívala, že lístky jsou stále k dispozici. No a přesun do Prahy, do pražského Krosu. Kros klub venku, na dvorku, před klubem nabídne dvojkoncert a zůstáváme stále na domácím poli. Zítra v sobotu 1. srpna si před Kros můžete zajít na hudebníka Ventolina, no a taky na hudebnici, která se ukrývá pod pseudonymem Johuš Matuš. 18. hodina Kros Praha, zítřek.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádiu.

Hot Chip a Junepinku na společném tracku Fire of Mercy teď v pátečním odpoledni na Radio Wave. 12 hodin 45 minut k tomu přesně v tento okamžik. No a pokud jste letos v rámci festivalové sezóny neměli prostor, možnost, kapacity vypravit se na letošní už 16. ročník multižánrového festivalu Creepy TP, tak koukněte na Facebook Radio Wave, případně Instagram, kde se teď můžete kouknout na krátkou, asi 3minutovou videoreportáž právě z festivalu. Připravil ji opět, tak jako každý rok, kolega, hudební redaktor Matěj Dvořák. No a letos bylo Creepy TP velmi specifické tím, že se po řadě let z Kutné Hory přesunulo do Prahy, na pražskou Štvanici, do prostor Fuchs 2 by Jesus, na vlastně ostrov Štvanice. Takže pokud vás třeba zajímá, jak ten letošní dost specifický ročník proběhl, tak si určitě pusťte tu krátkou reportáž, kterou připravil kolega hudební redaktor Matěj Dvořák. Promlouvají v ní ale třeba i kulturní novinářka Aneta Martinková nebo koncertní promotér a booker David Čajčík. Je to velmi zajímavá podívaná, může vám to něco dát, tak koukněte na naše sociální sítě. No a my teď společně koukneme vstříc vlastně útrobám našeho hudebního playlistu, protože před námi legendární kytarovka The Strokes. Je to tedy formace, která si pro nás připravila novou dlouhohrající desku. Tahle newyorská indie rocková banda připravila další, tedy sedmé už studiové album Reality Awaits. No a my si z něj pustíme ukázku. Mezi aktuální vlnu novinek doputovala skladba The Fruits of Conquest, tak tady jsou The Strokes.

0: Pražský rapper Louds One nám to teď v playlistu hezky poskládal. Skladba Skládám doznívá v pátečních 12 hodin 4 a 50 minut. K tomu do 13. posledních pár minutek za tu dobu stihneme výtečnou irskou zpěvačku C-Met, která si pro nás připravila dlouhohrající desku, na které můžete najít skladbu When a Good Man Cries, takže skladba, kterou stihneme společně ještě před 13. odpolední, ale rovnou prozradím, že poté 13. pak v rámci našeho programu přijde na řadu třeba ukázka z aktuální studovny, kde nedorazila jenom jedna speciální hostka, ale rovnou dvě a byly to dvojčata.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Pišta Kralovič, a.k.a. Fulcrum, to byl slovenský hudební producent teď na vlnách Rádia Wave. V pátek 31. července, 6 minutek po 13. hodině odpolední, tak to byla další hudební zastávka v rámci našeho playlistu, tentokrát tedy na sousedním Slovensku. Ještě předtím švédská formace Bokojut, moje velmi oblíbená kytarovka právě ze severu s trackem Ignored. Pokud je neznáte, tak já sama za sebe rozhodně doporučuju. Myslím, že v letošním loňském roce zejména to byla jedna z mých asi nejhranějších kapel v rámci mých osobních streamovacích platform, takže pokud hledáte něco nového fresh, tak Bokojut psáno s IOUT, tak by to bylo myslím ideální na to najít si třeba nějakou novou zvukovou paletu. My už ale v rámci té naší dnešní zvukové palety postoupíme dál, a to za hudebnicí i reperkou Rico Nasty. Vlastně ta se teď vrací k žánru, která sama osobně popisuje jako sugar trap. Sugar trap je, myslím, velmi tematické, když se pak v rámci tohoto žánru rozhodnete vydat skladbu, která se jmenuje Cupcake. No tak pojďme si vlastně osladit život teď v rámci našeho playlistu. Tady je Rico Nasty.

0: No a teď se ve vysílání Rádia Wave poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Studovna. Jaké to je věnovat se něčemu intenzivně nad rámec školy? Dvojčata Barbora a Tereza Tomáškovi jsou finalistkami soutěže Středoškolák roku a není to zdaleka jediné ocenění, kterého dosáhli. Ve Studovně tentokrát probíráme, jak to všechno zvládají, co jim to přináší i bere. Celý díl už teď k nalezení a poslechu, buď to na webu Rádia Wave, anebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Já vás kratičce představím. Bára je finalistkou letošního ročníku soutěže Středoškolák roku, působí v mezinárodním filmovém průmyslu od svých 17 let, pracovala jako produkční i asistentka režie na nejrůznějších projektech uvedených v kinech i na streamovacích platformách. V roce 2025 spolu založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a letos nastoupí na právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Terka je finalistkou loňského ročníku soutěže Středoškolák roku, hraje na příčnou flétnu a studovala zároveň na gymnáziu i na konzervatoři. Získala také mnoho mezinárodních ocenění a kromě hudby se věnuje vědeckému výzkumu, například v oblasti protinádorové léčby. A letos nastoupí na třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Co vám pomohlo v tom balancovat mezi tou školou, nějakým osobním životem a tím zápalem a zájmem?
2: Já jsem se to musela strašně naučit. Jako já jsem začínala právě v těch 17 v tom studiu a to bylo šílený. Já jsem nevěděla, kdy je den, kdy je noc, já jsem odpovídala na zprávy non-stop, prostě pak jsem tam i spala a bylo to jako fakt moc, too much, bych řekla. A fakt jakože, když jsem odešla po 3/4 roku, jako za tu dobu my jsme stihli udělat fakt hodně věcí a nebo pro mě to jako byla výborná škola vlastně, když to takhle řeknu. Ale když jsem odešla, tak jsem byla jakože a stop, teď nebudu nic dělat, teď prostě mám jenom školu a uvidím, co bude dál. No samozřejmě 2 měsíce na to prostě se založil Crystalloid, ale jakože, OK, ale ty 2 měsíce mi dali hodně, protože jsem se naučila

0: tak jako té rovnováhy. A i teďkon třeba mám prostě, si řeknu, hej, dneska nic nedělám, neotevřu počítač, nebo prostě odepíšu na jeden e-mail a čau. Prostě nebudu nic dělat. A je to strašně důležitý, si myslím, protože taky jako já jsem naštěstí klepu neměla jako zdravotní problémy nějak fyzický, ale psychický ano. A to bylo crazy, no.
1: A bylo to tak, že fakt jste si museli sáhnout na to dno, když to tak řeknu, na to jako nějaký vyčerpání. A až potom to přišlo to uvědomění, vlastně musím se dát do pořádku. Musel tam prostě proběhnout tenhle tvrdý
0: Asi
1: náraz.
0: jo, asi
1: Určitě.
0: jo, no. Jako, nevím, no, jak jinak by se tomu dal jako předejít. Ono jsme si říkali, to je tak jako neomezený, ta energie, to ona vždycky přijde.
1: Jo. Přesně, to taky znám, jako když přesně mi bylo nějakých 17 až 19, tak člověk má mnohem jako větší drive, ale o to ten náraz potom může být jakoby silnější. Co byste vzkázali vašim vyučujícím? Teď už jste ze školy pryč, čeká vás vejška, tak se můžeme trošku poohlédnout. Co byste jim řekli, doporučili, vzkázali? Baru.
0: Jo, co bych jim doporučila, vzbudit zájem ve studentovi. Ale jo, to, jako my jsme měli učitele, kterým se to povedlo, jo, jako hodně dobře. Moje učitelka na španělštinu, tak to jsem úplně milovala a naše třídní taky. A pak samozřejmě tam byli učitele, kteří byli jako, že mech, já se to jdu odučit a čau, nechcete nic po mně, že ne, nechcete, tak dobrý. Takže já si myslím, že taky jako balanc, jasný, a že ne, asi každý to má vyloženě, že chce jako motivovat ty studenty, asi nevím, tak třeba, když jako teda nechcete motivovat, tak jestli máte učit, no. Já si myslím, že ta motivace je strašně důležitá.
2: Já bych vzkázala jenom, že fakt děkuju za to, že mi to umožňovali studovat ty dvě školy a do toho dělat výzkum, protože to fakt není standard.
0: No, to je hezčí, no. Tak já se přidávám.
1: Ne, tak je to jako častý téma. Vy jste měli štěstí a jsem za to strašně ráda a nemají ho všichni. Prostě určitě spousty aktivních studujících, kteří narážejí na překážky přesně v podobě nějakých vyučujících, kteří je nemotivují a tak dál. Takže to jsem ráda, že to zaznělo a jsem ráda, že jste to měli takhle tolik podpory vlastně od té školy.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Některá zvířátka umí být v skutku velmi roztomilá, ale na druhou stranu umí způsobit spoustu neplechy. No a jedno takové roztomilé zvíře, které ale zároveň znamená hrozbu pro naši tuzemskou biodiverzitu, tak to je zvíře severní mýval. Ano, severní mýval se podle fotografie, když se na něj teď koukám, zdá jako v skutku velmi roztomilé a krásné zvíře. Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Soutok ještě navíc se nedávno potvrdila fotopast ochranářů, no a mývala na jihu Moravy letos zaznamenali i v Národním parku Podyjí. Tam už tedy mají plán, jak se tohoto nezvaného návštěvníka zbavit, a abych to možná trošku víc vysvětlila, tak v čem je ten mýval severní problematický, tak jak už jsem zmínila, je to invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky, no a znamená velký problém jak pro místní zvířata, tak i pro rostliny. Je to tedy invazní zvíře, které se přizpůsobilo našemu prostředí, má lovit různé ptáky, kteří hnízdí na zemi i ve stromech, je to vlastně predátor obojživelníků, taky plazů, a například třeba užovky stromové. Ta druhová rozmanitost parku Podyjí je vlastně tak velká, že se jeho kořistí může stát prakticky cokoliv. Tak teď už asi chápete, v čem je ta problematická rovina. Pokud vás tento predátor, který vlastně nemá žádného naopak přirozeného predátora, nemá, tak koukněte na server iRozhlas.cz do sekce Věda technologie. Ano, tam si můžete prokliknout sekci, ještě pod sekci Příroda, a o mývalovi severním si můžete počíst trošku víc o tom, jak moc se tedy šíří českou přírodou, jak ohrožuje místní druhy a jaký tedy ochranáři v Podyjí mají plán pro jeho odchyt. Tolik zpráva o zvířátkách, alespoň takto při dnešním dni u nás v playlistu. Už za chvilku ale zase další muzika, třeba hudebnice Malvina, taky Speedy Ortiz, anebo výtečná Banks. No tak si je užijte.
1: Playa. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Výtečná Banks se skladbou Holding Back teď na vlnách Waveu, ale před námi další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším jednu konkrétní hudební pozvánku na tento víkend a trošku netradičně je to pozvánka na koncert, který se uskuteční v neděli 2. srpna v Praze, a to v pražském prostoru Meat Factory. Meat Rock, psychedelie nebo krautrockové vzývání. To vše nabídne už pátý v sérii letních koncertů na dvorku za Meat Factory. Tentokrát představí trojici kapel Vojdi, Síček a Aport. Pokud vůbec netušíte, o jakých kapelách mluvím, tak třeba kapelu Síček charakterizují motorické bicí, hypnotické melodie, velmi repetitivní struktury, dost minimalistické texty a heslo méně je více. Síček odehráli i rádiový studio session, ani ne před dávnou dobou, je to v horizontu posledního roku, tak pokud chcete se třeba navnadit na tento koncert, můžete i na YouTube Rádia Wave. Připomenu i kapelu Vojdi, to je zase taková art rocková power formace, hudební trio ze slovenského Seattlu. Utopí vás jakožto posluchače v bermudském trojúhelníku progresivních kytarových riffů, neustále se vzpírajících rytmických groovů a taky hlukových vln s textovými poselstvími. No a můžu zmínit ještě do třetice formaci Aport, tak tu též můžete zažít v pražském Meat Factory. Připomínám, jde vlastně o letní sérii koncertů, které se neuskutečňují přímo uvnitř prostoru Meat Factory, ale vlastně na dvorku, který je za budovou, tak pokud vás zajímají detaily, koukněte třeba přímo na stránky Meat Factory v Praze. Když se tak koukám, tak vidím, že tenhle koncert, nedělní koncert, teď v předprodeji stojí krásných, příjemných 290 korun, na místě pak 390, což je taky velmi příjemná cena za to všechno, co můžete dostat. Praha, Meat Factory, 8. večerní a neděle 2. srpna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Serus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Rádio Wave.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.

0: Když vedle mě stojíš, je to euforický pocit, to nabízí na aktuální skladbě It's Euphoric, britská, anglická zpěvačka, skladatelka Georgia, tedy další hudební zastavení v dnešním pátečním odpoledním playlistu na Radio Wave. Několik hudebních zastávek před námi, ještě předtím, než odbije 14. odpolední, třeba Ice Age nebo Lolo Young už se na vás těší z našeho playlistu. No a taky rovnou můžu prozradit, že poté 14. odpolední na řadu přijde taky ukázka z aktuálních Houpaček, kde se tedy věnujeme velmi aktuálnímu tématu, a to sice letním prázdninám, protože dozajista každé dítě může s velkou radostí říct, že prázdniny jsou naprosto super. Těžko říct, jestli si to myslí i všichni rodiče, protože právě těm se věnujeme v aktuálních Houpačkách, tak pokud máte pocit, že třeba potřebujete s tou korigací aktuálních letních prázdnin lehce pomoci, tak vydržte, pomoc se blíží. Ukázka z aktuálních Houpaček dnes po 14. odpolední.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: ladíte páteční odpolední on air na Radio Wave. Máme poslední červencový den roku 2026. 14 hodin, jedna minuta k tomu, právě v tento okamžik. Tohle byla hudebnice Lola Young, já jsem Martina Foldinová. No a hned po mně hlasově přichází Dear Hoof a nebo třeba Lokman, tak si je užijte.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Ahoj, hezké odpoledne. Doufám, že se máte krásně. Je poslední červencový den letošního roku. 8 minutek po 14. hodině odpolední. Za námi v playlistu Radia Wave teď čerstvě se začátkem nové hodinky Lokman s trackem Elkthorn. Teď za námi ještě předtím Deerhoof. Tak já doufám, že jste si je užili, ale že si naopak budete užívat i ty skladby následující, které jsou před námi v playlistu. My jsme pro vás v tomto týdnu vybrali zase nějaké ty hudební novinky, které jsme nasadili k nám do pravidelného playlistu. No a mezi tu aktuální várku se řadí taky londýnská reperka John Glacier, která se vlastně po vydání loňského albového debutu Like a Ribbon rozhodně nenudila. Je to hudebnice, která doslova vybouchla ze dne na den s první singlovkou a pak už se to s ní s tou aktuální deskou, poslední studiovou deskou a první zároveň vezlo. No a teď si pro nás John Glacier připravila tvorbu novou v podání skladby Bond Girl. Pokud se chcete kouknout, můžete vidět i doprovodný videoklip, kde se vlastně sama John Glacier stylizuje do takové Bond Girl. Já jsem se na to teď nedávno koukala na YouTube, tak pokud chcete mít třeba i vizuální doprovod, můžete ho mít. Teď už ale ta audio podoba John Glacier.

0: pátečních 14 hodin 18 minut k tomu a před námi je slibovaná ukázka z aktuálních Houpaček. Prázdniny jsou super, nebo minimálně to si rozhodně myslí každé dítě přes letní prázdniny. Pokud ale naopak děti máte, tak ty dva letní měsíce, kdy vlastně nefungují školy a školky, můžou být docela výzva. Rodičům přibývá nárazově celá řada povinností. Vozí děti na příměstské tábory, berou je sebou do práce, řeší, co budou doma sami obědvat. Navíc je tu ještě tlak, že tenhle čas bychom si společně měli užívat, a to nehledě na to, jestli na to máme síly anebo třeba peníze. V aktuálních Houpačkách jsme toto všechno probrali s Lucí Hermánkovou, lektorkou krizové intervence z organizace Cesta z krize, která provozuje non-stop krizovou linku pro dospělé. Před námi teď krátká ukázka.
1: Letní prázdniny je něco jako vymknutí se z normálního běžného systému. A zase z odborné literatury, z praxe je jasný, že jakmile máme nějaký řád a jsme na něj zvyklí, tak ten řád nás vlastně jako drží. Že se o něj můžeme opřít, jsou to sice nějaký stereotypy, ale vlastně nám šetří energii a funguje to. A ve chvíli, kdy ten řád vlastně najednou není, protože škola není, všechno je jinak, tak to dá hroznou práci vlastně se zase navyknout na nějaký nový stereotypy, který navyknu na dva měsíce a pak zase nejsou.
2: A my je potřebujeme.
1: Přesně tak. My potřebujeme, aby jsme dobře fungovali, potřebujeme mít nějaký pevný body, pevný řád, pevnou strukturu. A když ta struktura zmizí, tak se nemáme o co opřít a může nás to zuskočňovat. Může nám, to na nás klade vlastně nárok tu strukturu si jako nově vymyslet. A jak to jako zařídit, když na to vlastně nemám kapacitu, nemám sílu, nemám energii, nemám zdroje. Na tu dovolenou se připravit dá minimálně v tom, že nemusíte být pořád všichni dohromady. Že je možný si tam plánovitě navymýšlet, jako že, já nevím, jedno dopoledne půjde máma s dětma tam a tam a táta bude mít volno. Odpoledne si to otočej. Jo. Taky je možný, aby třeba nebyli se všema dětma najednou. To záleží na tom, jak ty děti jsou velký. Že jo. Ale jako mít ten požadavek, že pořád, celou dobu budeme všichni spolu, budeme

0: dělat všechno dohromady a budeme šťastní, to je nesmysl, to nejde.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Trocha domácí psychedelie na vlnách Rádia Wave. Tohle byly Madhouse Express, vítězná kapela z checkingu Rádia Wave. No a skladbu Little Illusions jsme doplnili taky kouzelným videoklipem, na který se můžete podívat třeba na YouTube Rádia Wave. Pokud jste tento týden stihli naši Rivieru s pořadovým číslem 1, tak vás třeba ten program aktuální vyznění toho večera a odpoledne nalákalo k tomu, že si říkáte, to byl velmi příjemný event, rád bych se vypravil znovu, tak dobrá zpráva přesně pro takovéto posluchače a posluchačky můžete, protože Riviera bude v rámci srpna pokračovat. Máme pro vás ještě dvě vydání konkrétně. To první proběhne v úterý 11. srpna v podvečer. Opět se můžete těšit na představení nějakého zajímavého uměleckého díla přímo v zahradách Trojského zámku. Můžete se těšit na dva živé koncerty, tentokrát to bude Voden a Silence a taky hudebník Josef K. A zároveň taky na zajímavou debatu, kterou opět povede moje kolegyně Tereza Havlínková. No a pokud si říkáte, a zrovna v úterý 11. srpna nemůžu, tak mám pro vás ještě druhé datum, a to je úterý 25. srpna, protože to si v podvečer můžete zajít na Rivieru s pořadovým číslem 3. No a opět program podobný, představení zajímavého uměleckého díla v zahradách, živá debata, no a samozřejmě dvě živá vystoupení, tentokrát v režii Dirty Depressa a Artyho, no a taky Candy Pumps. Takže pokud, ať už znáte tato jména nebo neznáte, myslím, že můžete si osvěžit svoji posluchačskou základnu, můžete najít nějaké zajímavé nové interprety, které jste třeba doteď neznali, a slyšet je rovnou naživo, a to ještě na tak kouzelném místě, jako je zámek Troja. Naše Riviera, pokud vás zajímá víc dohloubky, tak se přidejte na facebookovou událost k obou těmto eventům a termínům, už jsou hezky vytvořeny. Před námi další muzika, za chviličku třeba domácí Barbora Hora.
1: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca, povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Páteční odpoledne na rádiu Wave, tohle byly velmi příjemně zasněné kytary. KVB teď na vlnách Waveu v odpoledním playlistu, kde už společně míříme za poslední kulturní pozvánkou v rámci Kulturistánu, kterou vám v rámci své dnešní směny nabídnu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát nabízím kulturní tip v skutku univerzální, který můžete využít v následujících dnech, ať už to bude víkend, nebo to bude příští či přes příští týden. Řeč totiž bude o městě Kutná Hora a tamní galerii Gask. Myslím, že galerie Gask je vždycky dobrý nápad k návštěvě. No a právě ta aktuální výstava, jedna z nich, která je na místě v Gasku k vidění, tak je Petr Válek a jeho Na divoko. Ta výstava vlastně představuje jeho nejnovější tvorbu jako takový fantasmagorický svět obrazů, zvuků a objektů někde na pomezí výtvarného umění, hudby a taky performance. Pracuje s fiktivní pamětí Sudet, s psychedelickými obrazy generovanými pomocí AI, taky s falešným folklorem a dětskou imaginací, ve které se mísí punková hra, hororové záběry nebo třeba groteska. Divoko je tedy výstavou o vzpomínkách na dětství, o drsné krajině sudetského venkova, o chaosu současné reality, ale taky o nespoutané svobodě tvorby a neobvyklé kráse ošklivosti. Pokud vás nenalákala tato anotace, tak už nevím co. Na divoko Petr Válek a Kutná Hora, tamní galerie Gask.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Kulturistán.

0: Hudební duo z východního Londýna, tohle jsou Georgie a Joe a jejich skladba Student, která když před pár lety vyšla, tak se přiznám, že jsem jí byla docela posedla a na svých soukromých streamovacích platformách jsem jí poslouchala takzvaně on repeat. Nebude to tedy Georgie a Joe, ale bude to Marti a Vojti, teď je tohle hudební, nebo vlastně jenom moderátorské duo prostě na vlnách rádia. Vítej, ahoj.
1: Ahoj Marti, ahoj posluchačstvo. Já jsem se tady úplně teď šetřil, když si říkala to duo z východního Londýna, Georgie a Joe, tak jsem chtěl říct, no, my jsme taky takové duo z východu, prostě tady Martina s Vojtou, kdo z nás je Georgie, kdo z nás je Joe, ale ty jsi mi to ukradla dřív.
0: No, tak to je, to teď už si můžeš krást, co chceš, až do 18. hodiny. Bude to jenom ve tvojí režii, až do té 18. hodiny. Zároveň je asi hloupost se ptát, i když možná můžeš mít nějaký tip i přesto, že budeš celý víkend ve vysílání Radia Wave, stejně jako já. Máš plánu třeba nějakou koupačku nebo vypravit se někam v těch teplých dnech?
1: Doufám, že jo. Rád bych vyrazil na svoje oblíbené koupaliště kousek od Prahy v sobotu odpoledne. To je koupaliště v Kralupech nad Vltavou, aby si to mohla nějak představit. Je to už takové starší koupaliště, nenajdeš tam žádné takové ty vodní a vychytávky, skoro až bych mohl říct nějaké high-techové. Je to prostě old school skluzavka, old school tobogán, jedna taková ta houba, ze který prostě teče voda do všech stran. A to je všechno.
0: A to je venkovní koupaliště.
1: Je to venkovní koupaliště, přesně tak. Je to hodně taky maloměstský koupaliště, takže má to ten správný vibe, dáš si tam prostě ten langoš, dáš si tam tu kofolu, nebo jiný slazený nápoj samozřejmě, nějaký budeš mít chuť. No a já jsem tam byla poprvé a naposledy 2 roky zpátky. Dá se tam moc hezky dojet po cyklostezce podél Vltavy, takzvaně po proudu. Ale to asi v těch vysokých teplotách dělat nebudu. Taky se tam dá dojet vláčkem, kdybyste nebyli cyklistický entuziasté.
0: Já nejsem.
1: No já jo, ale určitě ne v těchto teplotách, co nás čekají.
0: Chápu.
1: No každopádně koupaliště Kralupy nad Vltavou osobně určitě doporučuju a má to úplně skvělou atmosféru.
0: No tak vidíte, máte i tip na to, kde se třeba vycachtat teďka o víkendu. Teď už Vojta Záhora v následující.
1: Udělal zvuk vody nějaký, co můžu udělat je mlaskat a to by znělo docela tak ASMR.
0: Jo, no tak to je moravský termín, myslíš? Vycachtat se?
1: Hele, na Moravě jsem strávil několik let svého života, ale cachtání jsem tam neprovozoval a nikoho jsem cachtat neslyšel.
0: To bude vyloženě ostravská záležitost, pokud to někoho z vás pohoršilo, znamená to jenom prostě se vykoupat, jo, prosím vás, v pořádku, nemusíte se pohoršit a prostě šlo jenom o koupání. No a teď už půjde o muziku, zejména a hlavně v následujících 3 hodinkách. Já předávám žezlo Vojta Záhora tady až do dnešní 18. hodiny, tak si to užijte a mějte se krásně, znáte to, se mnou o víkendu zase, tak čau.
1: Čau.
2: T jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špoderové každé úterý od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byl kanadský hyperpopový hudebník Kimo a na tracku All Talk Shoot Out dohrává nám 8 minut po 15. hodině. No a jak jste zvyklí, ve studiu Rádia Wave právě po 15. hodině proběhla střídačka a po on-airu s Martinou Foldinovou se vám od mikrofonu hlásí Vojta Záhora. Je právě páteční odpoledne, já jsem moc rád, že ho trávíte při poslechu Rádia Wave a díky za to mám pro vás přichystáno spoustu osobních tipů, protože jsem za uplynulé 3 týdny, kdy jsme se ve vysílání Rádia Wave neslyšeli, podnikl spoustu takových, dalo by se říct, side questů. Vyrazil jsem na spoustu festivalů, slyšel hodně nové hudby a také jsem vyrazil do přírody na moc pěkná místa. No a všechny tyhle ty osobní tipy bych vám rád předal. Tak jenom štěstí, že na to máme celé páteční odpoledne, no a taky sobotu a neděli, které budeme trávit navzájem ve své přítomnosti. No není to paráda. Než se k tomu ale však dostaneme, tak ten on-air je hlavně samozřejmě o hudbě a také o těch hudebních novinkách, které pro vás chystáme každý týden. Jedna taková čerstvá várka přibyla tuto středu a vy už ji můžete tedy v našem vysílání poslouchat 3. dnem. No a před námi je track s názvem Crash Out, o který se postarala americká zpěvačka, herečka a také tanečnice, která si říká Tina Shay. Crash Out je novinka, se kterou otevírá svoji nadcházející tvorbu a novou éru, dalo by se říct. A já z téhleté písničky mám moc velkou radost, tak si ji pojďme poslechnout.

Tohle byla písnička pro všechny, kteří nás teď poslouchají ve sluchátkách. Při svém odpoledním běhu Cosmetic Institute zpíval, že tenhle ten Run Club tvoří jenom dvě verze mě.

Už teď můžete na webu Rádia Wave a také v aplikaci Můj rozhlas poslouchat naši nejnovější audioknihu. No a tentokrát je to knížka s názvem Hody od spisovatelky Gabriely Vrány.

Brázdové. Už sám název vám možná napoví, že tahle ta knížka vás přenese na malou moravskou vesnici, kde se právě takové hody slaví. Je to čas starobylých tradic, je to čas hudby, je to čas vína, také rozpáleného léta, no a v tomto čase se právě na této jedné moravské vesnici rodí taková křehká láska 19-letého Williama, a to k 9 let starší Florentině. Jestliže obstojí tahle ta mladá, krásná, křehká láska pod tlakem očekávání a předsudků, tak to se dozvíte v tomto citlivě vyprávěném příběhu právě ze současného venkova, který už teď můžete poslouchat v aplikaci Můj rozhlas na webu wave.cz, ale pozor, jenom do 20. září. To dílo bylo původně zkráceno, a tak si ho rozhodně nenechte ujít, a já, abych vás tak trochu nalákal a abyste nekupovali zajíce v pytli, vám teď pouštím krátkou ukázku.

Florentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké, sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hledíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

Playboy Carty na písničce Like Weezy nám doznívá v 15 hodin 30 minut. No a my teď na Radio Wave takhle při pátečním odpoledni trochu změníme ten hudební žánr, o kterém se budeme bavit, než na který jste zvyklí, protože teď zabrousíme do hudebního žánru diska. Já jsem před necelou půl hodinkou vám povídal, že jsem za uplynulé týden zažil spoustu dobrodružství a jedno z těch dobrodružství byl koncert a právě takové disco divy jedné hudební legendy, a to Diany Ross, která poprvé vystoupila v Česku právě tuto středu 29. července v Plzni v amfiteátru Lochotín. No a věřte mi, když vám povím, že to byl teda opravdu formující zážitek a také velká podívaná. Já sám jsem měl od tohoto koncertu a silná očekávání, jelikož se počítám za takového, řekněme, latentního fanouška Diany Ross, a rozhodně jsem v životě nečekal, že bych někdy vyrazil na její koncert, ale příležitost se objevila a tak nedalo se jí nechopit. Tenhle ten koncert sliboval spoustu zážitků, no a to už i podle informací, které jsme dostali od organizátorů. Prý údajně se koncertu chystalo zúčastnit spoustu českých televizních či i hudebních hvězd, takže kdo ze svých návštěvníků nebo kdo z návštěvníci mohli tak očkem levým pravým do stran vyhlížet, zda takovou hvězdu nepotkají a zda nepadne i nějaké selfiečko. No a to teď opravdu cituji oficiální pokyny organizátorů. Já sám se přiznám, že jsem žádnou hudební či televizní hvězdu neviděl, každopádně podle sociálních sítí jsem potom slyšel, nebo spíš viděl, že pár se jich tohoto koncertu zúčastnilo, třeba taková Helenka Vondráčková, která naspívala, myslím si, snad jeden či více právě coverů původních písniček Diany Ross. No ale teď už pojďme k tomu koncertu. A Diana Ross vystoupila sharply, a tady dalo by se říct jakoby ostře, přesně v 8 hodin, kdy měl její koncert začít. Přiletěla do Česka s svým celým ansámblem. Na pódiu s ní stála, nebo také byl klavírista, 3 trumpetisté, 1 houslistka, 4 backup singers, nebo i bubeník, a potom takové, což už nevím, jak přesně se jmenuje, každopádně, když hrajete na takové ty dunivé bubínky rukama, svýma dlaněma, no, vystoupila v pořádné parádě. Za Dianou se na obrazovce, nebo spíš na plátně, promítala taková grafika, kterou byste viděli na koncertech spíš v 90. letech, což určitě tomu koncertu dodalo i právě s jistou takovou nostalgickou atmosféru. No ale co ještě zajímavějšího bylo, nebo spíš pro mě zajímavějšího, co jsem tak netrpělivě vyhlížel, bylo to, jaké bude účastnictvo tohoto koncertu. Zda máme očekávat právě spíš starší účastníky, potom účastníky nějakého středního věku. No a vězte, že jsem byl opravdu mile a upřímně a zvláštně překvapený, když jsem zjistil, že polovina účastníků tady toho koncertu bylo a právě spíš z věkové kategorie, řekněme, posluchačů a posluchaček Rádia Wave, což podle mě i tak ukazuje, že disco, a nejenom disco, ale Diana Ross stále svojí hudbou dokáže překračovat generace. Ona vyrazila na tohleto turné speciálně spjaté s její poslední nahrávkou, poslední deskou s názvem Thank You, což by se dalo říct, že je taková, řekněme, bilancující deska, kterou i stejnojmenný song otevírá. Každopádně tuhletu desku vydala už v roce 2021, ale tak kdo by se divil, že jim požehnaném věku a více než 80 let trochu trvalo, než na té světové turné dojela i do Česka. No a my jsme měli to štěstí. Já doufám, že někdo společně se mnou, kdo mě teď poslouchá, zažil tento koncert a že si ho užil stejně jako já. Diana Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni je opravdu nezapomenutelný zážitek a vy už možná teď slyšíte, že jsem vás o takový zážitek nechtěl zcela ochutit. Teď si dáme písničku Chain Reaction.

0: Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave.
2: On Air s Vojtěchem Záhorou.

Tohle byla TK Mindza na tracku Grasshopper, no a předtím taky oznámená Diana Ross s písničkou Chain Reaction. No a jelikož jsme si před chvílí dali takovou hudební stařenku, tak si teď pojďme dát zase jednu hudební novinku. O tu se pro náš playlist postarala americká hudebnice Chelsea Wolf, kterou vy dost možná znáte. Upřímně moje streamovací platformy mi ji v playlistech nabízejí opravdu velmi často. No a právě Chelsea Wolf teď otevírá další kapitolu své temné tvorby a se skladbou Cold, kterou už za chvilku uslyšíte. Ale pro pořádné faninky a fanoušky musím říct, nebojte se, zpěvačka, skladatelka, také multi-instrumentalistka se stále bude pohybovat na pomezí gothic rocku, doomu, folku a takové experimentální elektroniky. No a také vězte, že Chelsea Wolf zamíří brzy do Prahy a na svůj český koncert. Vyráží totiž na celosvětové turné, no a právě 5. prosince se představí v pražském prostoru Archa+. Pokud tedy patříte k jejím fanouškům, určitě neváhejte kupovat lístky. No a teď už si užijte zmíněnou Chelsea Wolf s písničkou Cold.

Should I Be, ptá se americký rapper Lil Yachty a je právě 15 hodin 50 minut a vytrávíte své páteční odpoledne při poslechu Rádia Wave, no a také odpoledního on airu s Vojtou Záhorou. Já doufám, že vaše odpoledne je hezké, snad možná co nejchladnější. Zrovna jsem na serveru Novinky teď četl, že Český hydrometeorologický ústav rozšiřuje svoji výstrahu a před vysokými možnostmi bouřek, které se mohou dnes vyskytnout. No a to právě dnes, v pátek odpoledne a také v noci na sobotu. Zároveň stále platí, že zažíváme veliké nebo vysoké teploty, takže doufám, že jste snad zavření v nějakém chladném prostoru, kam na vás žádná taková bouřka nedosáhne. Kdo určitě je dnes nerad zavřený, tak to je Ignác, protože každý Ignác dnes slaví svůj svátek. Tradiční gratulace k tomuto významnému dni a doufám, že Ignácové si ho dneska pořádně užijí, jak to jenom jde. No a samozřejmě já bych vám pořád radil, abyste poslouchali Radio Wave. Další meteorologické zprávy vás můžou čekat, a pokud by se mělo počasí nějak rapidně změnit, což by bylo vlastně asi docela fajn, třeba tak s těmi teplotami trochu.

0: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

What was that? To byla Lord, která nám dohrává v 16 hodin 7 minut v pátek 31. srpna. No a přesně dnes a také začíná Moravský festival Beseda u Big Beatu, a to právě u města, nebo možná spíše městysu s názvem Tasov. Vy určitě jste o tomhletom festivalu slyšeli, protože Radio Wave na tento festival každoročně míří. No a pokud i vy třeba teď zrovna míříte v autě směrem Tasov, tak vězte, že už dnes večer můžete na tomto festivalu zažít živé natáčení našeho podcastu Boys s Krištofem Šimkem, do kterého si Krištof zve výrazné mužské české osobnosti, se kterými však neřeší pouze kariéru nebo jejich úspěchy, ale hlavně životní zkušenosti, také pochybnosti a vztahy, a nebo i selhání, jak už osobní, a tak třeba i kariérní. No a tentokrát právě pro příležitost natáčení na Besedě u Big Beatu si pozval zpěváka, skladatele, textaře a také kytaristu a Martina E. Kišperského. A toto natáčení začne už tedy dnes odpoledne nebo spíš večer v 18 hodin v místním Šapito, tak určitě vyražte. No a pokud třeba ještě váháte, jestli na besedu vyrazit a jste v okolí a říkáte si, nevím co dělat, ale nevím, jestli ta beseda je pro mě, tak já bych vám řekl, že určitě pro vás je. Dnes večer vám doporučíme i vystoupení hudebníka, kterého tady na Radio Wave máme velmi rádi, a ten si říká Matyášovi Kamarádi, a také tady vystoupí slovenský hudební producent Fulcrum, a takže za mě palec nahoru. Fulcrum to vždycky dokáže rozjet z nuly na 100 během jedné chvíle. No a třeba zítra se můžete na takové besedě těšit i na Davida Herciga a jeho Planetu Pluto. Výtečná to deska, taková dost country deska, se kterou já sám jsem objevil docela country hudbu a hlavně takové to pískání v písničkách. Ale sám jsem nikdy dobrý pískač nebyl, takže tohleto bych osobně určitě nechal na Davidovi a na jeho planetě Pluto, která teda na besedě u Big Beatu vystoupí zítra. To je dost o besedě a teď zpátky do našeho playlistu, ale z Tasova nepůjdeme daleko, přeskočíme do Brna. Tohle je Jantrej a taky Essay na jejich společném tracku Heatwave.

0: Teď si dáme ukázku z našeho podcastu Fasády. Co když budou české domy vypadat za pár let tak trochu jako v Itálii anebo třeba ve Francii? O tom, jak připravit naše budovy na klimatickou změnu, mluvila v dalším díle Fasád expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová. Celý díl už si teď můžete poslechnout na wave.cz v aplikaci Můj rozhlas, no a samozřejmě ve všech podcastových platformách.
1: Ale tak pozor, já si myslím, že barevné okenice třeba, to je jako

0: opravdu hezký prvek. A viděla jsem už nějaké jako architektonické návrhy, třeba rekonstrukcí rodinných domů. A představte si třeba červené okenice, nebo modré okenice. Já si myslím, že jako to má svou estetiku pro určitý typ architektury, když s tím jako člověk takhle vědomě pracuje. A zrovna okenice, které známe právě z jižních států, Itálie, nebo i z Paříže, třeba centra Paříže, tak to může být jako prvek, který z toho klimatu, které se k nám blíží, to středomořské klima, můžeme začít vlastně importovat k nám i s tou estetikou a těším se na nějaké architektonické realizace.
1: No to mě k tomu právě napadá, protože jsou třeba nějaké prvky, které byly ještě nedávno symbolem moderní architektury, ale dneska už se ukazuje, že v té době častějších vln veder nefungují. Mně třeba osobně napadají celoprosklené fasády, tak je tohle nějakým příkladem?
0: Rozhodně. Celoprosklené fasády, já si myslím, že opravdu to je myšlení minulého století. A přidala bych k tomu i třeba ta střešní okna anebo světlíky. Já samozřejmě střešní okna mají svůj smysl, když to je, bavíme se o podkrovních bytech a podobně. Ale právě ta střešní okna anebo třeba světlíky, které jsou po celé ploše té budovy, nějaké větší administrativní nebo veřejné budovy, tak tam právě jsou ty tepelné zisky nejvyšší. Tam, když nám celou dobu ze zhora svítí slunce, tak se nám pak přehřívá to atrium a musíme zajistit chlazení a chlazení těchto velkých objemů vzduchu je opravdu neuvěřitelně drahé. U těch administrativních nebo kulturních budov už se stává, že ty náklady na chlazení v létě jsou vyšší než náklady na topení v zimě.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: tančím, čau, čau.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: tell you stories. That's it.
1: Tohle byl A$AP Rocky na tracku Stoli a Flow a je 16 hodin 30 minut, no a před námi je teď rubrika Kulturistán. Já jsem pro vás shromáždil několik svých oblíbených koncertů v následujících několika dnech, tak se do nich pojďme pustit.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
1: Jeden takový koncert, na který můžete zajít už zítra, se odehraje v Radvanici v kapli svatého Josefa. Tady totiž od 18 hodin vystoupí táborská kapela Kale, o nich se říká, že mají takovou severskou duši a já vám to rozhodně můžu dosvědčit. Vy je určitě znáte i z několika akcí a či z vysílání Rádia Wave, takže pokud i pro vás je Kale taková příjemná záležitost, trochu i srdeční, stejně jako pro mě, tak v Radvanicích můžete vyrazit zítra do kaple svatého Josefa, kde od 18 hodin začíná jejich koncert. Můj další tip je potom do Prahy, no a to pro neděli 2. srpna. V pražské Meat Factory totiž začne 5. večer jejich série letních koncertů, které se odehrávají na dvorku právě za Meat Factory. No a v neděli od 20 hodin tam zahraje slovenská kapela Vojdi a potom má oblíbená a zase znova táborská kapela Síček. Ty charakterizují takové motorické bicí, hypnotické melodie, repetitivní struktury, třeba i minimalistické texty, no a jejich heslo je takové, že méně je doopravdy více. Pokud patříte mezi fanoušky krautroku, tak o Síčkovi určitě víte a pokud jste třeba byli na loňské sérii našich letních koncertů Riviera, tak jste je mohli vidět i tam. Tentokrát se představují v letní sérii za Meat Factory na dvorku a 2. srpna tady vystoupí od 20 hodin. No a pak pro vás mám ještě jednu pozvánku a to na pondělí 3. srpna. Tentokrát do Plzně, do Šafaříkových sadů, kde bude probíhat festival Inspiral Garden. A tam tento den v pondělí vystoupí moje velmi oblíbená hudebnice Léto s Monikou. A ta zrovna nedávno vydala novou desku s názvem Cít to všetko naraz. A Monika Omerzu, nebo Midriak Omerzu, je právě slovenská hudebnice, každopádně momentálně tvořící v Praze. A její písničky by se daly charakterizovat takovým velmi upřímným a intimním charakterem. Ta nová deska je hlavně o vlastních pochybnostech, o tom, jestli jsme pro sami sebe a pro lidi kolem sebe dost dobří a jak se právě z těch pocitů a nějakých svých nedostatků můžeme dostat ven, možná právě i vyspívat. No a jak jsem vám povídal, ta se představí na festivalu Inspiral Garden v Plzni. A to už v úterý, původně jsem říkal pondělí, ale zahraje v úterý 4.8. Tohle to byly kulturní tipy.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.

Tohle byla australská čtveřice s názvem Amil and the Sniffers. No a my teď z Austrálie zamíříme do Jižní Koreje za hudebnici, která se říká Meaningful Stone. Pod tímhletím pseudonymem se ukrývá právě zpěvačka Kimmy Jimin a ta si letos udělala výlet do LA a společně s hudebnicí a producentkou Jason natočili takový track s názvem 1+1=0. 1+1 se rovná 0. Je to písnička o blahodárnosti změn v životech nebo ve vašem životě. Má takový euforický a zároveň trochu zasněný a zasněnou melodii. Tak myslím, že velice dobře se nám hodí do tohoto pátečního odpoledne. Tohle je Meaningful Stone, Jason a 1+1=0.

Víkendový On Air s Vojtěchem Záhorou.

Víkend ještě ne, ale víkend se nám také nezadržitelně blíží, každopádně stále pořád pátek 31. července, máme poslední červencový den, který nás tak trochu trápí svými vysokými teplotami a tak snad si ho dokážete užít i přesto, že venku je už skoro neobyvatelně. Je 16 hodin 49 minut, blížíme se právě k závěru té 16. hodiny, do konce hodiny nám zahraje Mannequin Pussy, už ji slyšíte s písničkou I Got Heaven, nebo také domácí duo Post Hudba na tracku Bude to dobrý, ale bude to jiný. A celou tu hodinu, 16. hodinu, uzavřeme s kapelou New York a na tracku Thinking of You. No a v té příští hodině se můžete těšit třeba na ukázku z našeho cestovatelského magazínu Casablanca, o čem bude, tak to vás nechám zatím hádat. To už po té 17. Do té doby hezký poslech, posloucháte Český rozhlas Radio Wave a já jsem za to moc rád.

0: Změna někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v

Je zrovna 5 minut po 5. hodině odpolední a my nyní zabrousíme do naší zpravodajské sekce Wave News, protože zde se i dnes věnujeme právě extrémně vysokým teplotám a taky hlavně extrémnímu suchu, které trápí celou Evropu. Většinou ve zpravodajství u nás hlavně máte sucho a vedra spojované se zdravotními potížemi veřejnosti nebo třeba s většími či menšími zemědělci. Každopádně i takové sucho a vedro ovlivňuje chod energetiky. Není to momentálně případ České republiky, ale do jednoho takového extrémního případu se dostává maďarská jaderná elektrárna Pax, která momentálně zajišťuje téměř polovinu spotřeby elektřiny v zimi. No a jelikož místní reaktory jsou chlazeny vodou z řeky Dunaj, tak právě v tom je teď ten problém. Dunaj je totiž na svojí rekordně nejnižší hladině. No a kvůli tomu není pro elektrárnu Pax možné už v následujících dnech zajišťovat takový chod, jaký by právě Maďarsko potřebovalo. Právě následujících 72 hodin bude podle premiéra Petra Maďara kritických a pravděpodobně dojde k odstavení všech reaktorů této jaderné elektrárny, což se v historii ještě nikdy nestalo. Podobný případ trápí i potom další zemi na toku Dunaje, Rumunsko. To však momentálně svoje jaderné elektrárny na Dunaji zastavovat nemusí. Situace zde ještě není tolik kritická jako právě v Maďarsku. Petr Maďar také potom uklidňuje a upozorňuje, že dodávky elektřiny zůstanou plně zajištěny jak pro domácnosti, tak i pro podniky, zároveň pro zdravotnickou či sociální infrastrukturu, ale že právě ti velký spotřebitelé energie, jedná se tedy o třeba velké průmysly, budou muset na nějakou dobu v příštích dnech omezit svůj provoz. Jak tahle ta situace dopadne, tak to samozřejmě ještě nevíme. Každopádně vy si o ní víc můžete už teď přečíst na našem webu wave.cz v sekci Wave News.

0: Teď si dáme ukázku z nového dílu cestovatelského podcastu Casablanca. A do něj totiž přišel cestovatel Jonáš Kuldan, aby vyprávěl o svých cestách stopem nejen po Evropě. Já se vám přiznám, že letos v červnu, nebo možná v květnu, to bylo poprvé, co jsem zkoušel stopovat. Bylo to třeba na vzdálenost asi 10 či 15 minut autem, a přesto jsem z toho byl velmi nervózní. A ještě musím také upozornit, že to bylo pouze na českém venkově, takže dalo by se říct relativně bezpečné prostředí. I tak jsem si poprvé v životě oskoušel možná ten stres z toho, a jaké to je čekat, když vám, než vám někdo zastaví, nevědět, jestli se dostanete domů, protože jiná alternativní cesta nebo jiný dopravní prostředek v tuto chvíli není. Každopádně věřím, že Jonáš Kuldan o tom ví své a ví o tom určitě mnohem víc, protože, jak říkám, necestoval stopem pouze jenom po Evropě nebo po Česku, ale také mimo ni. Celý tento díl už teď najdete samozřejmě na našem webu v aplikaci Můj rozhlas. No a když vydržíte poslouchat naše vysílání do 19. hodiny večerní, tak ho uslyšíte v plné parádě. Tak poslouchejte Casablanku, tady je krátká ukázka.
1: Ze začátku to byla taková euforie, jak když už jsme konečně na ní nasedli, že s tím, že už tím konečně jedem, jakože jo, super, tak se nám to povedlo, jsme na tom vlaku. Ale pak je to 20 hodin cesty a my jsme jeli teda tím vlakem tam i zpátky, takže jsme si svezli celou tu trasu dvakrát, tak aby se dalo říct. Do vnitrozemí od pobřeží, tak byl prázdný, pak se vozí, že jo, plnej železný rudy. Takže jsme zkusili ten prázdný i ten plnej, takže rozhodně doporučuju ten plnej, protože to tolik nedrncá, když se jde prázdným vagónem, tak je to hodně, to hodně se ten vagón prostě ginglá. Už těch 20 hodin potom je docela náročný. A hledáš pořád stín a on pořád pořád mizí a pak je přímá výheň a to je šílenost.
2: A špinavé je to úplně stejně, když se jede tam a zpátky s plným a s prázdným, nebo když jede ten plný vlak, tak je člověk špinavější?
1: Dobrý je vychytat vlak, oni vozejí jako jinak namletou tu rudu, takže ta nejjemnější je samozřejmě nejhorší a když je to trochu větší kostky, tak to člověk není tak zašpiněný, ale už to třeba není tolik pohodlný, ale zase, když člověk má sebou něco, na co si může sednout, tak je to v pohodě. Ale špinavý je to i to, a my jsme teda chytili ten, který byl jemně namletej, hledali jsme nějaký, který by byl hrubější. No, tak ideálně je to rovnou za lokomotivou, aby to taky na vás nelítalo z těch ostatních, jo, tak jo. Jsme jeli poměrně daleko. A tak jsme měli takový potom dost koupačku, no.
2: A to je taková zkušenost, že jednou a stačilo? Že jsi rád, že si to vyzkoušel, ale vracet už by ses tam nemusel, nebo bys si to klidně dal ještě jednou?
1: Jako, myslím, že s přítelkyní nám to jednou stačilo, nebo bylo to fajn, ale kdyby někdo chtěl extra se mnou, mě jako byl, jo, musíme na vlak, tak asi bych jako asi jel, ale není to něco, co bych potřeboval znova, že bych potřeboval sám od sebe, si řekl, jo, to chci ještě jednou. Mi to nestačilo.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je to tak, máme tu znovu rubriku Kulturistán v 17 hodin a 28 minut a já pro vás mám teď jeden tip, jednu pozvánku na promítání dokumentu, který se uskuteční na brněnské Sibiři už příští středu, tedy 5. srpna. Tenhle ten belgický dokument, který budou promítat od 18.30, se jmenuje Zkompostuj mě. No a sleduje aktivistickou skupinu, která usiluje o legalizaci kompostování lidských těl jakožto ekologické alternativy k pohřbívání. Pokud možná někdo z vás sleduje tu problematiku pohřbívání, tak samozřejmě se v ní pořád řeší, že pro pohřbívání klasickým způsobem do rakve je čím dál tím méně místa. Zároveň se také jedná o neekologický způsob, už jen tím, jak daleko nebo spíš jak hluboko tělo pohřbíte. Samozřejmě jsou tu i jiné metody, ale právě tito belgický aktivisté přicházejí s metodou kompostování lidských těl. Ta v Belgii ani zatím v žádném státě Evropské unie není legální. Tahle ta idea pracuje s myšlenkou, nebo spíš vyzdvihuje myšlenky, nebo takový spíš psychologický rozměr, či dokonce spirituální rozměr. Kompostování těl totiž umožňuje vnímat smrt jako součást přirozeného cyklu života. No a tenhle ten snímek, ať už, nebo byť už citlivě natočený, sleduje aktivisty a aktivistky, které provádějí experimenty s těly prasat a hledají inspiraci v jiných zemích a řeší přitom etické otázky, také legislativní limity a třeba i praktické výzvy právě spojené s touto novou technologií. Vstup na promítání v brněnské Sibiři je zdarma a vy si tam můžete zajít příští středu, tedy 5. srpna od 18.30 na belgický dokument Zkompostuj mě.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
0: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

písnička Mistko od hudebnice Kalela doznívá právě nyní. No a ještě předtím, než skončí ten páteční odpolední on air na rádiu Wave, mám pro vás jednu čerstvou zprávu. Ministerstvo zahraničí totiž dnes nevpustilo novinářku deníku N Zdislavu Pokornou na svoji tiskovou konferenci k budoucnosti českých center, která se odehrála v Černínském paláci. Minister zahraničí Petr Macinka za motoristy na ní novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce deníku N následně také pozve. Deník N potom postup ministerstva považuje za bezprecedentní. Novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci na danou tiskovou konferenci a úřad doteď nezdůvodnila, proč ji nedostala. Syndikát českých novinářů a dále vyzval novináře působící v Česku, aby se všichni společně proti takovému chování ohradili a pokud možno ministerstvo nezmění svůj postoj, aby jeho akce bojkotovali. Dotaz Zdislavy Pokorné se následně na té tiskové konferenci pokusila položit novinářka z Respektu Kristýna Jelinková, kterou však ministr zahraničí Petr Macinka přerušil slovy, že pokud by ona a následně tedy i médium Respekt chtělo by být účastno takových konferencí pro alternativní média a konspirační blogy, jako do které se momentálně počítá právě deník N, tak jim určitě bránit nebude. Celou tuhletu kauzu, která se už od dnešního odpoledne odvíjí a můžete opravdu podrobně a v kontextu sledovat našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak určitě zaměřte tam, pokud se chcete dozvědět víc. No a jak už jsem říkal, my se pomaličku blížíme ke konci našeho společného pátečního času. Před námi teď skvělá popová novinka v podání Madony a pouštěli jsme si dnes Dianu Ross, tak tohle to bude taková, řekněme, hudba z podobného ranku, nemyslíte? Každopádně Madonna vydala zrovna nedávno nejnovější album, z toho jsme nasadili do rotace track Danceteria a já věřím, že si ho teď společně všichni užijeme, možná si dokonce i zatančíme.

11 minut do 6. hodiny a vy posloucháte Radio Wave a také už na konci on air s Vojtěchem Záhorou. Je pátek 31. srpna, teda července. No a co budete v našem vysílání poslouchat dál? Už od 6. to bude náš herní magazín Quest. Jarda Méval, Šárka Tmějová a Lukáš Grigar si tentokrát, nebo spíš se, zapletli do takové vášnivé debaty na letní podcastové scéně o tom, jaké tituly by si strašně přáli zahrát, ale nikdo je ještě neudělal. Jaké to jsou a jakou by měli podobu, to uslyšíte už za chvíli. Od 18 hodin v Questu. Od 19 hodin potom budete poslouchat náš cestovatelský magazín Casablanca, tentokrát s hostem Jonášem Kuldou, nebo Kuldanem, který vypráví o svých cestách stopem, a to nejen po Evropě. No a od 20 hodin si užijete náš pleják, 4-hodinový mix neskutečných bangrů a nejlepší hudby, kterou můžete poslouchat k pátečnímu večeru. Právě nám hraje pražská skupina Brankos Bridge s písničkou I Feel Fine, tak já doufám, že i to je váš případ, i když je ten dnešní den tak horký. Každopádně já už to musím přestat zmiňovat, aby mě to sešlo z mysli a abych v klidu i tím horkým dnem dokázal dojít domů. Loučím se s vámi a mějte se hezky a společně se uslyšíme zase zítra ráno. Tak čaudy.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na Rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Quest.
0: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
2: Dobrý den.
3: Dobrý večer.
2: Vítáme vás na živé epizodě Questu, kterou natáčíme na letní podcastové scéně v Troji. A úplně poprvé, my už natáčíme ty živáky docela dlouho, už pár jich za sebou máme. A úplně poprvé dneska máme vyprodáno, takže za tomu jsme vám chtěli strašně moc poděkovat, že jste za náma dorazili. Opravdu si toho vážíme.
3: A to tleskáte sobě.
2: Tleskáte sobě a tleskáte si správně, protože přece vy jste ten důvod, proč my jsme tady. Mé jméno je Jarda Mévald, společně se mnou je tady Lukáš Grigar.
4: Dobrý večer ještě jednou.
2: A netaktně jsem nechal na poslední místo, ale rozhodně ne svým šarmem, důrazem a vším možným. Šárka Tmějová, ahoj.
5: Dobrý večer, dobrý večer.
4: Myslíš šarkmem?
2: Dneska téma dnešního dílu, protože my jsme loni dělali takovou politickou, nepolitickou satiru. Byl tady s náma Jan Špaček. Původně jsme chtěli, aby byl tajným hostem i dnes, aby dorazil a zasedl si někde mezi tady vás do publika. Třeba se to stane, protože on mi říkal, no možná, uvidím. A což je takový velmi konkrétní samozřejmě. Téma dnešního dílu není o politice, ani apolitice, ani nepolitice.
5: Ani o ptácích.
2: Ani o ptácích.
5: Ani o špačcích.
2: Ano, to je pravda. Chvilku mi to trvalo, než mi to docvaklo.
4: Počkej, tyhle vtipy mám dělat já, ty jako nejlasnější.
2: Dneska to bude o hrách, které ještě nikdy nikdo neudělal. Protože já, když jsme si dávali dohromady toto téma, tak jsme zjistili, že společně jsme hráli ne stovky, ale možná tisíce her. A je těžký nás překvapit. Je těžký překvapit člověka, který se hraním her živí. A člověk by si řekl, a to je přece super práce, živit se hraním her. Člověk jenom hraje hry, pak hraje hry.
4: Pak hraje hry dál, protože nemá na jídlo, protože to není dobře placená práce.
2: Ano. je to odvětví, ve kterém je to složité, zejména teda v roce 2026. Šárka by o tom mohla velmi vyprávět.
5: Mě ještě nikdo nepropustil na rozdíl od tisíců různých lidí, kteří se živili děláním her, ne teda hraním, ale možná i tím hraním.
2: Ano, ale naše herní zkušenost kolektivní je taková, že když člověk si řekne, no počkej, ale tohle ještě nikdo nevymyslel, tak často někdo z nás řekne, ne, počkej, hra z roku 97, která se jmenovala XYZ, nebo Z třeba, tak...
5: Tam jsou ty diamantový krochny, Jardo.
2: Tam jsou, já to neřekl. Ale pro nás je opravdu těžký nás překvapit. Překvapím, že i pro vás, že i vy jste hráči, že už taky máte nějakou velkou herní historii. A Lukáši, ty jsi povzdych.
4: Já jsem si povzdych, protože to není o tom, že, nebo jenom o tom, že je těžké překvapit někoho, kdo, nevím, od svých 6 let hraje hry, ale je těžké někoho překvapit, když se ani o to překvapení nesnažíš. Nás k tomuto dílu inspirovala teď ta vyloženě jako synchronicita. No prostě se sešlo hned několik vydání nových her, co ale fakt nejsou nové hry.
5: Protože už jsme je hráli. A hráli jsme je před 13 lety, hráli jsme je před 20 lety, možná 25 dokonce. No prostě vychází jenom remakey, remastery, další iterace, Assassin's Creed 18. Nás už to nebaví.
2: Pro někoho to samozřejmě může být super. Někdo si strašně rád zahraje znova ten svůj oblíbený Assassin's Creed, znova to svoje oblíbené Halo. Jenže
4: to má vycházet jako paralelně k tomu, že je tady zároveň nějaká nová čerstvá produkce. A ne, jasně, že se to neděje jenom letos, jako během tohoto léta, které právě prožíváme, ale děje se to dlouhodobě. A teď se to fakt sešlo jako intenzivně, protože přišel Gothic remake, přišel, nebo přijde každou chvíli Halo remake, co byla ta třetí věc?
5: Black Flag.
4: Ten Black Flag vlastně.
5: Gothic,
4: jo, Gothic říkat, že Marathon je remake, i když není, ale je to prostě návrat staré hry, kterou kdybych měl Macintoshe v roce 95, tak kde já mohl být, tak bych si říkal, že taky hrajou vlastně remake. Ale nás to teda inspirovalo, Jardo, k čemu?
2: Inspirovalo nás to k tomu, že jsme dali hlavy dohromady, i separátně teda, nemuseli jsme je dávat jenom dohromady.
4: Naše teda bych rád podotkl.
2: A vymysleli jsme hry, které skutečně ještě nikdy nikdo neudělal. Ještě možná. Předtím ale, než se k ním dostanem, Tak Šárko, co tebe štve aktuálně na tom jako stále se opakujícím herním průmyslu, na tom hadu Uroboros, který je zakousnutý do svého vlastního ocasu a neustále jako si říká, hej, ty vole, rok 2002, tam vyšla tato hra skvělá, uděláme ji znova.
5: A tak mě to asi vyloženě neštve, protože k některým svým starým oblíbencům já se ráda vrátím, to zase ne, že ne, ale přijde mi, že co se týče produkce 3Ačkových studií, tak tam se to cyklí tak pořád dokola a víc mě to nutí chodit třeba na tu indie scénu a hledat si tam nějaký svoje nový oblíbence a víc se musím tak jako brodit. Je to jak na blešáku, když si prostě chceš vybrat něco na blešáku, tak se přehrabuješ haldama balastu a čekáš na ten jeden svůj poklad a to je pro mě indie scéna.
2: Já využiju toho, že vás tady máme, naše diváctvo. Ježišmarja.
4: To jste teda využil hezky.
2: To jsem využil krásně. A prosím vás, zvedněte ruku, kdo už taky jako z jistého jako neotrávení, děkuji, z jistého neotrávení, ale že zavítáte na tu indie scénu možná víc, než na tu mainstreamovou. Kdo z vás je takový? Vidím ruce nahoře a není jich málo.
4: Tady sedí ale spousta mainstreamových hráčů a hráček, to je taky zajímavé.
2: A to je taky v pořádku. Tak je takhle.
5: Ale je to skoro polovina sálu.
2: Rozhodně bychom nechtěli dělat z tohoto tématu jako elitářství.
4: A tak trošku chceme, ne?
2: Já ne třeba. Já si taky strašně rád zahraju prostě další díl své oblíbené série a docela rád na něj čekám. Ale je pravda, že u spousty her už se prostě vyprchala ta prvotní nějaký nadšení, nějaký prvotní jako těšení a nějaký prvotní chuť vůbec jako podstupovat další 40-hodinový quest v tom, že se dostanu na mapu, ta se zaplní otazníčkama a já jedno po druhý vyzobávám. Pojďme na ty konkrétní příklady toho, co jsme vymysleli, toho, co jsme jako dali hlavy dohromady.
4: Na ten protijet. Na tu otravu, kterou zažívá herní průmysl. Tak bych tomu
2: nazval bys to až otravou.
4: Jo?
2: Wow.
4: Protože to je občas otravné.
2: Šárko, ty jsi mě zaujala, když jsme si dávali dohromady přípravu, ty jsi mě tam zaujala jedním konkrétním nápadem.
5: Ano.
4: Můžu udělat
2: Můžeš. Technickou?
4: Já myslím, že nezazněla důležitá věc, na co vás chceme využít. A na co tady máme dokonce čtvrtý mikrofon, Jardo.
2: No povídej, já se nemůžu se dočkat.
5: Vy musíte taky dát hlavy s náma dohromady.
4: Ne, nemusíte, dívejte si, co
5: no,
4: chcete.
5: No, můžete. Tak.
4: Je tady ta možnost, že kdyby vás v průběhu třeba napadlo nejenom nějaká třeba, jako, jak rozvinout některé z těch šílených nebo nedostatečně naopak šílených nápadů, které tady z naší strany zazní, tak klidně se nějakým civilizovaným v rámci možností způsobem to dejte vědět a mikrofon zařídíme, aby k vám doputoval a to je všechno, co jsem chtěl provozně říct. Pardon, že jsem do toho takhle skočil.
2: Vůbec nevadí. Já jsem si aspoň urovnal myšlenky. Šárko, mě překvapila tvoje detektivní kočičí adventura.
5: To jsi začal od konce teda s mýma příspěvkama. No, já si myslím, že kočičky, které většina z nás miluje, pokud jsou tady nějací psí lidé, tak prosím, asi opuste sál, nevím.
4: No, počkej.
5: No, nemusíte.
2: Jenom nezvedejte ruku.
5: Já to nechci vědět. Já si o vás chci uchovat iluzi, že jste dobří lidé, kočičí lidé.
4: Ne, nebudeme to dělat elitářské dneska vůbec. Půlka běžte pryč.
5: Prostě kočičky jsou trestuhodně nevyužitý koncept. Jasně, měli jsme tady Stray, kde se hrálo za kočku, která ještě měla roztomilej batůžek. Mega cute. Měli jsme tady Mugenics, který využili koncept množíren, což jako bylo vlastně docela unikátní. Opět indie scéna vládne. Ale já si myslím, že kočky mají navíc. A že kočky by byly skvělými detektivy, protože většina z nás nechá kočky být u toho všeho, co děláme, takže jako jsou v první řadě svědci. Ale i to, že by mohli prostě pátrat na základě nějakých škrábanců a skvrn na koberci a nepotřebuješ mít žádný quest markery, objective markery, protože prostě půjdeš za vůní tuňáka. A
4: hlavně slyšíš otevíranou konzervu přes několik ulic, že jo?
5: Je to tak a to tě dovede na místo činu, protože když se otvírat tu nějak, tak teče krev. No a já vím, že existuje taková ta adventura s Blacksadem na základě komiksu, která ale teda nebyla moc dobrá a já chci, aby fakt jakoby kočičí kočka, ne jakoby humanoidní kočka, antropomorfní, byla detektivem, protože myslím si, že kočky zločinu fakt rozumějí.
2: Lukáši, ty přes svého otce rozumíš astrologii, jak jsem zjistil? Takže se tě zeptám, co jsi za znamení?
4: Tebe dlouho nikdo nezajebal pazurom, viď?
2: Co jsi za znamení, prosím tě, Lukáši?
4: A co myslíš? To přece se pozná, ne? Podle charakteristik.
2: Já si myslím, že seš váhy.
4: A, tak si to myslí klidně dál. Já ve skutečnosti ještě navážu a trošku tím jako nastíním, bude to foreshadowing něčeho, co ještě pak asi rozvedu v jiném kontextu, ale já, jak ty si říkala ty hry s kočkami, Šárko, tak já bych strašně potřeboval, ale to vlastně by to byl remake, no, takže to je průšvih. Ale kdo pamatujete, kdo jste, komu z vás, já naštěstí do vás nevidíme jako do těch tváří, takže nevím, komu z vás je přes 80, tak si stejně jako já pamatujete starou dosovou záležitost Eliket, kde se skákalo takhle, nebo běhal nejdřív po ulici, pak se skákalo na popelnice. Byl to vlastně simulátor přežití takové té pouliční kočky, která opravdu má ten život poměrně, taký psí život vlastně žije. A já bych hrozně si zahrál Eliket v nějaké moderní podobě, ale pak bych byl nařčen z toho, že tady propaguji remakey v díle, kdy nemám propagovat remakey. Takže na co se ptal, Jardo?
2: Ano, a s tím to se musí potýkat. Ne. Ty jsi přes svého otce jsi byl od mládí v rámci astro, ne logie, ale astronomie, přítomen toho, že jsi byl ve velké žní objevu.
5: A že, měli furt okna do kořán. No,
2: neustále se u vás otvíraly okna. A neustále taky jsi byl svědkem toho, že vlastně jsi byl jako někde na konci toho vesmírného závodu, kdy vlastně...
4: Já jsem zažil ještě vesmírný závod, když se běželo to finále. No takhle, on v finále byl přistání na měsíci.
2: Kdo vyhrál, prosím tě?
4: No, to bys nevěřil, viď? Ne, tak vlastně byl jsem na světě, když proběhla katastrofa raketoplánu Challenger, což spolu nesouvisí tyhle dvě věci, aspoň doufám.
2: Lukáš to říká,
4: Ale ne, já mám, ty narážíš velmi správně, protože na rozdíl od vás Jarda četl ten scénář, který jsme si připravili, tak ty narážíš na to, že já dlouho nosím v hlavě jako myšlenku, kterou bych vlastně, nebo nápad na hru, kterou bych vlastně byl i rád, kdyby klidně, vlastně řada z těch věcí, které dneska zazní, tak prosím vás, klidně to ukradněte, buď vy, nebo kdo nás poslouchá, určitě nás poslouchají hlavouni a hlavounky, z mnoha tříáčkových studií, přes AI se to nechají přeložit, Bůh ví, co jim z toho vyleze, ale to nevadí, o to bude zajímavější. Prostě tohle, co tady zazdí, tak já za sebe, nevím jak vy, dávám disclaimer, že to klidně ukradněte.
2: Je to veřejnoprávní, můžete.
4: Je to ještě navíc veřejnoprávní, takže to vás všech. A ideálně teda pod nějakou takovou podmínkou, že z toho uděláte fakt dobrou hru. A já bych chtěl, aby jedna taková dobrá hra byla vlastně něco mezi simulátorem života, a po čím si můžete představit, nevím, třeba Sims, ale možná spíš něco takového míň jako ty Sims, to je pořád moc makro možná na tohle, to, co já bych chtěl. Ale byl by to život v podstatě v tom, nejdřív v tom výcvikovém středisku NASA, kde směřujete k tomu, aby se z vás stal, já říkám kosmonaut, ale v tom případě jsou to astronauti, astronautky, a zároveň to ale běží, a to mám pocit, že hry vlastně pořád využívají dost málo, tak to opravdu odehrává se to na pozadí probíhajících skutečných dějin, skutečné historie. A ideálně by to bylo třeba, by to začínalo na konci 70. let, přišly by ty 80. leta, a že vy vlastně trénujete na tu pozici vysněnou, a ten trénink ale není zas tak moc jako třeba statisticky heavy, ale je to víc hra od, jak oni se jmenou, Telltale Games, nebo ti, co dělali Life is Strange, prostě...
2: Don't Not.
4: Děkuji. Víc to stojí a padá na těch nějakých vztazích, ať už profesionálních, či velmi neprofesionálních, které si tam tak jako vytváříte mezi ostatními v rámci toho vesmírného programu. No a pak třeba vlastně ve chvíli, kdy už se z vás stane ten, nebo že dostane, já nevím, tam probíhá, že vám řeknou, OK, tak ty jednou poletíš někam, že vás jako nevyletíte, ale poletíte. Tak přijde katastrofa raketoplánu Challenger a najednou raketoplány několik let, a vy vlastně ani nevíte, jak dlouho, tak nebudou létat, a tohle všechno, kdyby se tam nějak hezky jako do toho vplétalo, že je to teda napůl ten simulátor a napůl vlastně, neříkám dating simulátor, ale nějaká taková příběhová hra, tak to by se mi hodně líbilo, a klidně, jestli vás průběhu napadnou nějaké jiné zajímavé historické události, ne nutně jenom z kosmického programu. Jo, fakt mám pocit, že jako jasně máme kulisy v různých, ve strategiích, a jasně, že existuje pár třeba adventur, které se odehrají, ale že opravdu běží tam ne měsíc, půl roku, rok, ale běží celá třeba dekáda, během které se ten svět třeba docela dramaticky proměnil, což mezi rokem 80 a 90 poměrně dost. Tak si myslím, že to je super kulisa nejenom pro tady můj nějaký life astronaut sim, teda astronaut life sim.
2: Já jsem v těch svých nápadech byl velmi přízemní, teda musím říct, zatímco tady detektivní adventura s kočkou, tady život astronauta v průběhu desetiletí možná.
4: To, že není přízemní v jednu chvíli.
2: Já jsem extrémně

0: A, když...
1: a teď si promítneme?
0: Bohužel.
2: Myslím, se nedochovalo.
0: Nedochovalo se, ale myslím si, že kdybych to nakreslil dneska, tak to vypadá furt velmi podobně, že se můj skill jako kreslení nezlepšil, nebudoval jsem ho jako ve Skyrimu, ale tenhle ten námět na hru byl v té době takový jako udělatelný, řekněme, to se dalo jako tehdy z tehdejší technologie udělat. Dneska si myslím, že by bylo úplná jako brnkačka. A je to, vzhledem k tomu, že před nedávnem skončilo mistrovství světa ve fotbale, tak se to velmi hodí. Ne, že by to bylo simulátor jednoho fotbalisty, jeho života a tak dále, vůbec. Ne, ne, ne. Je to simulátor rozhodčího. Protože v rámci FIFA samozřejmě můžete hrát za Messiho, Ronalda, i toho starého Ronalda, ale nikdo tam nemůže hrát za Pierluigi Colinu. Nikdo. A já bych hrozně chtěl, aby vlastně byla možnost, že by ten člověk ovládal jednoho rozhodčího, jednoho hráče v zásadě na hřišti, který tam běhá s nima, ale nedává góly, ale dává třeba červený karty a může být jako zákeřnej třeba. Takže tam si na někoho zasedne, nebo bude pískat rovinu, nebo přijme úplatek.
2: Ale to by byla taky vlastně taková detektivní hra, jenom bez té kočky, no.
0: Ne, to by byla sportovní hra vyloženě.
2: No to jo, ale že by to bylo detektivní, že teďka musíš určit, jestli to byl faul nebo ne.
1: No. Zastavíš hru, vytáhneš prostě lupu a... ne, tak postavíš se před
2: podbitvo... kouzelné ukazovátko.
1: Z jaké éry, Jardo? Protože kdyby to bylo v éře Varu, tak myslím, že... ta zábavnost té hry,
0: no vůbec,
1: která jako Vary super vynález, já mu fandím, ale jako...
0: Hele, jenom... tohle by bylo tak zhruba z roku 97, si myslím, protože to, tam ještě jako ty technologie replayů ještě nebyly úplně super.
1: A mě to byl ten fotbal ještě v pořádku, viď?
0: Přesně, to byl ten fotbal ještě český, v pořádku. A pískal i ten Colina tehdy v tom 97. Ale mně by se líbilo a zároveň já jsem do toho PlayStation magazínu tehdy poslal jako vlastně dvě varianty tohohle toho. Jedna by byl fotbalový rozhodčí a druhá by byl hokejový rozhodčí. Ale ten hokejový rozhodčí, a protože ten obal byl jako fakt dobře udělaný, jo, já opravdu jako dobře umím kreslit, bych chtěl jako zdůraznit tady. Takže jsem ten obal udělal tak, že jsem jako rozdělil v půlce a na jedné půlce byla půlka fotbalového rozhodčího a na druhé půlce byla půlka hokejového rozhodčího. Ale
1: to bylo obojí v jednom.
0: Obojí v jednom, ale podle mě jako to neprošlo kvůli tomu, že by bylo příliš náročné udělat dvě hry, takže mě to neotisklo a nedostal jsem hru zadarmo, no, takže nic.
1: Jo, že to neprošlo ani v PlayStation magazine?
0: Ne, vůbec.
1: No, a ne, ale vyskoro, mně se ten tvůj námět docela líbí, protože fakt nevybavuju si a mimochodem, jak jsem říkal, že vstupujte nám se svými náměty, hlavně vstupujte ve chvíli, kdy budete vědět, že tohle přece existuje, jmenuje se to prostě přesně Pierluigi Colina 2001 a nevím, jaký systém abstraktní, absurdní, ale já bych, jako já si myslím, že tam je největší úskalí prostě vymyslet ty gameplay mechaniky, aby to, jestli bys fakt jako nějak akčně rozpoznával ty situace.
0: Jasně,
1: a pohyboval ale... by ses po hřišti, nebo by to běželo tak jako v nějakém manažeru, přišla by tam nějaká situace, která by se nějak přehrála, ať už abstraktně nebo konkrétně, a ty bys to jenom vybíralo z nějakých možností.
0: Rozumím, na druhou stranu, od chvíle, co existuje hra I Am Bread, ve kterých hrajete za krajíc chleba, nesoudím, tak od té chvíle si myslím, že opravdu můžeme zhernit vlastně všechno. A tím předám slovo Šárce, protože ty máš v rámci našeho scénáře, máš pasáž, že tě baví simulátory v podstatě všeho. Baví tě simulátory jako ty realistické simulátory.
1: Jako ponorkové simulátory?
2: Počkej.
0: Simulace,
2: to
0: než simulátory.
2: To si mě s někým pleteš,
0: ne? Nepletu si tě, mám tady
1: Šárka, baví simulátory. Kdo nám tam všechno vlezlo do toho scénáře, pro boha?
0: Baví říkal, simulátory.
2: Jarda si vymýšlí ten scénář.
0: Tak já to přeštu. Šárka, strašně mě baví, že se dneska dělají simulátory úplně všeho. Jo, nevím, takhle. Co jsem si z toho jiného měl dovodit.
2: Teda. No, to mě baví, že se dělají simulátory všeho, ale ne, že mě baví hrát simulátory.
0: Jo, tebe to nebaví hrát, tebe baví jenom na ně koukat.
2: Jenom mě baví, že může být simulátor úplně čehokoliv. Ale myslím si, že to naráží na to, že bych chtěla mít ten opravdový super zbrojířský simulátor.
0: Ale Šárko, takový přece existuje.
2: No počkej. Já chci mít jakoby ten poctivý simulátor kovárny, kde teda uznávám, že jasně Kingdom Come 2 měla docela fajn kovářskou minihru, měla fajn kovářský DLCčko a zároveň někdy v roce 2012 vyšla hodně obskurní rytmická hra na DSko, která se jmenuje Weapon Shop de Omas a je to v podstatě sitcom, kde taky rytmicky kováte, takže Warhorse to ukradli, pochopitelně.
1: Takže to sitkov.
2: Byl to sitcom.
1: Sitkov.
2: Jo, sitkov. Jo, tak. Ale já bych chtěla mít takovej ten víc...

0: jako jsou, nevím, restaurační tajkůny nebo nemocniční tajkůny, tak já bych chtěla mít jako fakt ten kovárenský tajkůn, kdy za tebou chodí šlechtici a objednávají si meče na zakázku a ty jim jdeš schánět vlastně ten nejvzácnější kov a meteorit ve vesmíru, i když vlastně vůbec nežištěn hrdina, který by se měl s někým prát o poslední rudu. Jardo, co se tak podozřelně usmíváš?
1: Šárko, já jsem přesně na tenhle ten moment čekal, ve kterém ti můžu říct, well, actually...
0: To neexistuje, protože já mám speciální požadavek a to jsou řemdihy.
1: Ano, to je pravda.
0: No, děkuju.
2: Ale inspiroval jsi mě s tou rudou, že mě dlouhodobě fascinuje, to trošku souvisí s tím, co už tady padlo, fascinuje svět lidí, co profesionálně sbírají, hledají a sbírají a pak teda velmi všelijak prodávají a přeprodávají a šmelí s meteority. Mm-hmm. A myslím si, že simulátor hledače meteoritů by mohla být fakt extrémně nudná hra.
0: Jako může to být v mém kovářském simulátoru Extended Edition, může nope. být hledač meteoritu,
2: nope.
0: ze kterých pak bude ještě kovat ty meče, i když to nedává moc smysl, protože meteority většinou nejsou skovatelný. No to nevadí, no já prostě chci zbrojířskou hru.
1: Já jsem si, když jsem četl jedno preview na jednu hru v roce 2001, tak jsem si uvědomil, jak strašně snadný je vlastně spoetizovat nějakou úplně obyčejnou věc v rámci toho, když ten herní novinář chytne takzvanou slinu a začne si v podstatě básnit o tom, co jako v té hře je a není a jako vlastně udělá z toho úplně jinou hru. A to se právě povedlo v preview na hru, která je strašlivě zapomenutelná a je zapomenutá už dávno. Jmenuje se Neokron. Strašně by mě překvapilo, kdybyste ji tady někdo znali, jestli znáte, zvedněte ruku. Já si to myslel, tak je to německá hra a je to takzvaně MMOFPS, to znamená, že jako hrajete s více hráči, ale je to z vlastního pohledu. A v celém tom preview byla jako popsaná vlastně jedna mise. A já jsem se úplně zamiloval do toho, jak to vlastně tam ten autor popsal a říkal jsem si, to není možný, jenom pro ilustraci. Byla to v zásadě akce, kdy komando nasedne do ozbrojeného APCčka, to APCčko vtrhne do základny, prorazí nějakou stěnu, teď tam jako z toho vyskáčou ty tvrdý chlapy v těch bojových oblecích, začnou obsazovat tu základnu jednoho nepřítele, druhýho, strážní věž takhle sejmou. Všechno tam probíhá v takovém tom akčním filmu ražení skály, to znamená ta akce znetka ze začátku, kdy prostě to strašně sehraný komando takhle jako...
2: Já jsem myslel, že myslíš akční film ražení skály a že to je něco prostě o...
1: Ne, to je pořád
0: to... To je o těch meteoritech.
1: To je pořád to hledání meteoritů.
2: Linky metra nebo něco takového.
1: Ale prostě všechno jako probíhá úplně skvěle, pak zase to komando takhle drapne toho zajatce, takhle odvede do toho APCčka, vyjede ven. A že každý hráč ovládá jednoho z těch členů, to znamená jeden je řidič, jeden je prostě nějaký operativec, který sedí uvnitř toho APCčka, takhle určuje, ty půjdeš tam. A tohle všechno si ten autor vymyslel. To v té hře není. Jako vůbec ani jedno z toho.
2: Jmenuji, kdo to byl z veteránů slavných?
1: Nevím, jestli Ondru Malýho tady mám jako provařit.
2: Asi ne. To je fajn člověk a to se nezaslouží.
1: Ale když jsem pak viděl, co to je vlastně za hru, tak jsem říkal FPSko, no. Jako, střílíš. To je všechno. A to mě přivedlo na myšlenku.
2: Je to taky přivedlo na myšlenku.
1: Jo, tak si ji nech hlavě. Ale já jenom tak já jenom jako krátce řeknu, že pro spoustu her, který měli úplně úžasný námět toho, že prostě to je neokoukaný, vlastně taková hra tady ještě nebyla, tak pro spoustu her tohle to jako je hlavní překážku a to jsou hráči. Hráči často jako dostanou nějakou úplně skvělou hru a oni ji takzvaně vytěžej. Stalo se to třeba u hry z roku 2015, která se jmenuje Evolve, ve který bylo 4 hráči proti jednou monstru. 4 hráči ovládali ty hráče, hráč ovládal pátý to monstrum a vlastně byly ty týmy proti sobě. No a jakmile prostě někdo tam přišel na metodu, jak to hrát, aby vždycky vyhrál, anebo byl aspoň vždycky dobrý a vždycky měl tu šanci, tak se to úplně celý rozsypalo. A mě to vždycky strašně mrzelo, protože vždycky jsem si hlavě vzpomněl ten Neokron, že kdyby to takhle ale opravdu se hrálo, tak bych já byl jako strašně nadšený. Lukáši, čas na tvoji myšlenku.
2: Ne, zase říkáš, že za to můžou hráči, jmenuj, buď konkrétní. Kteří konkrétní?
1: Lukáš Grigar, ale nebudem ho jmenovat.
2: Já jsem hrál Evolve zhodou okolností, takže jsem spoluviníkem, i když... Ne, já zhodou okolností tohle zažívám trochu zase v tom maratonu, no, nebo to se děje těmhle s těm online záležitostem, že prostě se tam nějaká dost... To ani nemyslím pejorativně, ale obsedantní skupina hráčů prostě přijde na to, jak to hrát nejefektivněji a potom vlastně postupně tím promění protože se to postupně učí další a další, i tím méně obsesivní, obsedantní, nevím, co je správnější.
0: Lukáši, hodláš tady zabřednout do Git Good konceptu? Nebo jakoby, musím ti to říct já, Git Good?
2: Jo, to je častá reakce na tohleto, ale prostě ta hra se promění. Ta hra nemá šanci být Git Good, ale prostě stane se z ní najednou něco jiného, než by třeba její tvůrci a tvůrkyně zamýšleli. Každopádně ty jsi mě, Hardo, tady s tím svým německým kronem přivedl na myšlenku, která by mohla být aspoň zkousnutelná pro to vývojářstvo, které nás poslouchá v AI překladu. Kde si říkají tak úžasné originální nápady, jaké tady říkají ti zvláštní tři lidé na stage, to nemůžeme přece prodat nikde, potřebujeme, aby to bylo něčím povědomé. Tak pojďme spojit tvoje APCčko, co to je Armored Personnel, co
1: Carrier.
2: Carrier. A prostě takový pandur. Tak pojďme vzít ten pandur, který, pokud jste viděli snímek, který se jmenuje Vetřelci, tak je tam takový pandur, ve kterém je i slečna Ripleyová, která nejdřív jenom pozoruje z toho panduru, co tam dělají ty mariňáci. Tak to by byla právě to byl ten koncept, že máš tady ty mariňáky, kteří někam teda vlítnou, vlezou tam velmi namyšleně, pak zjistí, že dostanou dost jako nabudku od něčeho, nechci spoilerovat, co se stane ve filmu Vetřelci, ať vám to náhodou neskazím. A ta důležitá herní mechanika by byla, že pak je tam ten jeden hráč, který není monstrum, nebo když je to teda ten Burke z Valiant Yutani, tak to je trochu monstrum, ale tak je to ten velitel toho panduru, a když jako dostatečně dobře neřídí ty ostatní hráče, tak právě přijde nějaká Ripleyová, což je zase jiný hráč, a vymění ho. A tak se tam trošku jako točí. To si myslím, že by mohlo, to by podle mě mohla být opravdu skvělé nevybalancovaná hra, kterou by pak nikdo nehrál.
1: No, asi jo, no. Vlastně máš pravdu. Ale zajímalo by mě, kdyby nás někdo vyvedl z toho omylu. To je jako, to by jako podle mě stalo
2: za to. Tady snažím, víš co, jak se mu říká, obrácená psychologie. Tohle nikdo nedokáže vybalancovat. A just si Todd Howard řekne, ten kdysi zrzavý chlapec, co je mu už přes 50, tak ve skutečnosti má pravdu. Doufám teda.
1: Šárko, mě fascinovala ve scénáři, vrátím se k němu zase, mě fascinovala tvoje fascinace středověkem.
0: Moje fascinace středověkem. Hele, já myslím, že můžeme rovnou na rovinu říct, že je to fascinace hlavně těma řemdihama. Řemdihy jsou je podhodnocená zbraň. Ono se dost teda tvrdí, že jsou vlastně fantasy zbraň, že jako reálně s řemdihama nikdo nikdy nebojoval, protože je velmi nízká šance, že když se napřáhneš, takže se netrefíš do hlavy sám sebe. Takže to byla taková jako hezká středověká dekorace. Ale jako od toho máme ty virtuální světy, aby tam byly možný věci, které v reálném světě nejsou. No a tím pádem já bych teda chtěla řemdihy zahrnout i do svého dalšího návrhu, a to by byl simulátor poctivých středověkých turnajů, kde teda ideálně, kdyby to udělal někdo z koncernu Warner Bros., protože ty mají ten Nemesis systém, a já si myslím, že vlastně dobrý středověký rytíř by měl mít svoji Nemesis, kterou potkává opakovaně a vždycky mu přebere tu nejhezčí holku, protože má hezčí růži na erbu nebo tak něco.
2: Počka, byly by tam rytířky, kterým by zase
0: přebírali? No jasně, já jsem inkluzivní tady v této fantazii.
2: Protože když už může být řemdich účinná zbraň, tak můžeme mít rytířky.
0: Můžeme, ano, přesně tak. Je to fantazie, hele. Svoboda pro všechny, no.
2: Svoboda umřít z turnaje.
0: A tam se neumíralo.
2: Ne.
0: No moc ne.
2: Já zažil jsem hodně, ale turnaje nepamatuju.
0: Ne, v těch rytířských turnajích se většinou umíralo omylem. Jako to bylo jenom na oko.
2: Právě když jsi spraštil takový sám tím řemdihem.
0: Případně tvůj dřevec se zlomil o tvůj vlastní.
1: Já jsem někde četl, že nejvíc úmrtí v rámci rytířských turnajů bylo, že ten rytíř dostal rýmu a umřel.
0: No.
1: Asi to nebyla rýma teda, ale byla to nějaká nemoc. A nebyla to jako rána prostě,
0: možná
1: že ho někdo fláknul.
0: Možná to byl mor a možná se uhodil vlastním řemdihem do hlavy. Já bych zůstala v těch fantasy rovinách, že smějí být rytířky řemdihy povolený, dokonce velmi vítaný, že jako vždycky by to měla být vaše sekundární zbraň, když máte v jedné ruce dřevce, tak v druhý byste měli mít řemdih.
2: Dřevec a řemdih, to teda docela výzva.
0: Dual wield, jako, no.
2: Dual řemdih?
1: Zní to dobře jako název pro hru.
2: Dual řemdih, který potom spojíš do jednoho double řemdihu.
0: To mi připomíná
2: a odletíš jako vrtuň, no nic.
0: Takový ty burleskní vystoupení, kde mívají ty třásně nalepený na prsou a umějí s nima točit vlastně.
2: Takže tvůj námět, in the end, tvůj námět jsou burleskní řemdihy.
0: Je to tak.
2: No a to se chytlo, to se chytlo.
0: Já to říkala, že to se bude prodávat jako rohlíky na krámě. Burleskní turnaj.
1: Já jsem byl u tří her v historii úplně fascinovaný ještě předtím, než vyšly. Vlastně to, jak mi to někdo prodával, jak vypadaly ty hry, tak to jsem byl jako úplně vlastně říčnej, když jsem jako si o nich četl, když jsem jako viděl vlastně obrázky nějaký a jenom usměrním naše diváctvo, tak je to ten zmiňovaný Neokron, je to Grand Theft Auto 3, u kterého jsem jako... Si řeknete, ježišmarja, jakože, jak tě to mohlo to... A nedovedete si představit tu dobu, ve které vznikalo Grand Theft Auto 3, pokud jste ji nežili, Lukáši?
2: Ne, já mám... Ty jsi říkal, ale když jsi o tom četl, jak
1: ano,
2: to bude.
1: Ano, jsem o tom četl, než
2: já,
1: jsem to hrál.
2: Já, když jsem zapnul pirátskou verzi Grand Theft Auto 3, aniž bych o té hře věděl, jako, jak vypadá, nevím, jak se to stalo, ale prostě asi jsem žil tehdy pod kamenem, nebo neměl jsem internet ve skutečnosti ještě. Já jsem jako nechápal, že to je jako realita, nebo že to fakt běží a že ta věc, kterou jsem hrál prostě z vrchu, je v té dvojce, jak je to jako možné? To prostě nejde přece, to, a to jako nemůžu jít tady přece za ten roh a za ten další roh a ta hra tam pokračuje. To fakt byla moje největší, možná fakt jako největší moment, ta hra mě potom zase tak vlastně nebavila, nebo nejsem fanoušek trojky, mám oblíbenější jiné díly, ale ten šok byl absolutní.
1: A ta třetí hra, u který jsem byl úplně nejvíc zklamaný na světě, když mi jako vlastně někdo tady, kdyby tady někdo seděl a popisoval mi tu hru, tak mi ji asi prodá a já teďka hnedka jako se zvednu a půjdu prostě nakupovat tu hru.
2: Kam? Do zoo?
1: Když jsem tady stál za zdí, tak jsem slyšel plameňáky, ale to asi se nepatří. Je to Fighting Force, což je zapomenutá, strašně zapomenutá věc. Hádejte, z jakého roku? Ano, bohužel.
2: To je to, co znám, ne?
1: To je to, co znáš. Znám,
2: což vám dá hodně informací.
1: Já řeknu, co to je. Je to bojovka. Je to v podstatě jako bojovka, ve které chodíte jako ulicema, mlátíte lidi a postupuje do dalších úrovní. A já, když jsem si o tom četl, tak jsem jako, byl jako říčnej z toho, jak ten autor opět popisoval, jako můžete jít kamkoliv. Můžete jít kamkoliv a tam dělat cokoliv. Já jsem říkal,
2: bylo to
1: wow.
2: Ondřej Malý? On měl hodně velkou asi fantazii.
1: Ne, ale Tomáš Smolík se na to podíval svým kritickým okem, jako si myslím. A že v rámci toho svého preview byl skutečně jako neuvěřitelně odbržděný takzvaně. Že říkal, ta hra, to bude hra všech her. V té budete chodit z ulice do ulice, budete mít úplně otevřené město, můžete tam kohokoliv zmlátit. To jsem říkal, tyjo, můžu kohokoliv zmlátit. A můžete vzít jakoukoliv zbraň. Tyjo, tam bude hodně zbraní asi. Můžete nasednout do aut a jet autem. A říkal, ty bláho, že
2: to tam nebylo, ne?
1: Právě, ale bylo to v tom preview. Protože on viděl evidentně nějaký obrázek z té hry a bylo tam auto a člověk. On si spolil, budu moc nastoupit do auta, budu moc jet. A samozřejmě to tam vůbec jako nebylo. Nic z toho, co si napsal do toho preview, tak to tam nebylo. Bylo tam jenom to, že tam byla postavička, která chodila zleva doprava, nebo zepředu dozadu, nebo zezadu dopředu a dělala tu a bouchala prostě do ostatních.
0: Kde jsou ty krásné časy, kde se psali preview z obrázků?
1: Krásně se ptají recenze z obrázku.
2: Aspoň z obrázku, viď. Jardo, ve skutečnosti tam bylo něco trochu víc. Já jakožto člověk, který hrál demo Fighting Force od rána do večera skoro.
0: Tak se nastupoval do auta.
2: Ne, to ne, ale když si přišel k tomu autu a udělal si, jak jsi to říkal, tuf, tuf, a když jsi to udělal víckrát, tak tomu autu třeba odpadlo kolo. A ty jsi pak mohl vzít to kolo a udělat a hodit to po někam a on udělal buf. A pak si k němu přišel a udělal si čut. Takže skoro hra všech her, skoro, bylo to blízko.
1: Takhle blízko jsme byli. Já jsem ještě měl jeden titul, který jsem si jako vysnil, a už to je dlouho, co jsem si ho vysnil, už to je opravdu jako pár let, co ho mám v hlavě. Ale ještě předtím jsem chtěl dát šanci Lukášovi, protože když jsem tady jako v těch otevřených světech a otevřených jako ulicích a toho, jak si tam můžeš dělat, co chceš, tak ve světě PV Hermana by to bylo jako exkvizitní, si myslím.
2: Naprosto. Já samozřejmě ten nápad ve skutečnosti je motivovaný hlavně tím, že se snažím šířit slávu P.V. Hermana, respektive filmu P.V.ho Velké dobrodružství. První film Tima Burtona, jeden z nejlepších spolu s Beetlejuice za mě. Je to fakt jako věc, kterou pokud od ní nevíte nic, tak hned po tom, co skončí tento program, tak si to sežeňte klidně v zoo a půjďte si to.
1: Běžte odsud a běžte nakupovat.
2: Ne, je to fakt, za mě naprosto jako bez legrace. Fakt, není to film pro každého, nebo hlavně ta postava není pro každého, ale film je to podle mě naprosto exkvizitní, jak ty jsi řekl. A já jsem si uvědomil, protože já mám svoji vysněnou městskou akci, která je právě s nějakým detektivem, ne teda kočičím, i když klidně aspoň ten kočičí, já bych chtěl hrát za toho jako policajta, hodného policajta za nějak, nebo takového toho serpika, který prostě je ten
0: detektiv
2: uvědomělý.
0: Detektiv Whiskers.
2: Klidně se to můžeme jmenovat Detektiv Whiskers. A žádná hra mi to zatím neposkytla. Jakákoliv hra, která umožňuje, nebo která, myslím, ne hra, městská akce, pardon, která umožňuje to město a tu akci, tak jsou to jako v nejlepším případě Sleeping Dog se to jmenovalo, což jako je jako relativně OK, je to docela fajn kung fu záležitost, ale jako není to to, co hledám. Není to ani LA Noir, což byl jako sympatický pokus, ale tam zase mi chybělo to město tak, jak by se ho představilo. Takže já bych chtěl teda jako detektivní městskou akci, ale to není zase tak originální. Ale pak mi došlo, že právě Svět P.O. Hermana, protože kromě toho filmu Tima Burtona, pokračování to druhé si na to radši nekoukejte, pak je ještě jedno, ještě předtím, co vzniklo, než P.V. Herman bohužel už zemřel, respektive Paul Rubens, který ho hraje, tak to je takový jako mech film, ale ten první je fakt geniální. A on to zároveň byla taková jako vlastně, představte si něco jako kouzelnou školku, zkombinovanou z Mapec a já strašně nechci říct na drogách, protože to je strašně vaciná jako hláška, ale jako v podstatě. A, ale na takových jako drogách legálních pro děti.
1: A kouzelnou školku s kým? Je to s Michalem a jeho lepící
2: láskou? Asi spíš s Michalem, no, možná. No,
1: dobře.
2: No. A je straš, je, ale, je, dobře, nekoukejte, nemáte čas, já vím, jste hrozně busy, evidentně, když jste tady, haha. Ale pokud nemáte čas na celý film, tak si dejte P.V. Herman a Cher, ta zpěvačka na YouTube a puste si podle mě, jako když hostoval Cher v jeho show, tak to je úplně nejkrásnějších minut a půl na YouTube. Chci říct, takže on má takový divný svět, ve kterém nestárne, i když už mu dávno není těch 10 nebo 8, taková ta role prostě 8letého chlapečka trochu zvláštního, do které se stylizuje. Kolem mě je spousta hraček a spousta divných věcí a mluvících hraček a nemluvících hraček a vynálezů vtipných a nevtipných. A já jsem si uvědomil, že kdyby tímhle byla zabydlená, bylo zabydleno nějaké město a já bych tam mohl jezdit na tom jeho ikonickém kole třeba a řešit nějaká dobrodružství a pak by to kolo někdo ukradl a byla by z toho road movie, to by bylo samozřejmě úplně geniální, ale to byl až druhý díl, to byla taková jako víc jako Red Dead Redemption, ale teda PV Redemption.
1: Wow, to je odvážný přirovnání.
0: Já dokonce vím, který studio by tuhle hru mělo ale udělat.
2: Pojdej.
0: Double Fine.
1: Ano, vzpomněl jsem se na Blade Legend a pokybuji.
2: Jako v podstatě by to mohl být match made in minimálně někdy mezi nebem a zemí.
0: Dětské nebe.
1: Šárko, myslíš, že Double Fine by správně zpracovali i tvoji obsesy jednorožci?
0: No, to nevím, člověče.
1: Já jsem totiž hrál jednu hru, ve které jednorožců je hrozně moc. Mm-hmm. A je to, ty jsi tam napsala, že by to klidně mohla být takzvaná hra pro holky.
0: To jsem nenapsala, já jsem napsala Horse Girls RPG.
1: To je něco jiného.
2: Hra pro koňoholky, Jardo, pro koňoholky, jsou holky a jakoby, koňoholky. Už to sakra zapamatuju.
0: Velmi, velmi úzká menšina celé poloviny populace.
1: Já se tam nepohybuju v tomhle tom, takže nevím.
0: Koukám.
1: Ale osvěť mě.
0: Mám tě osvětit jednorožce? Mám vždycky říkal, že jsi hrál nějakou hru.
1: Ano, hrál jsem hru, která se jmenuje Calico. Aha. A to je hra, ve které skutečně jako jednorožců jako nemálo, takzvaně. Mm-hmm. Je to velmi jednoduchá věc, mm-hmm. ale rozhodně tebe by neuspokojila, musím říct. Jako, mm-hmm. Takže pověz, co tebe v rámci jednorožců by
0: naopak uspokojilo? Já jsem extrémně náročná, co se jednorožců týče, protože oni jsou opět jako strašně podužívaný, vždycky jsou to takový ty mounti, který si koupíte za 250 korun v nějakém obchodě s kosmetikama, to mě nezajímá. Já bych chtěla nějakou hru, kde budou jednorožci hrát tu hlavní roli, budou jakoby ta hlavní frakce, dá se říct. Představuji si něco mezi Monster Hunterem a Pokémonama, kde budete zachraňovat tu jednorožčí rezervaci a taky je budete vlastně asi trošku teda trénovat a řešit i jejich vztahové problémy, protože jednorožci mají to těžký, jako panen už je dneska hrozně málo. To seznamování je to náročný. A pochopitelně bylo by tam nějaký takový hluboký lidský poselství o tom, že největší monstra jsou lidi. To by se mohlo chytit.
1: Myslím, že to jsou ty jednorožci v nás?
0: Máš v sobě svého vnitřního jednorožce?
2: Tak v každém z nás jsou dva jednorožci, ne?
0: A co ti říká ten druhej?
2: Nevím, ale hrozně tam o sebe křísají ty jejich rohy. Je to poměrně nepříjemné, musím říct.
0: Ne, to je infarkt, Lukáši. To píchání mezi žebry.
1: No takže ty bys si představila prostě v hlavní roli jednorožci pořádná hra.
0: Pořádná hra s jednorožci. Nehraj za jednorožce, je to ale o jednorožcích, ne o koních.
1: Jasně, tak když může existovat hra s ptačími právníky, kdy skutečně holuby jsou právníci.
2: Velmi dobrá hra, bych rád podotknul.
0: Teďka vychází jedna hra, která je o holubovi, který je hodně jako John Wick a vydává se na cestu pomsty.
1: Jak se jmenuje?
0: No, to
1: Holubník.
2: Někdo to víte?
0: Tam nějaký pigeon.
1: Děkujeme z publika, John Holub je dobrý
0: název. By byl taky dobrý, já to rychle zjistím. Počkej. Je to, ano, zcela logicky předvídatelně Deadliest Pigeon.
1: Jak jinak?
2: A to není jeho jméno, to je jméno té hry.
0: To je jméno té hry.
1: Ale jestli mu řekneš jinak, tak přijde poklovetě.
0: On má i laserovou pistoli, takže...
1: Ale poklove, jeho poklove.
0: Jenom poklove.
2: Mně ne právě, protože já to s ptáky umím.
0: A co jsme udělali se psem? Ty jsi mu sezoval všechny drobečky, přiznej se.
1: Já jsem tady týzoval, že mám ještě v jak se to říká, že mám jako... Mám v záloze ještě jeden...
0: Ve scénáři.
1: Počkej, podívám se. Jo, je to tam. Mm-hmm.
2: Myslíte, že tam Jarda něco má, on tam nic neleží, on se vždycky taky podívá na to své stehno a úplně si říká,
1: Ty to neděláš?
2: Tak samozřejmě, že to dělám.
1: Každý den a jsem spokojenější mnohem v životě. Dělej to znovu. Ještě jednou. Podívej se.
2: Pro naše posluchače se teď děje to, že se dívám na svoje stehno, vnitřní stranu.
1: A
2: myslím, že veřejnoprávní služba byla právě naplněna až po okraj.
1: Máš tam stejná?
2: Ne. A mám obří kapsy, musím říct.
1: Ježišmarja.
2: Mám úplně neuvěřitelné obří kapsy.
1: Ten nápad skutečně jako v hlavě mám už x let. A je to, když to řeknu, tak možná si řeknete, ale Jardo, to jako vykrádá spoustu her. A ano, vykrádá, ale tak to je prostě.
2: A tomu říkáš originální teda?
1: Je to originální, protože ten koncept, ten základ toho, proč to jako bych chtěla, aby to vzniklo, tak to skutečně jako nikdo neudělal. Myslím si, že důvod je ten, že to je fakt technicky těžký udělat, takže jako vlastně se nedivím. Ale představte si hru, jako je System Shock. Máte prostě nějakou vesmírnou stanici, máte, nebo nějakou vesmírnou loď, prostě nějaký prostor ve vesmíru, to je důležitý, ve vesmíru, ze kterého není lehký odejít. Jo? Nemůžete prostě si říct, tak já už tady nechci bejt, ahoj.
2: A to docela bývá ve vesmíru, teda musím říct.
1: Právě, a proto je důležitý ten vesmír. Je to někde strašně daleko od Země, to znamená, že vás nemůžou jen tak jako přijít jako zachránit a nemůžou jen tak přijít jako ahoj, my tady letíme každý den, tady zleva doprava, nechceš něco, kámo, čau. Ale je to prostě někde na okraji Alpha Centauri, kde prostě je to jediný místo, široko daleko nic.
2: Slíbí, jak se díváš na mě, se ujišťuješ, je okraj Alpha Centauri opuštěný. Jo, dobrý, Lukáš, je v tím OK.
1: Okraj Alpha Centauri tam je, jo.
0: Já ti to taky můžu vyvrátit.
1: No právě to chci. Jo. Ale je to vlastně nějaký prostor, který je relativně velký. A do toho prostoru je vrženo 30 hráčů. Nevím, proč jsem jako v hlavě mám pořád jako představu, že to je 30 hráčů. Pokud to není 30 hráčů, tak to je třeba 25 hráčů a 5 dalších, kteří jsou ovládaný počítačem. Ale ideální stav je 30 hráčů. A těch 30 hráčů jsou různě rozmístěný po té stanici nebo po té vesmírné lodi. Prostě někdo je na můstku, někdo se objeví prostě ve strojovně, někdo je v nákladovém prostoru. Prostě náhodně se rozmístí. Jsou dostatečně daleko od sebe, aby na sebe třeba jako 30 minut nemohli narazit. Ta místnost nebo ta stanice je fakt obrovská. A na té vesmírné stanici nebo na té lodi je strašně moc nebezpečenstv. Všeho možného, jakože prostě roboti se zbláznili, dveře se zavírají jako strašnou rychlostí, že vás zmáčknou a zabijou prostě. Všechny možné nebezpečenstva, které si dovedete představit na takové vesmírné stanici. Přebujela tam vegetace,
0: takže... Není to jenom hra o cestě metrem?
1: Wow. To mě nenapadlo. Ale tam můžeš jako relativně snadno odejít. To jako...
0: Ale dveře se zavírají, Jardo.
1: Dveře se zavírají, ale přebujelá vegetace tam je vlastně taky. No je to jedno. Prostě máte takovýhle prostor a někde uprostřed té vesmírné stanice je možnost, jak se z ní dostat. A v rámci toho, že se tam někdo třeba může hnedka na začátku nasponovat, hnedka může být u toho východu, ale jakmile použije, tak už je pryč. A už se nikdo z toho dostat nemůže. A v rámci toho...
2: Nikdo.
1: Nikdo. Jenom ten, co se dostal, anebo případně nějaká skupina. Prostě když to někdo jako aktivuje, tak ty lidi, co jsou v tom exitovém prostoru, tak jsou pryč. A v rámci ty ostatní to neví, že už se to stalo. Že ten jako exit už není dostupný. Takže prostě prochází tou lodí a zjistí, hej, ale já už jsem si to prošel celý, tady prostě já se z toho nemůžu dostat. A nikdo jim to neřekne.
0: To nezní moc zábavně.
1: Já jsem neřekl, že to bude zábavný.
3: A, no tak...
0: Tak to jsi měl říct rovnou.
1: Ale přijde mi to strašně zajímavý. Taky jako sociální experiment v rámci toho, že hraju hru, která je v žánru, který mě strašně baví, to znamená něco ve vesmíru, něco se tam odehrává, to, jako, mě tohle to stačí, nevím jak vám.
0: Mně se líbí, že jsi vymyslel takovou hodně špatně nadizajnovanou únikovku.
1: Hodně špatně? Or did I? Já myslím, že ne. Já myslím, že to není jako hodně špatně nadizajnovaný.
0: No, jakoby, co tam dělá těch 29 lidí? Je tam nějaký časový limit? Nebo?
1: Není tam žádný časový limit, ale v rámci toho, jako, jak moc nebezpečný je pohybovat se jenom po té stanici, tak vlastně dřív nebo později, když si fakt nedáváš bacha, tak dřív nebo později jako umřeš a můžeš znova dostat se do nějakého dalšího zápasu, kde bude další 29
0: lidí.
1: A kdy
0: zase, když jakoby nepředběhneš 29 ostatních lidí, tak co?
1: No, pointa je v tom, že čím víc lidí jakoby tahá za stejný konec provazu, tím snadnější to je pro všechny vlastně. Když se jako potkají dva, tak mají snadnější možnost jako překonat ty nebezpečí. A když se potká jich 10, tak má mnohem snadnější možnost jako překonat ty nebezpečí.
0: Ale vždy jsi říkal, že jsou minimálně půl hodiny od sebe všichni.
1: No jasně, ale tak půl hodiny tam můžeš bloumat a pak na někoho narazíš. Prostě a narazíš třeba na 3 lidi najednou. Jako jo? Takže prostě můžeš narazit v průběhu toho bloumání, můžeš bloumat třeba 50 hodin po té jako stanici. Protože tam bude strašně moc jako obsahu, že jo?
0: Samozřejmě. To zní skvěle, když se tam potom nemůžeš dostat ven.
1: A to ty nevíš právě.
2: Takže vlastně ty prodáváš něco, co prostě tak pro někoho to bude zážitek na 5 minut, když se spone dostatečně blízko. Takže zážitek o ničem. Mm-hmm. A pro někoho to bude 50 hodin bloudění, z čehož
0: aby nebude
2: nic
0: zjistil,
2: mít.
0: Aby potom zjistil, že už nemůže ven.
1: No ale tam je samozřejmě pointa v tom, že cesta je...
0: Skvělej balanc.
2: Mlč a drž se dál od mé peněženky.
1: Tyhle ty dva dneska chtěli vymyslet originální věc. A když vymyslím originální věc, která sice OK, nemusí být zábavná, ale prostě vymyslím originální věc, tak mě tady to vmetou do ksichtu.
2: Ne,
1: no prosím.
2: Já podle mě stačí to trošku rozvinout. A ve skutečnosti pro ty bloumající, tak ti zjistí, že vlastně přátelství bylo to, co zažívali po té cestě. A to ten, co unikl jako první, nikdy nezjistí. Takže to bude ta odměna.
1: Právě.
2: Že to je podle mě, v tu chvíli se ten herní design stává z naprosté katastrofy takovou střední katastrofou.
1: Samozřejmě jsem si vědom jedné věci. A to je to, že samozřejmě hráči by to okamžitě rozbili, celou tuhle tu věc.
2: Jak?
1: No, že by prostě všichni utekli. Jako no, vždycky ten první, co za nás pojde, tak hned uteče a prostě to všem zkazí. No.
0: A nebo drží dveře, že jo?
1: No, právě. Ale ten, jako ten koncept jako takový, já chápu, že je to samozřejmě jako trochu fantasmagorie, ale mě by strašně bavilo jako být spectator celého tohohle toho jejich snažení.
2: Ty chceš jenom mučit lidi a sledovat to. Tak to řekni rovnou.
1: Nemyslím si. Mě by bavilo to i hrát, ale bavilo by mě hrát to tak...
0: Abys že... vyhrál.
1: Ne, vůbec. Tam nejde o to vyhrát. Tam opravdu nejde o to vyhrát. Tam jde o to si užít ten proces a mít tam dostatek obsahu na to, aby si ten člověk mohl vlastně něco užívat. Nejen jako to, že přijde nakonec je, jo, ono to je vyplý, aha, tak nic. A vlastně jako pak můžeš jenom vypnout jako tu hru, že jo. Ale ten proces jako takovej si myslím, že by byl jako v mnohem poučný.
2: Jardo, ty ve skutečnosti chceš mučit lidi a sledovat to, protože já na tebe teď vytáhnu historku, na kterou ty už si možná zapomněl. Ale já na ní.
1: Já nezapomínám, schválně.
2: Já na ní nikdy nezapomenu, když jsem v redakci nejmenovaného herního časopisu, pro který jsem tehdy tu hru recenzoval, myslím, tak jsem hrál Limbo, krásnou plošinovku atmosférickou, která spočívá v tom, že procházíte zleva doprava a teď vás právě zabíjejí různé věci dost často a vy to musíte opakovat. A přijdete ideálně dříve, nebo v mém případě později, na ten správný postup, protože někteří z nás jsou třeba já pomalejší. A Jarda, který tu hru už měl dohranou, tak seděl vedle mě takhle já tady sedím a snažím se hrát Limbo. Jarda sedí vedle mě a říká, chceš poradit po pátém pokusu? A já říkám, ne, já bych na to rád přišel sám. Mlčel a teď prostě jsem někam šel a umřel jsem. A Jarda jenom řekl, wrong. A možná vás to překvapí, ale když to slyšíte třeba po 15., tak toho člověka vedle sebe chcete zabít. A to, že se to nestalo a Jarda tady stále sedí, tak myslím, že je největším důkazem toho, jak morální člověk jsem.
0: Podle mě je to důkaz toho, že někdo už utek a my jsme tady teďka uvězněný s Jardou.
2: Využijte toho, že ty velké dveře za vámi jsou stále do kořán.
1: To si jenom myslíte. Ty dveře se za zhruba 3, 2, 1... Dobře, nebudou se zavírat, ale mohli by se zavřít. Ale ne, samozřejmě pointa není v tom jako mučit hráče, pointa je v tom učit
2: mě.
1: Já mám strašně rád jako stolní RPGčka. Mimochodem je tady jeden z hráčů, se kterým hraju pravidelně stolní RPGčka. A,
2: to musí být taky velice morálně založený člověk.
1: 100%. Je to velmi čestný a silný muž. Ale je to ten princip toho, že vlastně si jako domýšlím jako v rámci toho příběhu, tak si domýšlím jako spoustu věcí. A v rámci toho konceptu, který jsem tady představil, tak si myslím, že člověk by si mohl právě strašně moc věcí taky domýšlet. Ale bohužel se bojím, že jako tam jako opravdu do toho spadnou ty skuteční hráči, kteří hrajou CSko a řeknou si, no tady prostřelím, tady jsem takhle tohle a teď to vyhraju.
0: Jardo, já mám pocit, že ty nevíš, jak z této situace vybruslit.
1: Protože já z toho nechci vybruslit, já chci, aby to někdo udělal tu hru.
2: Já vím, mě to hrozně totiž asociovalo to můj poslední námět, který tady mám, ale předtím, než ho řeknu, zůstal bych totiž ve světě onlineovek, až by mě vlastně zajímalo, já si tak jako nepřesně úplně vybavuji, Šárko, které jsou tvoje a nejsou tvoje oblíbené onlineovky. Vím, že máš taky trošku love hater. Nebo ambivalentní. Ale že existují. A jestli bys měla námět na nějakou onlineovku. To ve scénáři možná ani dokonce není, ale já scénář nepotřebuji, já mám své stehno.
0: Já teď přemýšlím, a tak mohla bych zrecyklovat to bruslení, že jakoby nějaký takový MMOčko s bruslením. Další herní mechanismus, který by se měl využívat, protože když už ve hře existuje, tak je super. Jakoby, jasně NHL, všichni furt truchlíme, že to nevychází na počítači, ale když byl třeba v Astrobotovi takový ten bruslící level, tak já jsem jako z toho měla čirou potěchu. Ale říkala jsem si, že bych v tomhle případě mohla spojit dva svoje oblíbené koncepty dohromady. A to je, Souls-like to není, jako to není ten oblíbený koncept, ale řemdihy a krasobruslení. A byla by to onlineovka, kde bruslíte a u toho takhle točíte tím řemdihem. A nejlepší je, že jakoby už existuje hra s poměrně podobným názvem, že by se to furt mohlo jmenovat Elden Ring.
2: Deset z deseti dávám.
0: A to je moje Battle Royale, děkuji.
2: Ale krom toho, že jsi mi připomenula a doporučuji hru Roller Dome, což teda není onlineovka, ale je to docela fajn bruslení, hezky stylizované, tak já jsem zrovna si teďka hraju Lord of the Rings online hodně intenzivně a došel jsem nahoru do Fornostu a překvapilo mě, že tam...
0: Počkej, Lord of the Rings?
2: Lord of the Rings? Rings? Ježíš Maria. Tak vyřešeno. Tak Elden Ring, Lord of the Rings, ať už to budeme jakkoliv.
1: Pán prorokuje tomu, takzvaně.
2: Prorokuje tomu úspěch, ale tam právě nahoře ve Fornostu mají prostě tam ti seveřané brusle a vyloženě tam kolem mě bruslovi, což v tom Tolkienově světě bylo docela zajímavé. Ale vlastně proč ne? Ale s tím řemdějem já právě vidím prostě opravdu. To si myslím, že bychom mohli, to je vlastně si námět nejenom pro herní studia, ale pro příští zimní olympiádu. Vlastně to krasobruslení je fajn, jako já jsem docela příznivec krasobruslení.
0: A já si myslím, že jako vlastně ale... ještě piruety a řemdihy, ale, že to tam, jde strašně dobře dohromady.
2: Ale že tam podle mě už předvedli všechno, co je potřeba v těch dvojicích, nebo já nevím, kolik maximálně tam jezdí lidí, ale většinou vidím jednoho nebo dva. Podle mě, kdyby tam pustili tak jako 5 a 5 a měli by řemdihy a bylo by to taky jako road rush. Akorát místo motorek jsme teda na bruslích.
0: Demoliční derby na bruslích.
2: Nebyla by to asi jako masivně multiplayerová onlineovka, ale prostě takový battle...
0: Ale podle mě 5 na 5 je tak adekvátní, no. Takový Overwatch, ale brusle.
2: A nebo že by bylo jich 5 na 5 a jeden by měl nějakou masku a měl by takové ty... to už někdo sakra vymyslel. No, tak zpátky k našim originálním nápadům.
0: A může i toho Jardovu rozhodčího tam pustit.
2: Jardo by tam byl jako rozhodčí a bavil by se tím, že mučí ostatní.
1: Za co mě máte, pro boha?
2: Za sadistu.
1: No tak super. My jsme v rámci tohoto celého našeho nápadového dílu došli téměř na konec našich nápadů, všech možných. Ne, že bychom vyčerpali úplně všechno.
2: Já tam mám to MMOčko. No.
1: Tak samozřejmě, jako já ti dám slovo ještě.
2: Tak jo.
1: Ale chci vás připravit vás v sále, abyste začali přemýšlet i vy.
2: To už jste měli přemýšlet dávno.
1: No, ale teď jako já chápu, že...
0: Se psychicky připravte na to, že možná budete mluvit na mikrofon. Já vím, je to těžký, ale my vám fandíme.
1: Ne, dokonce už tamhle máme zvedlou ruku, takže pokud jako je možnost dát mikrofon, tak první zvedlé ruce.
2: Ale ještě do něj nemluvte. Nebo už jo?
1: Tak dobře, tak kdo chce mluvit, tak ať zvedne ruku.
0: Lukáš chtěl říct tu onlineovku.
1: Lukáš chce mluvit.
2: Ne, tak já tak klidně, pojďme dát slovo do publika, když je aktivní a při smyslech. Musíme toho využít.
1: Moc děkujeme, že jste tady za náma dorazili, že jste nám podali strašně moc zajímavých nápadů na hry, protože my jsme přesně v tohleto doufali, doufali jsme, že se to rozproudí a rozproudilo se to přesně. Moc děkujeme za to, že jste byli aktivní a že jste tady s námi byli a že jste vůbec dorazili, protože to je pro nás největší potěšení a největší odměna za to, že děláme tyhle ty živáky. Ještě jednou díky a loučí se Lukáš.
2: Hezky, že jsi řekl, že jste rozproudil, já už fakt potřebuji čůra, takže děkuju a hezký večer.
1: Loučí se Šárka.
0: S Bohem.
1: S Bohem snad ne, protože už příští týden bude epizoda questu. Příští týden vyjde ve skutečnosti dělat ten živák, ve kterém nebudou ty dotazy, protože to už jsme překročili.
2: A nebo to rozdělíme na dva díly, nebo DLCčko questu, to jsme nikdy neudělali.
0: To
2: jsme
0: bude
2: nikdy...
0: to božská epizoda questu.
1: Božská epizoda. Ale pokud jste třeba dorazili se 4hodinovým zpožděním, i tací mohou být, a chtějí si to poslechnout celý, napište na quest@rozhlas.cz, já vám pošlu úplně celý tenhle ten záznam, abyste si to mohli vychutnat. A i pokud byste tady byli na celou dobu a chtěli jste si to zažít znovu, tak já vám to pošlu. Musí to být teda soukromně, ale pošlu. Není problém. A moje jméno je Jarda Nevald a moc děkuji ještě jednou, že jste dorazili. Díky a ahoj.
3: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu Casablanca.
1: Casablanca.
4: Cestovatelský a outdoorový magazín
1: Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
5: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska se těším, že si pořádně popovídám o autostopu, protože tady se mnou dneska Jonáš Kuldan. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Právě s ním se o stopování chci bavit na různých místech, na různých kontinentech dokonce, ale na začátek by mě, Jonáši, zajímalo, kdy jsi stopoval úplně poprvý.
6: Ano, to upřímně není zas tak dávno. Já jsem první svoji cestu měl z Česka do Maroka, jsem jel, a to byl vlastně hned můj druhý stop, by se dalo říct. Předtím jsem ještě pár dní předtím asi si dal takový zkušební stop z Jihlavy do Prahy, což šlo velmi dobře.
5: Jakože to bylo na jeden zátah třeba?
6: Jo, bylo to na jeden zátah, bylo to super. A dodnes ještě jsem si psal cedule, takže ještě dodnes tu ceduli mám u sebe. Ale pak už to byl... Jenom jsem prostě, už to jsme vyrazili rovnou na cestu bez žádných vlastně předchozích extra zkušeností a dali jsme si docela daleký cíl.
5: Jaký jsi měl teda očekávání od toho, když ses postavil z Prahy, to bylo do Maroka?
6: Ne, bylo to od nás Vysočiny, odkud pocházím.
5: Z Vysočiny? Uh-huh.
6: Takže očekávání, já jsem se těšil na cestu, že konečně budu moct, jsem se těšil na dlouhý prázdniny, bylo to po maturitě. Takže jsem se těšil, že bude nějaká dlouhá cesta, že budu moct být někde pryč. A asi jsem moc očekávání neměl, prostě jsem se těšil na to, jak se to vyvine samo. Taková první zkušenost. No.
5: Nepřemýšlel jsi nějak, jako, když to nepůjde, co je backup varianta, jak tohle bude fungovat, žádné nejistoty nebo tak, jo?
6: Asi moc backup plán nebyl, prostě jsme jeli a zvládli jsme to strašně rychle. My jsme asi za týden ujeli polovinu cesty a už jsme byli někde u Marseille ve Francii asi za týden a byli jsme, musíme trochu zpomalit, prostě musíme si i objevit, jako dávat víc zastávek, že jsme prostě hnali, že jsme si mysleli, že to je poměrně daleko, že to až tak rychle nepůjde, ale šlo to dost rychle, takže to asi bylo to překvapení, že jsme potřebovali trochu zpomalit a trochu si to rozparcelovat, aby jsme mohli objevovat i před tou Afrikou, před tím Marokem, než tam dorazíme.
5: A po evropském kontinentě to teda trvalo nakonec jak dlouho?
6: Já si myslím, že bylo to rozparcelovaný tak měsíc Evropou, pak jsme měli 2 týdny v Maroku, tak nějak.
5: A pak zase zpátky stopem, nebo to už ne?
6: Pak jsme ještě přelítali do Izraele, kde měla právě přítelkyně nějakou kamarádku, takže tam byli x let zpátky s mamkou, tak jsme se tam jeli ještě nakuknout na chvilku, ale to bylo takový spíš náštěva té kamarádky. A pak už jsme se vraceli, už začínali takový ty přípravný setkávací tábory, nebo jak to nazvat?
5: Adaptáky
6: na výšce, ano, ano. Jo, takže jsme se museli vrátit. No.
5: Se naplnil ten čas prostě.
6: Jo.
5: No a jak to šlo? A nebo takhle možná ještě, proč jste si nejvíc vybrali Maroko?
6: Upřímně ani nevím. Prostě tam šlo jenom o to, že on přítelkyně mi chtěl ukázat zpátky jako ten Izrael, protože to byl první její nějaký její potkání s, jako mimo Evropu, že co viděla. A tak mi tam chtěla pozvat, nebo jako mi to tam ukázat. A já jsem řekl, že bychom mohli udělat nějakou takovou cestu, jako takový kruh trochu. A takže bychom to vzali přes Maroko, no. A že tak jako přes Severní Afriku to moc nejde samozřejmě, jako to vzít, přejít přes hranice. A takže jsme skončili v Maroku, pak jsme to přelítávali. Takže jsme udělali takový kruh i s tím přeletem, ale pak jsme litovali toho, že jsme nezůstali díl v tom Maroku, protože Izrael byl šok a chtěli jsme zpátky, pak jsme se vrátili do Česka, po dvou týdnech jsme se ještě vrátili asi na týden do Maroka, protože nám to moc chybělo. A
5: fakt?
6: Jo, jo, a ještě předtím, než začala škola, no jsme tam měli ještě takový plonkovej týden, takže to bylo takový narychlo, no.
5: Co vás tam tak uhranulo v tom Maroku? Co ti nejvíc chybělo po návratu?
6: Asi ty lidi, ta otevřenost, vřelý přivítání kdekoliv. Tak, a hlavně to bylo pro mě první potkání, nebo jako jiná kultura mimo Evropu. Takže to byla asi ta jiná kost. Nebo v téhle situaci, když se třeba bych se vrátil znovu do Maroka, tak to asi nebude taková už změna pro mě, nebo už nebudu vyvstávat v takových, jakože co tam je jinýho a to, co, že se už na tím tak nepozastavím třeba na něčím, ale asi takový to první setkání, že to někde funguje i trochu jinak, tak nás to tam jako táhlo zpátky.
5: A kde jste tam nejvíc strávili čas? Chtěli jste spíš jako do Atlasu, do hor, nebo do pouště, na písek, nebo to strávit někde na pobřeží, ve městech a tak?
6: My jsme asi jeli hodně přes lidi a to bylo na tomto asi krásně, že jsme potkávali vlastně v každém místě někoho jiného a pořád jsme tam měli, vlastně jsme trávili čas s nima, takže to bylo po těch lidech hodně. Ale i tu přírodu, že samozřejmě to táhne hodně na přírodu, pak jsme jeli do té pouště se podívat, ale měli jsme tam 2 týdny, takže to byla poměrně krátká doba.
5: Takže vždycky jste někam dorazili a s tím místím jste se pokusili aspoň trochu jako poznat to jeho město nebo jeho místo, nechat si to ukázat a probrat, jak jde život tam a tak.
6: Jo, jo, bylo to asi hodně právě potkání s těma lidma a ty jednotlivý jejich životy, jak oni tráví ten svůj volný čas, vždycky to bylo jako... Vždycky to bylo super. Každý nám trochu k tomu řekl, naše to bylo jako takový i uvedení do té kultury, tak nám k tomu, myslím, hodně řekli a že jsme na to tak nebyli sami vhození do toho, ale prostě jsme tam byli s těma lidma.
5: Vytáhnul bys nějaký konkrétní příběh, abys nám to nějak ilustroval, nějaký setkání nebo zajímavou debatu s někým, co ti pomohla to Maroko vidět nějak jinak nebo vůbec nějak prohlídnout přes povrch?
6: Tak asi první zastávka byla u Hasana v Tanžíru. To bylo super, ten nám vlastně asi řekl to nejvíc. Nebo to bylo takový to první setkání, se tam u něj myslím strávili tak 3 dny. Nebo něco takového a fakt nás tam do toho uvedl, učil nás psát trochu i arabsky a dělal nám ty jídla, vařili jsme doma s ním a ukázal nám město. Takže to bylo takový potkání s tou kulturou, s ním, ale pak asi stojí za to zmínit i Yunuse a Monheima v Safi, kde jsme u nich strávili poměrně dost dní, teď nevím kolik. Potom jsme se tam za nima i vraceli, že jsme potom jeli za nima zpátky a to byl takovej typický jejich život, jak tam tráví čas. Jeli jsme na pláž, tam jsme si sedli na čaj, pak jsme jeli k jeho mamince, tam jsme spali, nám tam postavil stán, přivezl nám třeba snídaní a takový strávení toho času asi s nima prostě to bylo hodně osobní a blízký. Takže to bylo velmi blízký, super čas s nima tam.
5: A jak by si shrnul tu stopovací zkušenost z té první cesty? Co nějak nejvíc tě v tom posunulo nebo zpřesnilo tu představu o tom, co to teda vlastně je, jezdit autostopem po Evropě a potom i po severní Africe?
6: Určitě, že to je dost jednoduchý, že to jde rychle. A že mě to baví a že mě to naplňuje v tom nejenom, že to je zadarmo, že, a taky, že máte to setkání s těma lidma, dostanete se o dost blíž k těm lidem. A já už taky často jezdím, že dostanu i doporučení od těch lidí a už vlastně jezdíte po těch místech, co vám ty lidi doporučí místňáci a to je vlastně na tom krásný, že jezdíte po místech, co vám lidi doporučí a kam se dostanete tam, kam se dostanete, už potom tolik nehraje tu roli, asi je dobrý mít nějaký jako cíl, ale ty lidi vás tam tím provezou a myslím, že je to takový super způsob poznat ty lidi hodně zblízka, nebo tu kulturu, nebo celkově tu zemi.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, Jonáš Kuldan je náš dnešní host a bavíme se o stopování a o místech a státech, které navštívil. Ty jsi byl na Erasmu v Turecku, ale ne v Istanbulu, ani v Ankaře, ani v žádném z těch největších měst, dejme tomu v západní části Turecka, ale kde?
1: Já jsem byl v Şanlıurfa, nebo Urfě, se často říká, a bylo to super, jakože jsem moc rád, že jsem tam mohl vyjet a že jsem se rovnou dostal na ten východ. Pro mě to bylo jako úžasný zážitek a jenom ten pocit tam být a strávit tam vlastně celý semestr, hlavně s těma lidma, no. Asi to mám hodně o těch lidech, to cestování.
0: Urfa je hodně na východě, je to součást toho tureckého Kurdistánu? Nebo
1: ano, no.
0: Tak jaké je to město?
1: Hodně lidí, Turků hlavně, takový, ty jedeš do Urfy a proč jedeš do Urfy zrovna tam, tam bych nikdy nejel. A já jsem vždycky byl z toho, že jo, Urfa to je prostě to místo, kam se vždycky chci vrátit a prostě pro mě to bylo hodně blízký a zároveň jsem poznal už dost lidí. Takže pro mě to bylo mix těch studentů, s kterými jsem trávil ten čas v kampusu a i v tom městě. A i samotné město je, myslím, dost historicky nějak nábožensky i vázaný. Je tam Balıklı Gold, takovej známý, kterýmu jezdí hodně lidí. I právě i samotní Turci tam jezdí třeba na dovolenou, ale prostě na výlet. A tak to je ta historická část.
0: A to je jezero?
1: Je to taková nádrž, v který plavou kapři. No a je to právě poměrně hezký a i ty uličky v té samotné Urfě jsou hezky zamotaný, že se tam dá taky ztratit, že to nejsou taková nová výstavba a takový barák vedle baráku, ale má to i to historický centrum.
0: Když jsi tam byl, tak snažil se soustředit na studium nebo si spíš jako užít Turecko, poznat Turecko, včetně toho, že jsi byl takhle jako na východě v tom Kurdistánu a jezdil si, kdykoliv byla příležitost někde do okolí a tak?
1: Tak ono na studium upřímně ani moc čas jako nebyl, nebo jak byste dalo říct, první věta, co jsem dostal od svého vedoucího, ten, který mě tam prováděl tím mým Erasmem, to bylo: přijel jsi sem, tak objevuj, tvůj obor je geografie, tak to je, abys tady objevoval, načerpej tu kulturu a poznej to tady. Takže studium bylo asi na takový bázi, že jsem si se svýma profesorama psal na WhatsAppu, jestli se potkáme nebo nepotkáme, vždycky to bylo v pondělí, měl jsem asi 5 předmětů. Já jsem ani neměl normální hodiny s Turkama, protože turecky jsem až tolik neuměl a takže jsem se scházel s těma profesorama a vždycky jsme si o něčem povídali, co zrovna bylo trochu k tématu, nebo co mě zajímalo. Takže to bylo na takový bázi sdílení a načerpání té místní kultury a i těch samotných, jako přes ty samotné obory taky. Já jsem se toho dozvěděl, myslím, poměrně dost o tom místě.
0: A učil ses teda turecky, aspoň nějaké základy, podle toho, co říkáš?
1: Jo, tak naučil jsem se něco na takovou tu běžnou komunikaci při stopování nebo při objednávání někde něčeho nebo snahy něco trochu zjistit, tak jsem se učil. Ale tak, takovým samookem nebo mi pomáhali nějaký studenti, že jsme se třeba sešli na čaji nebo na kafe někde a trochu jsme debatovali a snažili mě naučit trochu turecky. A jsem za to rád, bylo to super.
0: A Turecko je na stopování skvělá země, ne?
1: Bylo to úžasný. Jedete a je to hned vlastně dobré a vždycky to je moc milý.
0: Protože je to země jako obrovských vzdáleností, prostě Turecko je jako veliké, to já nevím, 2000 kilometrů skoro od východu na západ nebo něco takového.

0: trochu něco chytil, ale ty turečtiny jsem měl asi víc v té Urfě, no, že jsem, to byl takový základ, to tak jako všichni tak nějak uměli.
1: Uhum. A kam ses třeba vydal v rámci toho prvního pobytu v Turecku, kam si chtěl vyrazit?
0: Já jsem tak objevoval asi okolí, jsem dělal takový okružní cesty. Prvně jsem, to bylo asi týden na to, jsem jel do Gaziantepu de Antep, co je myslím tak 130 kilometrů od Urfy. Tak to byl asi takový první stop, co jsem tam měl, ale ono kolem té Urfy to poměrně dost. Je tam starý městečko Haran, podle kterého se jmenuje samotná ta univerzita, Haran University. A je tam hezký místo Göbekli Tepe, hodně starý místo. Celkově potom i vlastně objevovat ty místa takhle i v blízkosti bylo super, což bylo asi v tom prvním týdnu a pak jsem většinou měl tak týden nebo na týden, na dva jsem někam odjel a pak jsem se zase vrátil a kouknul se trochu na nějaký, na přednášení od nějakých profesorů něco, ale ne, celkově ty místa asi na tom východním Turecku jsem projel poměrně všechno, právě nevím moc čím, kam jako to píchnout, ale dost jsem toho tam projel.
1: Ale vzal jsi nějakou záminku, jako že se pojedeš podívat třeba do nějakého města, co má historické centrum nebo nějaké památky a při té příležitosti prostě uvidíš všechno, co ti cesta přinese do cesty, nebo jak bych to řekl.
0: Spíš jsem asi mířil na tu přírodu nebo na někde chození po nějakých kopcích nebo tak, ale ty, samozřejmě ty města byly na trase a tak jsem vždycky jako měl nějakou trasu, někde jsem si nechal zastavit, někde jsem se prošel, pak jsem se pokračoval. To myslím, že jsem takhle jel, to bylo jako, to byla taková jenom, tam je taková nádrž nad Urfou a tam jsem jako na Adiaman, pak zase zpátky přes Siverek do Turec, zase do té Urfy, což bylo myslím na 3 dny, tak to byla taková hezká obíčka, vždycky jsem tam někoho potkal, vždycky mě někdo někam pozval a vždycky jsme si trochu pokecali, což bylo fajn.
1: Když jsi šel v tomhle regionu někde do kopců, tak byli tam lidi nebo jsi tam byl sám?
0: Asi spíš sám bych řekl, že těch lidí se tam ani tolik nevidí, ale je to škoda, ty kopce jsou tam krásný, mě to na tom baví, že jsem vždycky popil jenom kousek a ta příroda se měnila. To jsem z toho byl fascinovaný, nebo mě to fakt bavilo, že jsem prostě fakt popojížděl. Možná to bylo i tou vzdáleností, jak jsou ty vzdálenosti tam velký, nebo právě v poměru Turecka potom malý, tak jsem byl, jo, tady už úplně něco jiného, tady zase něco jiného a tady nějaký útes, tady prostě kanion a tady ty kopce už vypadají jinak, tyhle jsou kamenitý, tyhle tohle, tady jsou všude lesy a tak to mě na tom bavilo, no, pozorovat ty změny. Já si rád koukám na to, jak se ta krajina kolem mě mění.
1: Takže to je tvoje geografická záliba v praxi.
0: Asi dalo by se to tak říct.
1: No a místní lidi, když třeba procházíš nějakou poslední vesnicí před tím, než jdeš potom někam do kopců na hike, tak jak to fungovalo s nimi?
0: Asi často se i zajímají, nebo vždycky k vám někdo přijde, kdo se zajímá a trochu pokecáte. Já vždycky jsem říkal takový základní věci, že jsem tady Erasmus student, tady v Urfě a oni už byli hotový z toho, že mluvím trochu turecky a tak jsme tam měli nějakou základní konverzaci.
1: Učeje? Nebo?
0: Když vás pozvali na čaj, tak, tak i u čaje, ale jakdy. Ale čaj se pije pořád.
1: Právě, jako sklenička čaje je taková nezbytnost. To má někdy člověk pocit, že to mají po kapsách a jenom to vytáhnou.
0: Ten byl i na tom, kde jsem bydlel v kampusu, tak tam i byl volně pořád čaj, pořád jsme mohli pít čaj a pořád jsme si mohli dočepávat zadarmo, to bylo super.
1: Vrátil ses do Turecka někdy od té doby, co si skončil Erasmus?
0: Půl roku na to jsme tam potom jeli s přítelkyní, jsme jeli po zkouškovým, někdy v únoru jsme tam přilítali do Gruzie, pak jsme stopovali zase do Urfy zpátky, tak mi to tak chybělo, to bylo asi půl roku na to. Nebo rok od toho, co já jsem tam potom přijel. Takže jsem se potom vrátil na to místo a to bylo super.
1: S jakým pocitem to bylo?
0: Takový, že se vracím trochu domů. Znal jsem ty všechny nájezdy kolem Urfy, kde jsem prostě začínal, nebo když potom přijížděl do centra, nebo potom celkově asi tak kdekoliv. Tak už to bylo takový, jo, tady to znám, to je prostě moje místo, to prostě vím, už vím kam jít, prostě kam si jít dát

0: kebab, kam prostě si dát čaj a prostě znal jsem jako místní MHDčko a už to bylo takový, vřele mě to tak přivítá vždycky, když asi prostě to místo znám a bylo to milý prostě. Zahřálo mě to u srdíčka.
1: A v Turecku si stopoval zase s cedulami? Nebo tam už ne?
0: Ne, to už ne, já už asi dlouho nestupuju s cedulama. To už je no asi naposled při té naší první cestě do Maroka, to jsme ještě používali. Ale pak už mi to přišlo takový bezvýznamný, nebo už většinou ten čas, co se ještě píše cedule, tak už bych mohl třeba si někoho vzít, nebo někdo si taky může myslet, že chci přímo na to místo, ale nevezme mě jenom kousek, což mě stačí, když mě popoveze nějaký kousek. Tak jsem z toho tak nějak vyhodnotil, že cedule není potřeba a jezdím už bez cedule od té doby. No.
1: Stopuje se líp v páru, nebo se ti stopuje líp solo?
0: Já jsem byl vždycky zvyklý stopovat v páru a je to takový příjemný, že můžu sdílet tu cestu s někým. A podle místa v autě to asi nehraje moc roli, jestli jeden nebo dva. Myslím, že i pro to stopování je to takový asi nejideálnější situace. Je to, když jsme jezdili s přítelkyní, tak kluk, holka, když podle toho, jestli je řidič kluk nebo holka, tak to potom asi až může taky selektovat, jestli vezme nebo nevezme stopaře a tady může vidět, že jsme spolu, že to bude asi v pohodě, že myslím, že taky může být větší šance na to, že nás někdo vezme. A určitě mě to baví asi víc ve dvou. Ale sám je to taky super, jsem si to potom zkusil v tom Turecku, ze začátku to bylo trochu těžší, ale pak si na to člověk dokáže to nějak sdílet sám se sebou a je to taky super.
1: A v čem to bylo těžší?
0: Asi to, že to nezdílím s nikým, že tam nemám, že mám z něčeho radost, nebo co vidím, že to prostě, jo, to je fakt krásný, to se mi líbí, že to nedokážu někomu říct úplně přímo hned teď někomu. Můžu to zapsat do deníku si, ale to právě, asi to sdílení, no.
1: A deník si píšeš, jo?
0: Píšu.
1: Klasicky na papír.
0: Klasicky na papír, den ode dne.
1: Poctivě každý den, jo?
0: Mám i z Turecka, z samotného Erasmu mám zapsaný každý den. Na tom Erasmu nějaký ty dny nebyly tak až zajímavý, tak je to fakt jako v pár větičkách nebo odstavec, ale zase někdy, když jsem někde jel, tak je to víc rozepsaný, ale teď mám fakt jako každý den zapsaný.
1: A zapisuješ si spíš, jel jsem odsud tam, abys měl jako jména, data nějak jako uchovaný, anebo si spíš zapisuješ dojmy, co na tebe zapůsobilo, co jsi viděl, co to s tebou udělalo a takhle.
0: Určitě zapisuju data, nebo jako místa, kde jsem byl, kolik kde jsem toho asi už, nebo ušel, ujel, kolik to kde bylo, protože mě to nějakým způsobem baví i zapisovat, i to potom nějak si to psát, takže to jsem určitě tam si psal, ale zároveň i ty dojmy prostě, jaký jsem to tam, jaký to kde bylo a jak jsem to cítil, asi to nedokážu až tak zapsat, myslím, ty své pocity, ale vždycky jsem něco napsal, jako jaký jsem to kde měl, takže to asi tak mixu. Pak je problém, že už jsem moc dlouhý s tím textem. Pak musím přilepovat stránky dozadu.
1: No a pak, až ti bude 60, tak otevřeš ten deník a bude tam, jel jsem odsud sem a teď začne pracovat představivost, co si pamatuješ, co to tenkrát jako znamenalo a jak se k tomu vracíš a bude, ne?
0: Jo, já jsem za to rád, protože já, když si otevřu deník, tak si tam můžu najít jako místa, kde jsem byl a i ty místa potom můžu dohledat, jako kde jsem byl. O to mi asi docela jde, i když bych to třeba zapomněl. Já si teda ty místa zaznamenávám jako do mapy potom, ale že to mám v tom deníku, nebo když to bude někdo jiný číst, tak si to potom může dohledat, kde jsme teda byli a aby se mohl podívat potom třeba, kde to reálně je.
1: Co mi přijde jednodušší nebo minimálně příjemnější na cestování ve dvou je, když se to nějak nedaří. Když člověk zůstane někde viset, tak to aspoň tráví čas na krajnici jako s někým, že rozebírá situaci, co bude. Když teda už do večera nikdo nezastaví, tak kam se vrtnem, nebo aspoň jako prostě kecá a stráví ten čas, ne? Tak v tomhle je lepší jezdit ve dvou.
0: Jo, je to super. Ale je to, v tom je to fajn, vždycky s sebou vozíme taky karty, takže když prostě potřebujeme takhle někde u Krajnice zabít čas, když někdo třeba nebere nebo tak, tak hrajeme kanastu, no. Asi kanastu. Na konci každého deníku jsou prostě body za kanastu, máme.
1: A kdy ses nejdýl někde zaseknul? Vybavíš si, kde to byl pain, protože
0: bylo
1: prostě
0: Bylo to ve Španělsku u městečka Taberna, snad Almerii, jsme chtěli jít do Granady. A jakože auta tam sice jezdily, ale ne až tak frekventovaně sice tím naším směrem, ale jako auta tam projížděly, ale bylo to 5 hodin. A tak jsme tam stáli a obsali deník a dopisovali deník, takže jsme měli aspoň čas na dopisování deníku.
1: A neštvalo tě to?
0: Jako, když si to takhle vybavu, tak jsem asi z toho nějaký špatný pocit neměl. Spíš jsme měli zase někoho domluveného v Granadě, u koho budeme přespávat, tak jsme to chtěli stihnout, aby jsme třeba dojeli se západem sluníčka nebo něco takového. Což jsme nakonec teda dojeli. To bylo fajn.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Posloucháte Casablanku, Jonáš Kuldan je můj dnešní host a bavíme se o stopování všude různě možně. Pojďme se teďka podívat do Kyrgyzstánu. Kde jsi byl v loni 2025?
1: Ano, ano.
0: Jaké to bylo?
1: Super, jako zas poznání jiného kouta světa. A tam to hlavně je v horách. Jakože taky právě s to mění z místem na místo a všude něco, všude jiný kopec. Takže o kopcích.
0: A odkud jste začínali? Z Biškeku?
1: Jo, přilítali jsme do Biškeku. My jsme teda ještě předtím byli s přítelkyní a její rodinou ještě na dovolený, že nás vezli do Albánie, tak pak jsme přejížděli do Turecka a pak jsme přilítali do Biškeku. Takže jsme měli ještě spojenou cestu tak předtím. A celkově v tom Kyrgyzstánu zase to nebylo to tak dlouho. Myslím, že jsme tam byli nějak lehce přes 3 týdny, nebo necelý měsíc to bylo. Takže to už je pro mě takový hraniční, že už, když už někam jedu, tak tam potřebuji být nějaký čas, že ten měsíc je tak, takový minimum, což často tak vychází s tím studiem.
0: Že když máš pocit, že když už letíš někam tak daleko jako do střední Asie, tak letět tam na týden nebo na dva, že už jakoby nedává smysl, jo?
1: No, taky z jednoho hlediska, ale zároveň, když už někam jedu, tak tam chci strávit jako nějaký ten další čas, trochu to jako načerpat, nechci přejít z místa na místo, to prostě přijde nesmysl, jsem z toho zbytečně potom taky unavený nebo nervózní, že potřebuji vidět tohle, tamhle to nepotřebuji, jako já mě jde o to, abych si to užil a dokázal si užít přesně to místo, kde zrovna jsem a za ničím se moc nehnat, užít to, jak to jde zrovna.
0: Od Biškeku ne úplně daleko, někde směrem na jih je hned Národní park, Ala Arča, kde jsou krásné hory, takže to bylo první, kam jste zamířili?
1: Jo, protože jsme předtím byli v Soluni, pak v Istanbulu, pak v Biškeku, jsme z těch velkých měst byli strašně hotoví, takže my jsme přiletěli do Biškeku, jen jsme sehnali bombu na vaření a jeli jsme tam spát, protože už jsme byli jako, už ve městě nebudeme ani jako chvilku, prostě jsme jeli co nejdřív pryč. Takže tam to bylo super. Tam krásný hory, místňáci třeba, co jsme tam měli, tak tam jeden, jsme potkali nějakého studenta z Pakistánu a vezl tam právě kamarádku z Biškeku a byla, tady jsem nikdy nebyla a prostě tam jel ukázat, my jsme se zakeceli, když jsme tam jeli. A to bylo jako taková škoda to nevidět, co je vlastně hned za tím velkým městem.
0: Tam jste si udělali nějaký výšlap, jo?
1: Přijeli jsme tam na večer, takže jsme tam našli takové hezké místo na spaní a ten druhý den jsme potom dávali takový menší výšlap, takový okruh jsme tam šli, už ani přesně nevím, kolik to bylo a tak, to si nepamatuju, ale...
0: Ale máš to v deníku.
1: Mám to v deníku, dohledatelný to je. A bylo to super, právě zeleno, kopce krásně zelený a do toho tam všude si prostě hučí voda a volní koníci tam běhají a... Skoro nikdo tam nebyl.
0: Romantika.
1: Jo, potkali jsme asi 2 lidi během celého toho dne, co jsme tam šli, takže to bylo super.
0: A to jste měli teda stan sebou, takže jste kombinovali zase nějaký jako couchsurfing nebo bydlení někde, když to bylo jako v civilizaci se stanováním a s chozením venku?
1: Jo, v tom Kyrgyzstánu to bylo asi... Jsme vlastně převážně spali v tom stanu nebo nějak tak. Vlastně couchsurfera, teď jak si vybavu, tak jsme ani neměli. Jsme spali někde venku nebo vlastně venku jsme všude takhle spali. Ve stanu.
0: A kumis byl, vodka byla?
1: Kumis byl, vodka taky byla. Vodka s rajčatama byla, někde za Narinem jsme tam měli se koknout na takovou, nevím, historickou Tašrabat, historický místo. A tam jsme si stopili jednu rodinku. Byla zastávka u potůčku s vodkou a s rajčatem. Kumis byl taky poměrně často. Já jsem to zvládal líp, takže já jsem vždycky musel dopíjet pokáje po přítelkyni. Dostanete 300 ml do mističky a teď to musíš vypít a já jsem to vypil a pak jsem to musel vypít ještě jednou.
0: Takže to bylo spíš, že se s tomu jako poddal, než že by ti to chutnalo.
1: Ze začátku vím, že mi to chutnalo, ale jo? Ne v takovém množství. Mm-hmm. Jakože ze začátku to bylo dobrý.
0: Jak bys to popsal, tu chuť?
1: No, zkvašený mlíko prostě. Asi jako hodně kyselý mlíko, taková intenzivní chuť. Nevím, jak víc specifikovat.
0: Ale ze začátku ti to chutnalo, ale ve větším objemu se to pít už nedalo. Jo?
1: Pak jsme ještě narazili na kurut, to jsou kuličky zase, taky je to z, myslím, že to je z kravčího mlíka, kravího mlíka, a je to taková kulička, oni to tak cucaj, a my jsme to teda kousali a nám to strašně chutnalo ze začátku, ale pak jsme se to zase přejedli, pak jsme to vezli ještě domů a už jsme to ani nesnědli, bych řekl. Protože už jsme to zase byli přejedený tady těch kuliček.
0: A jako by z tvarohu, jo? Nebo...
1: No, bylo to jako asi taky nějaká nějak mlíko, nějak zrclí a daný do kuličky. Nevím, jak se to přesně dělalo. Ale bylo to dobrý na ty treky, jako když jste potřebovali nějaký bílkoviny, tak nebo něco, tak jsme si kousli pár kuliček a s tím jsme chodili, no to bylo super.
0: A jinak jste měli za jídlo sebou co?
1: Jak kdy, ale my jsme měli sebou vařič, takže jsme si asi vařili, to byly asi klasiky, že jsme měli těstoviny nebo rejži a k tomu něco, co se našlo, asi protlak, nějaký rajčatový, prostě ten největší základ zelenina, co se koupila kde. A, takže takový ty, co se uvaří rychle na vařiči.
0: Bylo něco, co tě v Kyrgyzstánu překvapilo?
1: Ta nádhera těch hor, jako to je vlastně, co si z toho tak odnáším. Nebo ne, že překvapilo, já jsem asi tam nejel moc žádným očekáváním. Takže jsem tam jel s tím, že to bude, že tam vlastně, že jsme tam jeli za těma horama a no, ty hory prostě, to si z toho odnáším. Nevím, co takhle říct, co by mě překvapilo.
0: No a když jedeš někam, kde jsi nikdy nebyl, ale nemáš nějaký přesnější očekávání, což si říkal, jak v případě toho stopu do Maroka, tak teďka si to zmiňoval s Kyrgyzstánem, tak znamená to, že se i jako málo připravuješ? Že prostě neřešíš moc nějakou přípravu a s tím související očekávání, že to prostě necháš plynout? Nebo se připravuješ, ale zároveň jako zvládneš mít očekávání široce rozevřený a co přijde, to přijde?
1: Asi s očekáváním úplně taky nejedu, jenom spíš vím, že někam přejedu a já hodně rád koukám jako na mapy, prostě si otevřu mapu a tak brouzdám, přibližuju, oddaluju a koukám, kde co je. A když zrovna na něco narazím, co se mi líbí, tak si tam udělám poznámku. Jo, to by to třeba, když by mě jde poblíž, že bychom se tam mohli kouknout. Asi takovým způsobem funguje moje příprava na to, na nějakou cestu, že se tak brouzdám po mapě a pak asi dost od těch nějaký to doporučení těch místních, nebo co kde zrovna na co narazíme, nebo si řekneme, je tady to je hezký, tady bychom se mohli projít, tak se necháme vysadit a někde se projdeme.
0: Nebo se blížíš někde tomu špendlíku v mapě, tak řekneš místním, jakože je to něco, o čem bys uvažoval a oni ti řeknou, to vůbec neznáme, nebo to je úplně super, to musíš vidět a podle toho jako se tam odbočí, nebo ne třeba.
1: Jo, tak asi zase spíš, když mi někdo řekne, jo, to je dobrý jako navštívit, tak klidně to navštívím, ale spíš jde o to potom, jak moc turistický místo to je. Zase ty turistický místa potom mě už potom moc taky neba, protože těch lidí tam je spousta a si to nedokážu tak užít, jako když je to s míní lidma.
0: Vybral bys takhle nějaký konkrétní příklad něčeho, kde to sice je krásný, ale pro tebe to nefungovalo, protože to prostě bylo zavalený lidmi?
1: Myslíš v tom Kyrgyzstánu nebo?
0: Kdekoliv. Nemusí to být nutně jenom Kyrgyzstán teďka.
1: Třeba v tom Kyrgyzstánu, tam jsme byli u jezera Saryčelek, vypadá to jako v Rakousku nebo někde. Takovýhle hory jako Alpy nebo Karpaty bych to tak přirovnal. A jsou tam zase, tam jezdí hodně místňáci, že tam jezdí se koukat k tomu, což je krásný a což mi a tolik nevadí. Spíš mi jde o to, že někdo někam jede, jenom se vyfotí a pak zase jede někam pryč. Že to takhle přemýšlím. Asi v tom Maroku takový ty města, jako jak se jezdí Essaouira, Agadir, tak takový ty centra toho, tak je to přeplněný turistama. Tak, nebo Marrakeš, se tomu rád vyhybám. Potom radši pojedu do nějakého menšího, nějaký menší vesničky nebo nějakého města, který není až tolik známý. Což jsme třeba v tom Maroku, to jsme byli ve městě, myslím, El Jadida, to je vlastně nad Safi, nad Essaouirou, ještě kousek.
0: A tam je ta obrovská podzemní cisterna, ne?
1: Já to upřímně nevím, ale my jsme tam byli tak jenom na chvilku, ale vím, že mě to strašně jako, byl jsem, to se mi strašně líbí, byl jsem tím jako takový jako čistý, nebo jako město bylo trochu špinavější, ale jakože taková tam, mě tam se jako na nic nehrálo, prostě to bylo a ty lidi prostě fungovali a bylo to mě na tom asi bavilo, že to bylo tak jako přirozený. To je to slovo.
0: Ty ses potom do západní nebo severozápadní Afriky ještě vrátil. A to byla cesta vlastně do, na západní Saharu a byl tam i Senegal s Gambií. A to jste začínali v Maroku, nebo jak to bylo? Přibliž nám to, prosím.
1: To je rok potom, co jsme jeli do toho Maroka, co jsme stopovali, tak ty další prázdniny jsme potom jsme si doletěli do Senegalu a tam jsme byli měsíc, s tím byla i spojená ta Gambie, ale pak jak jsme jeli do Mauritánie, západní Sahary, tak to bylo, teď nechci kecat, jestli rok, asi rok na to nebo dva roky na to. Bylo to potom Erasmu.
0: Dvě odlišné věci prostě.
1: Jo, to potom zase, ale zase jsme se potom vraceli do toho Senegalu taky, že jsme potom se to protáhli do Senegalu. A tam byl začátek cesty, ještě teda tam jsme přilítali do Maroka, takže to bylo z Maroka, jsme potom jeli do Senegalu.
0: Jo, tak to tak prostě prokřižoval jako různě. A Senegal byl jaký? A byl taky stopovací?
1: Byl stopovací.
0: Jak to funguje v Senegalu?
1: Funguje stop na hlavních cestách. Na těch vedlejších to až tolik nejde, protože jezdí tam převážně taxíci nebo takový auta, co prostě převážejí. Než se naplní auto, tak potom se jede. A když se naplní, tak se jede, ale jinak vlastně lidi, co by měli svoje auto, tak to moc nejede, takže většinou na těch hlavnějších cestách to jde, ale často je potřeba se vyvarovat těm taxíkům, takže jako pořád se musí vysvětlovat, že nechci taxík a že za to nebudu platit a tak. A, ale jako jde to, tak.
0: A byl jsi striktní v tomhle, jo? Že když už zastaví jako nějaký taxík, tak ho pouštíš dál, protože prostě platit za to nehodláš.
1: No ne, tak na začátku jsme jeli podél pobřeží, jak jsme tam jeli i nějakýma těma vedlejšíma cestama, tak jsme se vozili těma sdílenýma taxíkama. Ono to skoro nic není, ono to skoro nic nestojí, ale nám vždycky šlo spíš o to potkání s těma lidma, jakože že si někoho vezmeme a tak někoho potkáme. Což potom jde na těch fakt jako nejhlavnějších cestách, tam ty lidi jezdí. Takže na takový ty další přesuny, zase k právě na ty místa po těch vedlejších to moc nejde, ale na jaký další vzdálenosti přejet určitě jde s stopem.
0: Senegal je dost veliká země, tak co jste vlastně tam stihli vidět, kromě toho pobřeží, co jsi teďka zmiňoval, a co ti nějak nejvíc utkvilo, nebo co je tvůj nejkrásnější zážitek ze Senegalu?
1: Asi setkání s Tidjanem, to je kamarád, což je kousek od, jak se to městečko jmenuje, Mboro. Mbor je takový zase jiný město, větší, a tohle je menší městečko na severu od Dakaru, Mboro, a tam jsme ho tam potkali, když nás tam chytla bouřka, někde jsme tam chtěli právě mít čas, že jsme chtěli být jenom spolu s Kájou a chtěli jsme už jako být trochu chvilku mimo lidi, a protože lidi pořád na vás mluví a pořád se chcou s váma mít nějakou interakci, tak jsme potřebovali trochu si oddechnout. A tak přišla bouřka, ale on nás zachránil, takže jsme zase byli zpátky v rodině. A ale bylo to moc milý, jakože to bylo takový setkání, že jsme byli v té malinký vesničce a zachránili nás od bouřky a byli jsme tam s ním, s tou rodinou, takže jsme Kaja s ním vařila potom i oběd a jsme tam tak jako poznávali. Pak, když jsme se tam vraceli zase zpátky ten rok na to, tak jsme tam u něj strávili zase další týden, že jsme se k němu vrátili a to bylo super.
0: Další návrat do dalšího domu?
1: Jo, byl to návrat k němu domů tam, takže jsme, to bylo super, takový přivítání a na místo zase vrátit se na místo, které už jsme znali, což bylo super.
0: Co jste vařili? Jak jsi zmiňoval, že jste dohromady vařili, nebo tvoje přítelkyně, že vařila něco, tak co to bylo? Nějaká africká klasika?
1: Oni v Senegalu hodně, nebo my jsme tam pořád s nima jedli takhle těbuděn. To je rýže ve velkém hrnci, ke kterému se navaří v kusech zelenina a uprostřed je nějaká ryba a takový mix všeho možného. A to se vlastně jsme tam jedli skoro pořád. Takže tohle pomáhal, myslím, loupat zeleninu a pak někdy něco vařit.
0: A přejedlo se ti to za tu dlouhou dobu, když jste to jedli furt, nebo ne?
1: No, asi až tolik zase ne. Jako když jsme takhle byli u někoho, tak jsme to měli, ale že bys, když na ulici si to tak jen tak člověk nedá. Je vidět, že lidi si to pořád, jako kolem oběda si to pořád nosej a nosej to na nějaký místa a v takových těch velkých hrncích to mají a to nosí a je vidět, že to si vaří místní, ale my jsme třeba, když jsme byli takhle mimo, tak se dá koupit někdy nějaká bageta. Pořád jsme asi jedli bagetu plněnou čímsi, jakože od špaget, různýma fazole nebo nějaký takový mixy výplně nebo omelet vám dají do bagety. Tak to je taková rychlá svačina, takový fast food.
0: Špagety v bagetě jako v Evropě moc nefrčí, ale je pravda, že na jiných kontinentech je to někdy představitelnější, než to takhle může znít.
1: Jako vypadalo to zajímavě, když jsem to tam viděl, tu nabídku, protože vždycky tam jako paní, co má nabídku, co si do té bagety jako člověk může dát, tak se mám, no tak zkusím špagety, se dát do bagety a jestli to nějak fungovat bude. Tak ono to, on mají třeba hodně kořeněný, takže to potom už nemusí být, ne, jako bylo to myslím v pohodě, nemám z toho nějakou špatnou zkušenost, že bych to nechtěl jíst.
0: Nemáš trauma.
1: Nemám, ale vždycky ty omelety byly nejlepší. No.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: V rámci jedné z těch cest, tady po západní nebo severozápadní Africe, jste vyrazili taky na ten vlak do pouště, což je takový jako cestovatelský stopovací highlight. Jaké to bylo? V Mauritánii.
1: Bylo to v Mauritánii. Asi dost užitý, nebo ze začátku to byla taková euforie, že když už jsme konečně na ní nasedli, že s tím, že už tím konečně jedem, jakože jo, super, tak se nám to povedlo, jsme na tom vlaku. Ale pak je to 20 hodin cesty a my jsme jeli teda tím vlakem tam i zpátky, takže jsme si svezli celou tu trasu dvakrát, tak aby se dalo říct, jednou, když jsme jeli do toho jako do vnitrozemí od pobřeží, tak byl prázdný, pak se vozí, že jo, plnej železný rudy. Takže jsme zkusili ten prázdný i ten plnej, takže rozhodně doporučuju ten plnej, protože to tolik nedrncá, když se jde prázdným vagónem, tak je to hodně se ten vagón prostě ginglá. Už těch 20 hodin potom je docela náročný. A hledáš pořád stín a on pořád pořád mizí a pak přijímá výheň a to je šílenost.
0: A špinavé je to úplně stejně, když se jede tam a zpátky s plným a s prázdným, nebo když jede ten plný vlak, tak je člověk špinavější?
1: Dobrý je vychytat vlak, oni vozejí jako jinak nám letou tu rudu, takže ta nejjemnější je samozřejmě nejhorší a když je to trochu větší kostky, tak to člověk není tak zašpiněný, ale už to třeba není tolik pohodlný, ale zase, když člověk má sebou něco, na co si může sednout, tak je to v pohodě. Ale špinavý je to i to a my jsme teda chytili ten, který byl jemně namletej, hledali jsme nějaký, který by byl hrubější. No tak ideálně je to rovnou za lokomotivou, aby to taky na vás nelítalo z těch ostatních, jo, tak jo. Jsme jeli poměrně daleko. A tak jsme měli takový potom dost koupačku, no.
0: Připravoval ses na tuhle cestu nějak jako ve smyslu právě vím, že co budu potřebovat, vím, že bych měl mít, nevím, něco přes oči, počítat s tím, že budu špinavej a takhle řešit, kde se vlastně dá nastoupit, anebo ani ne?
1: No, asi jsme to moc neřešili. My jsme jeli teda, jsme vyjížděli z Essaouiry, právě jsme přilítali a jeli jsme přes tu západní Saharu, kde jsme v Dakle jsme si kupovali šátky, tak jsme si tam koupili, že jsme si řekli, jo, tak něco budeme potřebovat a pak jsme přijeli do Nouadhibou, což je na severu, odkud to začíná ten vlak. A tam jsme potkali strašně super kluka, kterého jsme strávili potom dalších x dní. Pak jsme se tam k němu i vrátili. A s tím nás ještě od hranic prostě přivezli dva Maročani. Pár, co objížděli Afriku autem. A tak s nimi jsme tam taky skejsli. Takže ty nám zase dali, on nám dal doporučení, co tam on je místňák, že kde se tam dá nasedat a kde, jakože věci, kde si co vzít, že existují nějaký, jako, že s tom i takový hostely, kde ty lidi, když tím jedou, tak tam ty věci nechají. Takže jsme si tam našli prostě jako brejle, nějaký třeba naližování, většinou se s tím jezdí. Takže to je dobrý mít. A tak dá se sehnat na místě. Určitě se to nemusí jako asi řešit. Když to člověk má narychlo, tak jestli to je dobrý mít. Ale i oblečení jsme si tam kupovali potom. A to, že to dá se vyřešit na místě, nemusí mít člověk asi to sebou zbytečně v batohu.
0: Je to zadarmo to svezení?
1: V současnosti nevím, ale je to dost kontrolovaný. Takže je dobrý vědět, kde nastoupit a aby nebyl zkásnut nějakým člověkem, co si za to chce něco vzít, nějaký úplatek. Ale my jsme tam byli na té stanici, kde jsme potom, odtud jsme jeli, ale čekali jsme na ten vlak asi 12 hodin. Ale zkásnul nás tam jeden pán, právě že říkal, jo, musíš jet tímhle vagonem pro pasažéry, což tam taky jede, ale on je často víc nechutný než pro tu rudu. Ale tak jsme mu v přepočtu dali asi za každýho stovku nebo něco takového. Že to byl takový úplatek pro to, aby jsme ti mohli jet. Když jsme se vraceli, tak už jsme nikoho nepotkali, kdo by nás takhle chtěl za něco zkásnout.
0: A to byl jako železničář? Nebo?
1: Prostě nějaký policajt, co byl na té stanici. A chytá takhle turisty, co tam chtějí jezdit. Jako ono je dobrý si dojít dál od té stanice, on ten vlak je, to je, jestli nekecám 3 kilometry, to může být až dlouhý, ten jeden vagon, nebo 2, teď nechci přehánět. Ale že když se někam popojde, což nemusí být ani to místo vyjet z té stanice, tak v pohodě nasedne na ten vlak. A, protože oni tím jezdí i místňáci hodně, že ona tam kolem nevede přímo nějaká cesta, ale když se chce dostat, když se lidi chtějí dostat takhle na sever Mauritánie, tak to musí objíždět přes Nouakchott a pojď zase nahoru. Ale takhle se tím svezou, ten vlak nějaký ještě taky zastavuje, takže oni tam mají s tím nějaký potraviny, tam na to nahází a pak to vydávají třeba v nějakých městečkách, kde to zastavuje. Takže to často zastavovalo takovým způsobem.
0: A to je taková zkušenost, že jednou a stačilo? Že jsi rád, že si to vyzkoušel, ale vracet už by ses tam nemusel? Nebo bys si to klidně dal ještě jednou?
1: Jako, myslím, že s přítelkyní nám to jednou stačilo, nebo bylo to fajn, ale kdyby někdo chtěl extra se mnou, mě jako, jo, musíme na vlak, tak asi bych jako, asi jel, ale není to něco, co bych potřeboval znova, že bych potřeboval sám od sebe, jak si řekl, jo, to chci ještě jednou. Mi to nestačilo.
0: A co máš třeba za místa, kam bys chtěl jet? Zvlášť, když se teda bavíme o stopování, tak máš něco, kam bys chtěl vyrazit? Stopovat, nevím, ve Státech nebo v Jižní Americe nebo něco takhle podniknout? Nebo to neřešíš?
1: Asi to moc neřeším, ale co mě hodně táhá nebo táhne, je ta Afrika. Takže i poměrně zatím ještě nemám moc prostopovanou nebo jako objevenou, takže se těším, až zase pojedu někam. Jako plánovaný to nemám, ale těším se, že někam zase pojedu jako do Afriky a něco dál objevovat tam. To je taková zase srdcovka trochu pro mě. Je to místo, které mě vždycky nějakým způsobem láká. Právě to nechci jako generalizovat a chci mít ten pohled na to, že dokážu to jako porovnat mezi sebou jednotlivé státy, kultury, co kde potkám. Takže se těším, až budu postupně přidávat místa, které zase navštívím v Africe.
0: Co tě ale teďka čeká dřív, možná než se podíváš jako do Afriky na kontinent, je studijní stáž, ne? Ta bude kde?
1: Ta bude na Tenerife, na Kanárských ostrovech a bude to zase úplně jiná zkušenost. Ale spíš se těším na to, že to bude spíš z té pracovní části, než z nějaký cestovatelský, zároveň tam proto taky bude čas, ale těším se na to, že si to zkusím, jak třeba může geograf pracovat v praxi.
0: A čím konkrétně se tam budeš zabývat?
1: Je to instituce, která se zaměřuje na vulkanické jevy a geotermální, takže asi taky přesně nevím, co tam budu dělat, ale pravděpodobně budu někde chodit po sopkách, brát nějaký data třeba z těch stanic a pak to třeba nějak vyhodnocovat. Ale spíš asi doufám, že dostanu takovej nádech toho, jak ta instituce funguje a co jejich náplní práce. Takže doufám, že budu mít, tak mi bude ukázáno jednotlivý části toho fungování.
0: A to bude teď na podzim 26?
1: Jo, to bude teď od září.
0: Já ti přeju, ať se ti na Tenerife líbí a ať se ti tam dobře i studuje nebo stážuje a díky za to, že jsi přišel dneska do Casablanky vyprávět o stopování, cestování a všem, co jsme od tebe dneska slyšeli. Díky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: Jonáš Kuldan byl náš dnešní host v Casablance. Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody Casablanky, kterou pro vás už chystáme. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Pleják. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

Thank you.

0: Facts, fatty savages roaming the street.
1: I'ma see you when I

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Radio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Light Air. Hudební mix Rádia Wave. When I get home,

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo.

not, but then it is again.

0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže.